Vy už nejste děti, už nejste děti, vy už nejste děti, ty jsi na to dám, už nejsme děti. Občas se sám ptám, proč už nejsme děti, proč nejsme děti, proč už nejsme děti.

0: Night Air.
1: Night Air. Hudební mix Rádia Wave.

0: Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.
1: Let's work.

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

jenom jít bejt. Two-faced všude kam se podívám, bej v tom hloub, tak si strčím hlavu mezi dveře sám. Co je trapný, co je real, s kým se zbavil, kdo ti zbyl, oči všude gossip girl. Kdo kde s kým všude byl, přednost vlastní family, nebo deal, oči všude gossip girl.

0: able to treasure shit with my milk.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.
3: Nazdar.
4: Tu je
5: Blue
4: Velvet.
3: A posloucháš
4: Rádio Wave.

без то видео.

0: prosím tě, odejď ti pryč. Rodiče o ní chtějí spát, ale ty jsi samotnýho prosince protiklad.
1: But what do we do with fashion? Hey, sweets. Let me introduce you to my friend. Her name's Fashion.

0: Radio Wave. Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.
2: Ahoj, tady Maržari, posloucháte Radio Wave.

0: Vyvětrej si hlavu. Poslouchej Nádech na rádiu Wave. Lucie Zajda a její hosté. Dnes od 7 večer.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: 58G společně s Anet X nám otevírají 8. hodinu raní, no a to znamená první dnešní zprávy, které nám přináší Alena Harciníková.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Pracovní skupina pro bezpečnost na stadionech bude dnes jednat o pravidlech pro využití chytrých kamer. Ty dokáží rozeznávat obličeje. Novela má umožnit jejich používání za podmínek, které omezí využití osobních údajů návštěvníků jen na nutné minimum. Opatření má být součástí zákona o podpoře sportu, který chce ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů předložit na začátku září. Nebezpečná sršeň asijská se objevila v Liběchově na Mělnicku. Invazivní druh představuje riziko hlavně pro včelstva a volně žijící hmyz. Není zatím jasné, jestli je v okolí hnízdo nebo jde o osamělého jedince. Agentura ochrany přírody a krajiny prosí veřejnost o pomoc přes aplikaci Nahlas sršeň. Vietnam postaví svou první jadernou elektrárnu. Tender vyhrála ruská společnost Rosatom a podle smlouvy by dva nové bloky měly začít vyrábět elektřinu nejpozději do roku 2035. O zakázku se původně ucházelo i Japonsko, nakonec ale svou nabídku stáhlo. Radio Wave Českého rozhlasu a Galerie hlavního města Prahy dnes večer zakončí letní kulturní sérii Riviera. V pražských zahradách zámku Troja odhalí pořadatelé také novou sochu Tomáše Roubala. Součástí programu je i debata o algoritmech, kterou povede moderátorka Tereza Havlínková.
1: Sport.
2: Veslařky Pavlína Flamíková s Anou Šantůrčkovou vstoupily úspěšně do mistrovství světa v Amsterdamu. V rozjížďce dvojek bez kormidelnice postoupily z druhého místa do semifinále. To je na programu ve středu odpoledne.
1: Počasí.
2: Dnes čekáme oblačno až zataženo. Na jihu přechodně i zmenšená oblačnost. Ojedinělé se vyskytnou i přehánky nebo déšť, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 21 až 25 stupni Celsia. Tohle byly první zprávy v 8. Víc jich najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz a na Radio Wave začíná ráno se Serach a Jakubem.
1: Radio Wave.
3: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.

0: Ano, zaznívá píseň od Petry Janů, zítra bude hezký den, což jsem rozhodně nečekal.
1: A myslíš, že to je Petra Janů nebo Jana Petru? Já myslím, že Jana Petru.
0: Je to Petra Janů.
1: Ne, je to Jana Petru.
0: Ne, není. Je to. Dělal si z hodně legraci. Nicméně, zítra bude hezký den a proč si ho neudělat už dneska, Sáry?
1: Právě, já tyhle ty písnice chtěla jsem ti pustit na ale dnešní hezký den. Takže dnes, milé posluchačky a posluchačky...
0: Takže vidíš, jenom že nám to přeješ tedy.
1: Jenom, že nám dneska bude hezký den.
0: Ano, ale
1: a pak snad každý další.
0: Nebojte, všichni posluchači si taky dneska užijí určitě
1: máme
0: hezký
1: tady
0: den.
1: Kubu od toho.
0: Ano, no, tak budu se snažit nějakým způsobem to vybalancovat. Každopádně 8 hodin 10 minut k tomu při datu 25. srpna. No a vítá vás vaše, doufejme, že oblíbená dvojice Jakub a Sára při dnešním ránu. No tak co nás čeká, Sáro?
1: No tak čeká nás rozhovor. Samozřejmě to ale až v 10.20 to vše prozradíme. Do té doby spousta hudebních typů. No ano. A taky jsme se dlouho neviděli, Kubo. Já jsem myslela, že zmíníš to. Kuba byl na dovolené, nechal mě tu s jinými moderátory, ale bylo to super, Kubo.
0: No, teda. Tak vidíš, si
1: dohodli jsme se
0: vyměnil.
1: Dokonce už s Krištofem Šimkem, že asi se prohodíme, ale to už jsme ti říkali.
0: Je to tak, že já budu s Božkem
1: ty
0: a ty budeš s Krištofem.
1: To
0: je samozřejmě hoax, nebojte, milí posluchači.
1: To není hoax. Jo, to není hoax.
0: Dobře, tak aby tě dřív nevyhodili. Jsi takhle oznámila.
1: Dobře, dneska trošku zostra.
0: Ano, jako vždycky. No. Teď už každopádně novinka na Radio Wave, Phoebe Bridgers a Bobby, tak hezký poslech.
1: A hezké dobré ráno.

Čau, já jsem Libor Snek, druhý z kapely Síček, posloucháte Radio Wave.

0: 8 hodin 22 minut, dešťová hůl na scéně znovu. Jako
1: Petrovi kameny.
0: Petrovi kameny.
1: Čarodějnice.
0: Tak, Sáro, míň dejchej, to mě trošku znervozňuje.
1: Dobře, promiň, dudal od mikrofonu. Tak samozřejmě už posluchači a posluchačky, které nás poslouchají často, tak ví, že vstup 8.20, tedy ten druhý, je věnován takovému spirituálnímu okénku, nebo je to takový ezo vstup, náš oblíbený. Trošku jsme okopírovali, trošku hodně zcela po Božkovi s Krištofem.
0: Líbila se mi ta postupná gradace, sebezapření.
1: Ale co je teda vyloženě náš takový štyk s Kubou, tak já jsem to odstartovala a Kubovi k narozeninám 28., jestli to můžu říct, byly to 8., jsem dala kámen nabitý tím nejlepším.
0: To je pravda.
1: Z matičky země. A teď je to tu. A teď
0: Ježišmarja, a jsme zase tady. Já jsem úplně přes tu dovolenou nějak zapomněl na tyhle tvoje takzvané šolichy s ezoteričnem.
1: No a mám tady ale další kámen, ale tenhle.
0: Ty to sbíráš před rozhlasem. Přiznej se, že všechny kameny, které jsi mi kdy dovezla k narozeninám a jiným svátkům,
1: bez tak jsi
0: našla
1: někde
0: před rozhlasem.
1: Přesně, bez tak.
0: A
1: bez
0: to
1: tak.
0: Nevadí. Myšlenka je silnější než pravda.
1: Tak zkrátka, tenhle kámen, ten je ale opravdu magický,
0: tak
1: protože
0: přebírám.
1: Jsem ho...
0: Protože já cítím teplo. No.
1: Byl v mojí kapse.
0: Tak to bude asi ono. Tak prosím tě,
1: já jsem
0: co
1: ho
0: to
1: totiž
0: je?
1: Sebrala na nejvíc magickém místě, údajně, včera na Petrových kamenech.
0: Wow, a Petrovy kameny, prosím tě, tam to má přesah k těm čarodejnicím, viď? Je to tak?
1: Přesně tak, pokud jste viděli nebo četli kladivo na čarodejnice, tak tam... Údajně se ty ženy čarodejnice scházely, obcovaly tam s ďáblem nebo uzavíraly nějaké smlouvy, tančily, pojídaly všechno, co neměly a tak dál. A
0: kameny třeba.
1: Třeba kameny. A za to pak byly odsouzené.
0: Tak Sáro, já ti moc děkuju. Už není teda teplý. Asi už... to fakt byla jenom ta kapsa, nicméně já cítím takové teda ezoterické teplo. Abyste
1: no
0: bohu věděli,
1: co jsem ti tam začarovala, ty je, muži jeden.
0: To je pravda, ne. Sára nenávidí muže.
1: A to, není, to taky není pravda. Není,
0: samozřejmě, že ne. Nicméně, abyste slyšeli, že to je opravdu kámen, tak poslouchejte, milí posluchači. Jo, teď jsem zabouchal tímto magickým kamenem do studia Rádia Wave. Doufám, že mu dodá mnoho štěstí do budoucích týdnů, měsíců i let.
1: No, já jsem ti totiž ještě chtěla říct, že možná budeš mluvit o tom, že bude za 2 dny úplněk. Ne, asi ne, to ne.
0: No,
1: ale bude,
0: no.
1: Protože já jsem ho dokonce nabila i měsíčním svitem.
0: Teda, Sáro, to je to, jak se dělá, to je nějaká nabíječka, jo? Nebo z měsíce jde nějaký špagát.
1: Dobrý vtípek, dobrý.
0: Díky. No, každopádně, kdybychom se o to ezoterické ještě měli na chvilku podívat na naše oblíbené pranostiky, tak dnes je svátek Radima, nebo má svátek Radim a jak se říká po svatém Radimu, chystáme se na zimu, čili už neočekávejte ty velké vysoké teploty, ty vedra příšerné, což samozřejmě pro nás všechny je příjemné, protože můžeme se jít nabíjet třeba k tomu měsíčku na
1: právě
0: ty čertovy kameny, nebo Petrovy kameny.
1: Petrovy kameny, takže jenom Kubo, buď opatrný, ten kámen totiž v noci svítí, samozřejmě je navázaný na tu zimní oblohu. Ano, Kuba teď protáčí oči.
0: Zavírám, já se snažím nacítit a nějak se nedostávám na tu tvoji frekvenci. No, tak.
1: Nevadí, a třeba dostaneš.
0: A třeba jo, a třeba i jo. No. Tak uvidíme. Každopádně...
1: Díky za nic, Záro.
0: Ne, díky za moc, díky za mnohé.
1: Koupím tohle ti, bylo pro všechny čarodejnice.
0: Hele, koupím
1: a
0: ti
1: čaroděje
0: za to,
1: možná, ne čarodejnice. Jenom.
0: Koupím ti za to banánový split, protože dneska je také Národní den banana splitu. Function. Cold when it's critical, cool but cynical, maxed out, never minimal. Welcome to London, yo.

0: land in your mouth.
1: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
2: Radio Wave.

0: Safety Trance doznívá Most of Me, píseň, skvělá píseň. Každopádně nás teďka čeká ne ukázka, ale chtěl bych se pobavit na chvíli s tebou o novém, po nějaké době novém dílu podcastu Impact.
1: O tom, co má Impact, se chtěl mě zeptat možná. O tom, co má dopad Impact.
0: No to každopádně, ale o tom většinou na Waveu povídá Adela Šponerová ve svém pořadu stejnou jménem.
1: Přesně tak, Impact je totiž nový podcast z Brusu, nový o událostech, který mají dopad na život mladých a moderuje, jak už říkal Kuba, Adela Šponerová a dnes v úterý v 20 hodin je nový díl.
0: Přesně tak, no a o čem bude, to je ta zásadní otázka, bude to jako vždy velmi zajímavé téma, bude se totiž Adela Šponerová bavit s Andreou Bláhovou, což je kromě mojí spolužačky také hudební produkční, která funguje na nejrůznějších festivalech a právě IQ magazín ji letos zařadil do výběru New Bosses, kam pravidelně vybírá nejtalentovanější mladé osobnosti mezinárodního, koncertního a festivalového průmyslu.
1: No ale i tak hudební produkční Andrea Bláhová mluví o finanční nejistotě a potřebě kombinovat několik prací. V tom seznamu už jsem jediná, co má dvě práce. A to dobře ilustruje rozdíl mezi mezinárodní a lokální scénou, říká Andrea Bláhová.
0: No a co pro ní ocenění znamená, jak vypadá práce v zákulisí zdánlivě nablízkaného festivalového světa a jak se dnes daří českým a slovenským festivalům, tak o tom všem si bude povídat dnes od 20 hodin s Adelou Šponerovou. Impactu.
2: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové. Dnes od 8 večer na rádiu Wave.
3: Huh.

0: právě doznívá novinka Syst a Needle.
1: Je to tak, v projektu Syst, neboli Cysta, se potkal producent Iglo Goose, Ghost s hudebnicí Daisy, kteří spolu žijí v partnerském svazku. No a jako Cyst vydávají debutové album na začátku října a bude se jmenovat, prosím vás, to je velmi zajímavé, bude se jmenovat Rabbit, neboli Králík, nicméně označení toho alba budou takové dvě králičí ouška, což se tedy čte jako Rabbit.
0: Vypadá to jako dvě nuly, ale jsou to králičí ouška, to je hezký.
1: Takové dvě ústřižené. Nuly, ano. Dole pod koncem.
0: Každopádně žánrově se deska vrací do počátku tisíciletí, kdy se kreativně potkaly žánry hip-hop a IDM a vzniklo něco nového, byť to nemělo dlouhého trvání.
1: Oni říkají, chtěli jsme se pokusit natočit písně, které by spekulativně navázaly na spojení počítačové hudby a hip-hopu po 20leté pauze, to říká tedy Cyst.
0: No a po pilotním singlu se minulý týden přihlásili další ochutnávkou Needle a na coveru je jejich společný potomek. Mají k tomu samozřejmě i na YouTube videoklip, tak ten si určitě dejte taky. No a zítra je středa, to znamená nové hudební novinky.
1: Ano.
0: Bude nová nálož.
1: Neboli, jak já říkám, středa hudebních novinek do nové rotace Radia Wave třeba. No tak uvidíme.
0: Co připravili, no, co zase uvařili Filip s Matějem, no tak my to budeme mít hned z první ruky.
1: My to budeme v podstatě každý den, zítra i pozítří, no nezbavíte
0: jedna
1: se
0: jedna ze tří.
1: Ano.

0: Blady, One in a Million, Kubo, to seš ty.
1: No, to jeden jsem, z milionu. To nevím, ale teda, Sáro, seš na mě hodná. Nejdřív ten shooter, teda ten krásný měsíční kámen, co si mi věnovala dneska, a ještě k tomu, že jsem tedy jeden z milionů, to je krásné.
0: A Kuba každopádně říkal, že vypadá jako pazourek, což mě strašně pobavil. A jinak já jsem tam byla kvůli tomu, že jsem tam jela na obhlídky, víš, já tam
1: budu totiž točit
0: film, aby to nebylo takový, že...
1: že jsi jenom jela pro šutra a zase zpátky. Pro pazourek, pardon. No, každopádně o Sáry filmu se ještě určitě bavit budeme v následujících dnech, měsících i letech, to je samozřejmě jasné. Do konce hodiny nám ještě zbývá pár minut, ty vyplníme samozřejmě kvalitní hudbou, například Cosmetic Institute, teď hraje One in a Million, no a právě jedna z milionů, to je i Alena Harciníková.
0: Rozhodně, a ta přijde už za 8 minut v 9.

0: Město lidem, lidé městu. Jedno město, tisíce úsměvů, jedinečná atmosféra. Kapely, DJové, divadlo, dětský program a gastrozážitky. Ulice plné života a oslava léta. A to vše bez vstupného. Město lidem, lidé městu. 28. a 29. srpna. Mediálním partnerem je Radio Wave.
1: Pot. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Rádio Wave. Děláme vlny.

a ty vysvětluješ, že smysl je vydělat prachy. Každou stěnu tedy tvoří kýčovicí nápisy, který se ptají, tak už si to v sobě pohřbe. Dáš se, kam se podělit, jo?

0: Cosmetic Institute Run Club, no a k nám do studia už přiběhla Alena Harciníková, která nám přináší druhé dnešní zprávy.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Kandidátům do senátních voleb se dnes přiřadí číslo, kterým budou označené jejich hlasovací lístky. Ve volbách do třetiny horní komory se letos utká 154 kandidátů. To je o zhruba 80 méně než posledně. Celkově jde o druhý nejnižší počet kandidátů v historii voleb do senátu. První kolo voleb bude spolu s komunálními volbami 9. a 10. října. Poslanci budou znovu projednávat návrh zákona, který mění rozpočtová pravidla. A koaliční většina chce přehlasovat prezidentské veto. Do sněmovny se novela vrátila už podruhé. Nejdřív koalice přehlasovala vrácení novely senátem. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO není možné bez této novely sestavit rozpočet na příští rok. Nejvyšší soud Spojených států umožnil prezidentovi omezit hlasování poštou. Soud tak rozhodl jen 2 měsíce před volbami, ve kterých se rozhoduje o míře moci Donalda Trumpa ve zbývajících 2 letech jeho mandátu. Státy, které se proti nařízení bránily podle soudu, neprokázaly dostatečnou újmu. Začínají Evropské dny židovské kultury. Letošní ročník se zaměřuje na téma lásky. Celorepublikový program nabídne kromě koncertů a komentovaných prohlídek také výstavy. V Praze tak mohou lidé navštívit například výstavu fotografií Karla Cudlína o Izraeli, v Kolíně nebo Třebíči pak budou volně přístupné i samotné synagogy.
1: Sport.
2: Tenistka Markéta Vondroušová dál bojuje proti 4letému zákazu činnosti. Wimbledonská šampionka z roku 2023 se odvolala ke sportovnímu arbitrážnímu soudu. Vondroušová dostala trest letos v červnu potom, co loni 3. prosince při mimosoutěžní dopingové kontrole neodevzdala vzorek. Česká tenistka se hájela tím, že komisařka přišla mimo hodinový interval, ve kterém měla být podle systému k zastižení.
1: Počasí.
2: Dnes čekáme oblačno až zataženo, na jihu přechodně i zmenšená oblačnost. Ojedinělé se vyskytnou i přehánky nebo déšť, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 až 25 stupni Celsia. Tohle byly zprávy v 9, více najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz a na Radio Wave začíná ráno, pokračuje ráno se Sarah a Jakubem.
1: Radio Wave, Wave, Wave.
3: Rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
3: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Právě posloucháte song, který se jmenuje Karma is a witch, Karma is a boss, Karma is a woman, to je právě pro
1: Kubu. To je dlouhý název, Sáro, ale...
0: Ne, to už se tam právě rapuje, víš, Karma is a witch, Karma v překladu je Ježibaba nebo čarodejnice, je moderní, mírnější variací na známé řečení Karma is a bitch a vyjadřuje myšlenku, že špatné chování se člověku dříve či později vrátí, takže to navazuje na tvoje oblíbené poříkadlo, což je...
1: Jo, každý dobrý skutek je po zásluze potrestán.
0: Přesně tak, ano. A že máš být opatrný.
1: Tak já
0: to,
1: dělám,
0: co říkáš
1: můžu.
0: Mě a ženám a čarodejnici.
1: No, dobře, dobře, Kubiku. Tak já se budu se snažit. No, o čem budeme mluvit, Sáry? To je ta otázka, která tady asi rezonuje ve vzduchu.
0: Tak všichni byli minulý týden, nebo ne všichni, ale někdo na Banátu.
1: Je to
0: 15.
1: pravda.
0: Ročníku
1: například Alena Harciníková.
0: Festivalu, ano, který se odehrává v Rumunsku v jedné české vesnici, ale Kuba tam nebyl.
1: Já jsem se musel odlišit samozřejmě, jako to dělám, s chutí a radostí a jel jsem teda do Rumunska také, ale nikoli na Banát, ale do Bukurešti, no, do hlavního města.
0: Ano, a chceš nám o tom něco povědět?
1: Ale tak můžu, no tak,
0: tak hele, pojď, jaký to bylo?
1: Město to není nejkrásnější, asi takhle bych to řekl, nicméně má určitě své kouty zajímavé.
0: Myslá kouzlo.
1: No, stejně jako já má kouty, takhle bych to asi řekl. No a jenom takový, řekněme, exkurs do historie. Je Sáro, krátký. Já jsem si říkal, proč je to město tak zničené, proč nemá v podstatě žádné konkrétní centrum, že je takové jako trošku rozplyzlé, někdo by řekl, ale zároveň opakuj zajímavé, tak proto, že oni byli několikrát vybombardováni a to jak tou zlou stranou za druhé světové války, tak tou řekněme dobrou. Potom tam bylo velké zemětřesení a potom ještě ke všemu tedy diktátor Čaušesku se na tom taky významně podepsal. Takže opravdu město, které si prošlo v podstatě vším,
0: a ty jsi nám teď ukázal, jak jsi vzdělaný a chytrý. A to no, já jsem věděla se. Celou dobu. Nicméně my pokračujeme 9 hodin a 11 minut k tomu, aby posloucháte Radio Wave.

0: Lola Young a píseň Messi nám doznívá, no a co určitě Messi nebude, respektive možná to bude Messi, ale tím nejlepším možným způsobem, tak to bude dnešní třetí Riviera v Trojském zámku, což je samozřejmě akce, kterou Rádio Wave pořádá ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy. No a my tu máme už...
1: Přesně, Kubo, málem bys zapomněl, že my tu nejsme sami ve studiu, no, ale máme tady milého hosta, toho nejmilejšího.
2: Ano,
1: Vojtu Záhoru.
2: A já myslel, že to je, jako, že se představím jako Messi.
0: Vojta Messi Záhora dorazil do studia Rádia Wave.
1: Od tebe jsem nečekala, teda fotbalový vtípek.
2: Jo, tak ten přišel od někud, odkud jsem to ani já vůbec nečekal. To jsem vytáhnul někde z paty nebo z palce na noze.
1: Tak Vojto, ty jsi se účastnil už předchozích Riviér, tak na co bys dnes pozval?
2: Dneska bych určitě pozval mě, možná budu znít trochu kontroverzně, ale mě opravdu nejzajímavější část Riviéry vždy přijde ta debata.
0: Ano, kterou moderuje Tereza Havlínková.
2: A dnes konkrétně se Tereza Havlínková bude se svými hosty a hostkami zabývat tím, jaké algoritmy určují náš hudební a kulturní vkus. A to mně přijde jako velmi zajímavé téma. Zvláště tě kvůli tomu, že zrovna nedávno toto téma zpracovával i náš podcast Hotspot. Přesně o tom, jak sociální sítě ovlivňují náš vkus, jak si vlastně
1: Taste Maxing,
2: děkuju, Sáro.
0: Sáro,
2: to upravujeme.
1: No, tak já se koukám na ten náš obsah, Kubo.
0: To je dobře, to děláš dobře.
2: No a prostě myslím si, že tahle ta debata může být dneska hodně zajímavá, takže já bych dorazil už rovnou na tu 19. hodinu.
1: Mm-hmm. Celý program začíná už v 18 hodin a možná začne právě performativním odhalení sochy Claude, což je performance k choreografii Viktora Černického a taky Tomáše Roubala.
0: No a ujít si samozřejmě nemůžete nechat ani tu hudební složku, kterou bude koncert Dirty Depressa a Arty a potom také koncert Candy Pumps.
2: Tak Arty.
0: No tak jako, hele, improvuju svůj English, of course. No a zajímá mě, Vojto, ty máš tady mezi hudebním výběrem nějaké oblíbence, na které se těšíš?
2: Mně se hodně, já jsem neslyšel a neviděl naživo ani jednoho z těch dvou
0: Arty
2: vystupujících. Ani Artyho.
1: Dirty Depressa.
2: R2D2. Každopádně se mi strašně moc líbí ten název Dirty Depressa, to mně přijde fakt geniální. No a ty Candy Pumps, tak pro naše posluchačstvo, aby si představilo, to je něco mezi tou New Yorkskou dvojicí Fuckers, které teď zažívá hodně takové to hit léto, máme to i v playlistu, a na druhou straně je to taková Miss Patty. Je to někde na půl cesty, jsou to dvě děvčata a myslím si, že to bude fakt odvázaná show.
1: A já myslím, že my je tu máme nasazený jako hudební novinku pro
2: tak.
1: Tento týden. Takže když tak se podívejte do hudebních pořadů, protože tam je o Candy Pumps víc.
0: No a já myslím, že se všichni uvidíme, jak se říká, co se to říká, sejdeme se na Cibulce nebo něco takového.
1: Tak sejdeme se na Riviéře.
0: Sejdeme se na Riviéře v Trojském zámku dnes od 18 hodin.
1: Přesně, nehledat a najít, na to najdete.

0: 9:35 k tomu úterý 25. srpna právě dozněl Boj společně s King Princess a Kill Your Pain.
1: No a já si tak říkám, Sáro, že právě tohle počasí je taková zkouška ohněm, nebo spíš zkouška chladem, jak jsme se připravili, co se nějakých našich outfitů týče, protože teďka si všichni zvykli na to vedro, čili furt kraťasy, krátká trička a tak dále, závoje. No ale pozor, teď se ochladilo.
0: Přichází studená fronta.
1: Teď je ta výzva tedy, kdo tady má ty krásné i zimní oblečky, no což já tedy nemám, já jsem v tomhle hodně pozadu, Sáro, bohužel.
0: No možná se o tom dozvíte dnes více v šatníkách v 18 hodin, protože přišel host Daniel, který je designer, spoluzakladatel zodpovědné oděvní značky Human Odyssey a taky partner Vedu, která s ním natočila rozhovor v jejich společném bytě.
1: No a v Danielově šatníku najdete téměř výhradně přírodní materiály, second hand a vintage kousky, oblečení od zodpovědných značek a také kousky, které mu ušila právě Vedu.
0: No tak Kubo, to by mohla být i pro tebe inspirace, protože ty si potřebuješ tedy dokoupit nové kousky do tvého šatníku, tak. Ale taky ti je může někdo ušít.
1: Jo, ne, tak jako...
0: A to je hezký, ale to je prostě totiž pak jako ten one in a million. To je, nikdo jiný to nemá.
1: To je také ta cesta samozřejmě, kterou se můžu vydat. Já bohužel, jelikož nevím, jestli to posluchači ví, ale já mám poměrně větší rozměry, větší konfekční velikost, řekl bych.
0: A to není pravda.
1: Čili v žádném zatím sekáči se mi úplně nedaří v Praze nacházet ty správné kousky pro mě. Nebo
0: je,
1: prostě
0: tak ty
1: nemám
0: to musíš mít první ruky, jo.
1: Ne,
0: já myslím, že si ale jenom špatně hledal, Kuby.
1: Je to možný, jak dohledá, ten najde, no.
0: Tak šatníky dnes v 18 hodin.
2: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Šatníky. Dnes od 6 večer na rádiu Wave.

0: Doznívá track s názvem WannaCry a mně se tak trošku taky chce plakat, protože Národní divadlo vstupuje už do 144. sezóny od září.
1: A to se ti chce plakat, tak už je to smutné.
0: Že je to dobrá zpráva, že je to samozřejmě slzy dojetí.
1: Tobě se chce plakat štěstím, mně se chce plakat smutkem, protože se zase rozdávaly ceny a zase mě žádná nepřistála. Jo?
0: A Kuba na mě mával, že má připravený právě ten oslý můstek, takže já dojetí a ty slzy smutku. No ano, tak včera uděloval ředitel divadla Honza Burian ceny pro umělce do 35 let a udělil je hned čtyřem interpretům.
1: Je to
0: a jedné
1: tak.
0: Interpretce, ať jsme akurátní.
1: Jan Burian, jak člověče nemůžu vůbec vyslovit Honza Burian, mě to je taky moc familiární na mě. Ale
0: no, tak já jsem chodila na školu, kde učil, učil mě, ale...
1: Vidíš to, no tak to jsem nevěděl.
0: Tak to se omlouvám, tak
1: ne,
0: kvůli
1: naopak,
0: tomu jsem
1: mě se to líbí,
0: řekla.
1: Mě se to líbí víc to Honza Burian.
0: Ředitel národa.
1: Ano, prostě tak. No, každopádně, z každého uměleckého souboru to byl jeden tvůrce do 35 let, ten, co zvítězil, tak Nana Nakagawa, ta je ano. V Národním divadle už 2 roky, je vynikající perspektivní tanečnice a právě ta je tou první vítězkou té ceny pro umělce po 35 let. Kdo je tam dál?
0: Pak samozřejmě začínou hru Zdeněk Piškula, kterého oba dva známe z dětství.
1: Je to tak, no. Bylo to dětství, ano, v podstatě by se
0: tak
1: takže
0: tomu
1: nazvat.
0: Máváme a posluchači ho samozřejmě znají třeba z rolí ve třech mušketýrech anebo nebezpečných známostech.
1: No a také jeden z těch vítězů, nebo jak to říct, dekorovaných umělců.
0: Oceněných,
1: děkuji, umělců byl Matyáš Ramba, který se stal významnou přední osobností Laterny Magiky a skvěle se vyznamenal například v inscenaci In Our Hands. No a kdo nakonec ještě tu poslední cenu získal?
0: Kdo poslední? Ano, Daniel Matyáš.

0: Toušek.
1: Je to tak,
0: nakonec
1: tenorista.
0: Perspektivní, ano, tenorista. Taky do síně slávy vstoupil světově uznávaný tenorista Štefan Margita.
1: Ano, Štefan Margita, který nedávno, myslím, oslavil dokonce docela zásadní jubileum.
0: Teď 70.
1: Opravdu? Hmm? No tak to vypadá výborně ovšem.
0: Takže gratulujeme,
1: gratulujeme a všem.
0: Otevíráme 144. sezónu v Národním divadle.
1: A příští rok už my, Sáro, jo, ty ceny, prosím tě.

0: 9:57 k tomu ready to go. No my jsme opravdu ready na 10:00. Toto ubíhá, Kubo.
1: Ano, toto prostě letí, když se člověk dobře baví, tak je už tady nejsme sami, protože tady ve studiu Radia Wave se dějí velké věci, něco velkého se chystá, o tom ale až třeba později. No a do konce hodiny ještě do víkend, no market, no a potom už samozřejmě Alena Harciníková a poslední dnešní zprávy.
0: Ej.

0: Nový český film Čika Čika. Pavla Tomicová a Jan Cina v příběhu, který vás dojme i pobaví.
1: Já tady žít nebudu.
0: O vztazích, které nejsou jednoduché.
2: Není nic, co bychom pro děti nezvládli.
0: A o tom, že někdy stačí udělat první krok. Čika Čika v kinech od 20. srpna. Mediálním partnerem je Radio Wave.
3: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. Série o tom, co jsme podělali.
4: Chudáčci. Poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na Radio Wave.
5: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Na Harciníková, která nám přinese poslední dnešní zprávy.
1: Zprávy Rádia Wave. Zprávy.
2: Novou metodu na včasné odhalení ptačí chřipky budou od září testovat čeští odborníci. Na vybraných nádražích budou pravidelně odebírat vzorky vody a také například peří divokých kachen, které jsou hlavními přenašeči této nemoci. Vláda chce zakázat prodej obohoceného konopí nebo výrobu CBD. Ministerstva vnitra a zdravotnictví mají 3 týdny na předložení návrhu na legislativní změny. Vláda chce úpravami omezit dostupnost psychoaktivních látek a odstranit mezery v zákonech. Od ledna 2027 by se měl navíc zpřísnit prodej kratomu. Nově by ho mohli koupit jen lidé starší 21 let. Loupeže v evropských muzeích jsou podle Europolu v poslední době stále násilnější. Unijní policejní agentura upozorňuje, že pachatelé používají střelné zbraně, sekery nebo dokonce výbušniny a napadají pracovníky ostrahy. Píše o tom britský list Guardian. Podle Europolu může vývoj souviset s nástupem nových zločineckých sítí zaměřených na konkrétní cenné artefakty. Zloději cílí především na zlato, šperky a další předměty, které jde snadno prodat. Americký rapper Eminem dnes vydraží přes 100 párů svých tenisek. Výtěžek dostane jím založená nadace, která podporuje znevýhodněné a ohrožené mladé lidi ve městě Detroit a jeho okolí. Mezi draženými teniskami jsou unikátní páry, třeba model navržený speciálně pro Eminemovo vystoupení v poločase amerického Super Bowlu.
1: Sport.
2: V čínském městě Kuejiang začalo mistrovství světa v moderním pětiboji. Českou republiku reprezentuje na šampionátu 6 závodníků. Největší medailovou nadějí je Matěj Lukeš, který na šampionát odcestoval jako obhájce bronzu a lídr světového žebříčku.
1: Počasí.
2: Dnes čekáme oblačno až zataženo, na jihu přechodně i zmenšená oblačnost. Ojediněle se vyskytnou i přehánky nebo déšť, výjimečně i bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 21 až 25 stupni Celsia. Tohle byly zprávy v 10, víc jich najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz a na Radio Wave pokračuje ráno se Serach a Jakubem.
1: Radio Wave. Wave.
3: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
3: Radio Wave. Děláme vlny.
4: Jamen!

0: 10:08 k tomu a Darko Don a jeho lifestyle nám otevírá třetí závěrečnou hodinu rána se Sarah a Jakubem.
1: No samozřejmě lifestyle, tak lifestylem by se dalo označit i třeba to, když má někdo rád mošpit, a to se určitě týká našich dnešních hostů při rozhovoru na rádiu Wave. Přijdou totiž organizátoři festivalu Kámoš, který proběhne už 27.8. v klubu Bike Jesus.
0: S Kámošema nás baví mošpit, ale baví nás taky safe space a respekt na kulturních akcí. Snažíme se propojit různé druhy umění s jedinečným a komfortním zážitkem z koncertů, workshopů, výstav, přednášek a dalšího. A to nám za chvíli řekne produkční Anna Hartmanová a zakladatel Kámoše Oliver Vavřina. Tak uvidíme, jestli to budou taky naši kámoši, Kubo.
1: Já věřím, že ano, protože samozřejmě
0: zní to jako milý festival a milí lidé.
1: Ono to není jenom o tom, ale samozřejmě, kdo by se nechtěl kamarádit s člověkem, kdo je prostě za tím mikrofonem. Ono to má takovou jako auru zajímavou.
0: Ale možná, že se s náma lidi kamarádi právě jenom kvůli tomu.
1: No to myslím, že zcela určitě. Jako jaký jiný důvod tam je? Já žádný nevidím.
0: Kámoš festival se odehrává už tento čtvrtek 27.8. a odehrává se v pražském klubu Bike Jesus. Je rozdělený na dvě části. Opening party, která je zdarma a odehrává se už ve 2 odpoledne, a pak přecházíme na večerní program, který se odehrává od 19 hodin.
1: No a to a mnohem víc nám už za chvíli poví naši dnešní hosté. Teď už Curtains Please, oblíbená kapela tady Sary. Ne, to jsou Fontaines DC, ale Curtains Please jsou se
0: a Curtains Please jsou z Česka mimochodem.
1: No to víme, samozřejmě.
0: Víš to?
1: No tak samozřejmě, vyhráli starter, ne?
0: No, dítě.
1: No, tak vidíš, ne?

0: Právě doznívá Hansen I Will Wait For You a možná i tenhle ten song uslyšíte už tento čtvrtek 27. srpna na třetím ročníku jednodenního multižánrového festivalu Kámoš v pražském klubu Bike Jesus. Organizátoři říkají, s kámošima nás baví mošpit. Baví nás taky safe space a respekt na kulturních akcích. Snažíme se propojit různé druhy umění s jedinečným a komfortním zážitkem z koncertu, workshopu, výstav, přednášek a mnoho dalšího.
1: No a my už zde ve studiu vítáme produkční Anu Hartmanovou a zakladatele Olivera Vavřinu, kteří nám o akci řeknou víc. Ahoj.
0: Ahoj, kámoši.
2: Ahoj.
1: Tak poměrně atypické jsou tyto jednodenní festivaly a navíc ještě ve čtvrtek, tak je to jakýsi záměr vyhnout se víkendu, třeba se trochu i odlišit od zbytku té kulturní scény, anebo prostě to tak nějak prostě vyšlo?
3: No tak je to z finančních důvodů, abychom pravdu řekli, ale zároveň, protože většina naší cílovky jsou studenti, tak v létě je to takový...
0: Ještě jsou prázdniny.
1: Mně se to právě líbí, já to kvituju, kež by to takhle dělal každý organizátor, protože pak, že od víkend je často zabitý, že tam nějaký velký
0: hlavně
1: koncert.
0: Tam máš nějakou akci, takže ten čtvrtek je,
1: no,
0: to je výborná
1: čtvrtek je právě
0: varianta.
1: Ideální, přesně tak.
2: Je to trochu
1: tak.
2: Pojistka toho, že budou ještě v Praze ty lidi.
1: Tak, správně.
2: Takže,
0: už jsme se bavili o tom, že festival má dvě části. Opening party, která se koná už od 14 hodin a je zdarma, a pak druhá část navazuje v 19 hodin. Tak pojďme možná k té první části nějak okomentovat, protože tam nás nečeká jenom hudba, ale taky divadlo, přednášky nebo i handpoke.
2: Mm-hmm. Tak ta první část, ta opening party, je vlastně celá zdarma a i ten program se snažíme zaměřit tak, aby si tam mohl kdokoliv přijít. Je to i jako o tom společném trávení času, takže přesně ten handpoke, ty piercingy, do toho přednášky a takový akustický koncerty, které jsou spíš jako klidnější, a nebo naopak tam máme freaky folklor, tak to je třeba takový fajn folklor, na který se zatancovat, a do toho výstava. Naopak pak jakoby ten večerní program už je fakt jenom jako koncertovej. Mm-hmm. Takže snažíme se tím i napojit na nějakou tu komunitnější myšlenku festivalu.
1: Čili vlastně tahle část venku bude, jakože ty lidi se přenesou, jako by byli na nějakém několikadenním festivalu někde prostě venku mimo Prahu, dalo by se
2: vlastně
1: říct,
2: jo.
1: Že jo, taková zahrádka před Bike Jesus.
2: Vlastně jo, pár hodin takového jiného festivalu trošku.
1: Sary, já jsem tě přerušil, ty jsi se chtěla ještě na něco doptat.
0: Ne, já jsem právě chtěla jenom teda dodat, že odpoledne jsme venku a pak se přesuneme teda do Bike Jesus dovnitř.
2: Je to tak.
1: A co je teda ten nejočekávanější bod programu? Dalo by se říct nějaká jedna pro vás zásadní třeba jméno, nebo nemáte nic konkrétního? Je to všechno očekávané velice?
2: No tak já musím říct, že se těším na jako několik jmen i zároveň na doprovodný program teda, ale myslím si, že možná pro diváky tak Rakousko-Uhorsko je kapela, která určitě může zaujmout a dost z nich, dost vlastně z naší cílovky už ji možná zná.
3: Mm-hmm. Zároveň mi přijde, že jsme vybírali věci, letos jsme se snažili spíš kvalitu než kvantitu ve smyslu toho, že prostě jsme si říkali, možná to nejsou takový clickbait jména, ale za nás to prostě je kvalitní. A většina z nich jsou jako, že prostě v poslední době vydali i nové věci a je to prostě aktuální.
0: Takže to je ta dramaturgie, že vlastně chcete taky poodhalovat nějaká nová jména, který se třeba tento rok na scéně teprve nějak objevují, nebo máte nějaký zaštiťující téma, protože už je to třetí ročník, tak... Jak jste nad tím přemýšleli tenhle rok?
2: Rozhodně to je tak, že chceme i propojit začínající umělce s nějakými už známějšími jmény. A třeba jsou tam kapely jako Bullet a nebo Hansen, to jsou prostě kapely, které třeba tak známí ještě na české scéně nejsou. A nebo u Opening Party, tam je třeba Common Starling. Všechno jsou to hodně jako DIY projekty a přijde mi důležitý jim dát i prostor takhle na festivalu.
1: No a kromě nových jmen na třetím ročníku určitě přinesete i další novinky, tak mě samozřejmě zajímá, jak se takový, řekněme, že vy jste sami se prezentujete jako studentský festival, dalo by se říct, tak jak se to promítá do toho vývoje, co budou letošní novinky oproti třeba těm rokům minulým?
3: Tak já myslím, že studentský festival je to hlavně z toho důvodu, že jsme všichni studenti, kdo to děláme.
1: No tak jsem
3: takže,
1: to myslel.
3: No jasně. Takže samozřejmě do toho jsou zapojeni všichni různí kamarádi kolem nás. Letos velká novinka je, že budeme mít, doufám, dost super scenografii, na který se fakt zapoje hrozně moc lidí a bude tam Moletanová díra prostě a spoustu dalších věcí. Další
0: a to bude
3: věc.
0: Jako pro lejzačka?
3: No, já nevím.
2: Jako, že si do toho můžete skočit, to jsou takový ty melatanový kostky, takže ano, trošku, ano. Jako, trošku jako nějakýho, nějaký dětský radosti do toho tak se ještě snažíme šoufnout.
1: Doteďka jsem vás bral jenom jako další rozhovor o festivalu, kam třeba nezavítám, ale těma molitanovýma kostkama jste se mi získali, já tam budu, já přijdu.
0: Molitanová díra, to je naše oblíbené slovo nový.
3: A ještě důležitá věc, že předáváme druhou stage, kdyby náhodou pršelo, tak to bude zároveň takový zázemí, máme tam prostě v plánu to udělat takový jako doma prostě polštářky. Mm. A...
2: Takovou chillout zónu vlastně v Revolution Stage v Bikeku, jestli znáte.
1: Ano, každopádně. No tak, jestli můžu ještě doplnit k tomu, tak teďka o víkendu právě, myslím, že kolem Bikeku, ne nikoli přímo Bikeku, ale právě tam probíhal ten FUS 2 Live Opener, velký festival třídenní, kde právě pršelo a myslím si, že hodně je mrzelo, že i když oni teda přišli se skvělou suchou variantou, ale samozřejmě třeba to tolik neočekávali, tak je skvělé, že vy to i očekáváte, že taková možnost by mohla přijít, tak mě ještě zajímá, proč právě Bike Jesus, proč právě ta štvanice, kde se toho v poslední době děje tolik?
3: No, nám to prostě vyhovuje tím, jak je to jako ostrov, tak v něčem to je trošku oddělený, zároveň to je jako v centru Prahy. Máme tam prostě, jsou tam fajn lidi v Bikeku, ta jejich zahrada, prostě vlastně podle mě sdílíme i stejné hodnoty jako Bike. Takže to prostě ve všem dává smysl, no.
2: Ono je docela těžký najít prostor, který má vlastně i prostor na tu opening party nějak před sebou, aniž by to bylo jako extrémně třeba drahý na nájem, takže vlastně ten Bike je úplně jako krásná střední cesta toho, že prostě mají tam tu zahrádku a můžeme to využít, zároveň ten vnitřek, dvě stage vevnitř, je to prostě pro nás úplně ideální a ještě k tomu přesně ty hodnoty i těch lidí jako v Bikeku, tak tam se prostě setkáváme úplně.
0: No, zní to jako velice sympatický, milý a opravdu takový kamarádský festival, tak i proto se jmenujete Kámoš a ještě mě zajímá, kolik asi kámošů čekáte.
3: No, je to tak, my naše moto je Vem kámoše do moše a čekáme, jako doufáme, že to bude kolem 300 lidí.
0: Krásný.
3: Uvidíme.
0: No to se stane. Aspoň lidi mezi sebou poznají, to je podle mě super.
2: Je to tak a hlavně jsme si začali všímat toho, že lidi, co byli třeba minulý nebo předminulý rok, tak chodí jako znova.
0: Vrací se.
2: Takže si jich reálně všímáme a je to hrozně fajn.
0: Takže opravdu jste utvořili možná takovou kamarádskou skupinu okolo festivalu Kámoš. Hezký.
1: Tak my vám každopádně držíme palce a těch kámošů přijde co možná nejvíc. No a budeme se těšit, možná se Sárou dorazíme, jak jsem říkal, na ty molitanové kostky, no ty díry, tu scenografii jste mě dostali. No a já už tuto chvíli moc děkuju za rozhovor Aně Hartmanové a Oliverovi Vavřinovi, kteří nás pozvali na skvělý multižánrový festival Kámoš, který proběhne už 27. srpna v Bike Jesus.
2: Děkujeme.
0: Děkujeme, čau, čekujte jejich stránky.

0: 10 hodin, 41 minut nám dohrála Dukla společně s Velocetrol, druhý břeh, no a právě František Převorovský, zpěvák, tuším, skupiny Velocetrol.
1: Je to tak.
0: Tak je tady s námi ve studiu a není tady jediný z této kapely, je tady celá tato početná kapela ve studiu.
2: Sedmičlenná kapela.
0: Ano, takže je tady velice živo, no a jelikož oni se tu připravují na velké věci, a to je samozřejmě live session na rádiu Wave.
2: Od 12 hodin.
0: Od 12 hodin, tak jsme si nemohli nechat ujít tuto jedinečnou příležitost vzít si sem jednoho z nich a vyspovídat ho například o jejich nově vydané desce Freedom Colony.
2: Čau Franto, čau všichni, čau. Přenecháváme ti slovo. Tak pojď nám možná představit tu novou desku. V čem jste se posunuli, protože předchozí deska vznikla asi 4 roky zpátky. Mm-hmm. Tak co přináší tahle, o čem je?
1: No, tak jako nový, to je asi v tom, že jsme tam skládali na tom každej. A vznikalo, ty základy vznikaly v Raspenavě na soustředění, kde jsme jeli celá kapela, vlastně nějak jsme tak sbírali ty nápady všech, vlastně někdo vymyslel třeba kytarový riff, který se potom jako rozvinul. No a dělal jsem to jako, potom jsem to editoval hrozně dlouho a vznikalo to dlouho a ta deska je podle mě hodně rozmanitá od těch ostatních, který byly nějak jako sevřený a tahle je taková víc jako volná forma prostě.
2: Ale kdybys řekl možná tematicky, tak máte tam, v něčem jste se sešli?
1: Jako myslíš ty desky? Nebo?
2: No jasně, ano, ano.
1: Hele, no... No je to i tematicky, je to jako rozmanitý a hlavně zvukově, no. Jakože tam je víc, je tam prostě, jsou tam punkový songy, pak jsou tam nějaký vysemplovaný věci, jako už tady třeba Duklu jsem tam vysemploval a tak dál.
2: Tak Franta trošku mluví v hádankách, ale nakonec to si všichni poslechnete ve 12 hodin.
0: Já budu konkrétnější a ještě doplním přesně, že propojují na nové desce špinavý postpunk, psychedelii, saxofonové výboje i pocit nočního města, které člověka současně drží nad vodou a stahuje ke dnu.
2: Takže možná je to víc o pocitech a emocích.
1: No
2: Franto,
1: dá se
2: je
1: říct,
2: to tak?
1: Vždycky to tak je.
0: Františku, ještě nám řekni, jestli někdy v budoucnu, kromě live session na rádiu Wave, vás budeme moct zastihnout na koncertních pódií, jestli třeba už teďka plánujete nějaký velkolepý křest této desky?
1: Křest už proběhla na lodi tajemství. Na začátku července, bylo to skvělý. Ale nějaký koncerty budou určitě na podzim a po novém roce taky, ale to ještě úplně nevíme přesně.
0: Dobře, tak se nechme překvapit. Každopádně ti děkujeme za toto krátké interview. Teď už se můžeš jít zase zpátky ke svým hudebním kolegům připravovat na
1: tak
0: tu session. Běž, Františku, to byl náš milý host František Převorovský.
2: Řekl to správně, zpěvák a frontman kapely Velocetrol. Jestli se to vyslovuje Velocetrol, Velocetrol, Velocetrol, o tom si možná budete povídat i s Jardou Petříkem od 12 hodin.
1: Já
2: a jak to je, Velocetrol?
1: Veloset.
2: Veloset.
1: Rol, ale vlastně...
2: A znamená to něco? Určitě.
1: No, určitě to něco znamená. A já vám to pak řeknu.
0: Takže tajemný František odchází od mikrofonu ve studiu Rádia Wave. Děkujeme ti za rozhovor a měj se moc hezky, ať se vydaří live session na Rádiu Wave.
3: Modeláři. Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcore, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
4: Modeláři.
5: Vypravte se na exkurzi do temnoty. Společně s Banánem a Viktorem Palákem již dnes od 9 večer
3: na rádiu Wave.
6: I need to try one more time. I just swag this shit out. Don't say it, but right now we're about to get out. He about to...

0: 10 hodin 51 minut, no a jak už jste od nás mnohokrát slyšeli, něco hezkého končí a něco hezkého zase začíná. V tomto případě jsme to my, kteří končíme, ale nebojte, my se zase uvidíme na stejném místě zítra i pozítří. No a něco hezkého začíná, tak tím myslím samozřejmě co, Sáro?
1: No tak za chvíli přichází Jarda Petřík, Přesně. Náš oblíbený kolega a samozřejmě o 12 hodin Radio Wave Studio Session a kapela Velocetro.
0: Takže opravdu jako vždy na Radio Wave je na co se těšit.
1: No a na co se dneska těšíš ty, Kubo?
0: Já?
1: Co bude? Já už nic lepšího tě hlavně nečeká těším. Než já. To už jsi měl nejlepší 3 hodiny výhodné.
0: Samozřejmě a mimo to se těším, jak si právě naladím Velocetrol na Radio Wave.
1: Opravdu.
0: To bude zážitek.
1: A jakou písničku od nich znáš?
0: Spoustu. To ani nevyjmenuju takhle z hlavy.
1: Víš, toho je tolik.
0: No, je toho prostě dost. Vždyť mě znáš.
1: Tvoje nejoblíbenější kapela.
0: Jak mám to ADHD, nová. Tak si teďka prostě najednou
1: teď
0: na nic nespomínám. Každopádně
1: jasně.
0: Už zítra si to napravím. No a těším se na vás od 8 ráno při ránu ze Saracha Jakubem.
1: Přesně tak, já se těším taky a užijte si úterý, hezký úteríčko. Čau.

0: Fifeli.
1: Filmový festival Litoměřice. Letošní téma?
2: Na konci světa.
1: Od 28. do 30. srpna. 3 dny plné výjimečných filmů. Koncerty Berlin Manson a Amelie Siba, podcasty, debaty i nečekané zážitky. Objevte filmy, které na velkém plátně běžně neuvidíte.
2: Litoměřice jsou blíž, než si myslíte.
1: Program a vstupenky na fifeli.cz. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Co je na konci světa?
3: Quest.
4: S vámi recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte.
3: Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Elefant, ještě před nimi Jordi Grieb, no a na rádiu Wave už jsme se zase vystřídali za mikrofony, v tuhle chvíli už je s váma Jarda Petřík, za hodinku taky Velose Troll, aktuálně zvučící a myslím si, že se máte na co těšit, opět tady zkoušíme limity našeho studia na maximum, každopádně to všechno až po 12. do té doby samozřejmě ještě muzika v playlistu, taky pro vás budu mít za pár minut ukázku z nejnovějšího Hergotu a teď míříme za královnami špinavého popu do New Yorku, kapela Pretty Sick vydá na začátku září nové album, jmenovat se bude Anarchy a najdete na něm i následující novinku v našem playlistu Hyper Independence.

0: Sara Rikas, krásná slovenština v úterním on airu na Wave a teďka ukázka z nejnovějšího Hergotu, který tak trošku lezl do zelí čelistem, protože se motal kolem filmu. Hostem byl totiž filmový publicista Janis Prášil. Ten nedávno do filmového časopisu Cinepur totiž napsal článek o českém spirituálním filmu. No a jak je to s duchovním filmem u nás, tak právě o tom je nejnovější Hergot, který celý najdete na našem webu i v aplikaci Můj rozhlas nebo v dalších apkách, pokud jste ho ještě neslyšeli. Tady pro vás z něj mám taky připravenou krátkou ukázku a hned potom taky Grimes.
1: Možná pojďme už k těm dalším už hraným filmům.
2: Pak máme dvě slovo jako klíč, což je autobiografický snímek, on je respektive spíš natočený podle autobiografické knihy spisovatele a cestovatele Josefa Formánka. A Dan Svátek s Formánkem už spolupracoval na svém předchozím filmu, kde adaptoval jeho knihu Úsměvy smutných mužů. Teď si zopakoval se tuto spolupráci a soustředí se zde právě na Formánkovo vyprávění o tom, jak on se během rituálu na ostrově v Indickém oceánu dostal prostřednictvím tance do tranzu, aniž by použil jakékoliv drogy nebo nějaké chemické látky. A tady se právě dostáváme k tomu, k té zkušenosti náboženské, že vlastně on najednou se dostal do kontaktu s nějakou rovinou svého života nebo reality, kterou normálně předtím neviděl. On se musel uvést do nějakého stavu, aby s ní přišel do kontaktu. Já jsem vám se předtím říkal, že ten film to umí taky, ale potřebuje k tomu ty různé prostředky, aby vás do toho stavu uvedl. Samozřejmě spolupráci diváka taky. Jo, takže vlastně to, co dělá film, tak on dělal vlastně tancem. Takže to je ta zkušenost, která je tam zpracovaná. A zajímavé je, že Tajemství a smysl života, byť je to formálně úplně jiný film, vychází z obdobné zkušenosti. Petr Wachler, který je autorem tohoto filmu, tak on taktéž se dostal vlastně do nějakého stavu během meditace v Mexiku pro změnu, kde on viděl své minulé životy. A byla to pro ně transformační zkušenost, stejně jako pro toho Formánka, kterou se rozhodl zprostředkovat ve svém filmu.
1: Vy jste před chvílí říkal, že dvě slova jako klíč a tajemství a smysl života vás úplně neoslovil. Co tam podle vás chybělo?
2: Já si myslím, že tam nechybělo nic. Mě prostě spíš oslovily filmy Václava Kadrnky. To je právě to, jo? Že záleží na tom, jakým jazykem ten film mluví a ke komu. Co se týče filmu Tajemství a smysl života, tak mě velmi zaujalo, jakou diváckou odezvu ten film měl u diváků, kteří se běžně nezajímají o duchovno, anebo ani nechodí do kina.
3: To mě právě zajímalo, protože vy jste říkal, že vás zaujala na tomhle filmu právě ta divácká odezva, tak jaká byla, nebo co na to říkali diváci?
2: Já jsem zase těch odezev, spíš jsem je četl, ale ty, který jsem zažil, tak třeba ty diváci ani vlastně jakoby ten film nepotřebovali pochopit. Oni potřebovali cítit, že se někdo zabývá duchovní otázkou, nebo někdo zpracovává téma třeba smrti. Někdo zpracovává téma jakoby nějaké možnosti jiné reality, nebo nějakého rozměru za rozměrem běžným. To jsou témata, která se normálně do běžného diskurzu veřejného nedostanou a ty lidi se nemají jak s tím setkat. Ale tady se to vlastně tomu Petru Wachlerovi podařilo vlastně setkat se s těmi diváky, kteří jsou jakoby odříznutí od těchto témat a mají potřebu se jimi zabývat, ale nenarazí na ně v běžném životě. Takže to mi přišlo na tomhle filmu zajímavé.
4: Hergot.
5: Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.
6: Více na wave.cz/podcasty.
7: Hey, this is Grimes, you're listening to Radio Wave.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Chvilku po půl dvanáctý, tady pro vás mám dva filmový tipy, jeden na dnešek a druhý na zítřek. Začneme pozvánkou do Ústí nad Labem a kina Hraničář, kde můžete dneska v 8 večer zajít na snímek Persona režiséra Ingmara Bergmana, který v tomhle filmu, který vznikl v době jeho těžké nemoci provázené tvůrčí krizí, projevil mimořádnou citlivost vůči složitosti ženské psyché a dotkl se také závažné otázky pravdy v umění a s tím související identity umělce, konkrétně herečky, která odmítá dál hrát umělé role na jevišti. Persona dneska v 8 večer v Hraničáři v Ústí nad Labem. Druhá kinopozvánka míří na zítřek rovněž do kina Hraničář. Už ve 3 odpoledne se tam promítá Poberta, snímek, ve kterém hrají Matyáš Řezníček, Václav Neužil nebo Denisa Barešová, o jednom zlodějovi, který se po propuštění z vězení vrací do rodného města a stane se tak trošku nechtěným hlavním hrdinou.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Měli jste byl fajn.
5: V 16 se všechno láme.
4: Je to jiný než s holkou.
5: První vztahy. První rozhodnutí.
6: Říkal jsi, že má holku?
7: Jo.
5: A snaha zapadnout.
4: Jo. To je Matyáš.
6: Potřeba čas, aby jí to řekl.
5: Nový seriál České televize o rolích, které hrajeme.
7: Je Radek doma?
8: Toho ti nic není.
5: Filtr. Od 2. září na ČT1 a v i vysílání.

Londýnská hudebnice Tatiana, What have you done for me lately? No a na čem v uplynulé době pracovali australští The Avalanches už víme, jen ještě úplně neznáme finální podobu. Nová deska totiž je na spadnutí, venku už jsou ale nějaké ty singlovky. To album vyjde v polovině října, bude se jmenovat No Bad Memories. A my si z ní aktuálně jako jednu z našich novinek hrajeme. Mám ten pocit už třetí nebo čtvrtý single. Jmenuje se Can't Get Over Losing You a hostuje na něm Portraits of Tracy.

0: Keď zavrem oči, cestujem tmou, já doporučuji mít oči a hlavně uši otevřené rozhodně po 12. hodině, protože vás čeká Radio Wave Studio Session dneska s kapelou Velocetrol. Sedmičlenná banda se tady poskládala v našem studiu a jak jim to hraje z nové desky, která vyšla v letošním roce u Stone to Death, tak to se dozvíte pár minut po 12. Docela ještě v playlistu Omni nebo Iggy Majerov.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.
2: Jasnění není na jednom pódiu, je ve městě, v lidech, v atmosféře. Od 3. do 6. září začne Jeseník pulzovat v jiném rytmu. V programu najdeš Hihi Haha Holky, Eternity Again nebo Laocoon. Čekají tě koncerty, literatura, divadlo, nový cirkus i site specific umění. Zažij festival současného umění v srdci Jesenických hor. Více na jasnění.cz. Zajasni se. Mediálním partnerem festivalu je Radio Wave.
3: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Sedmičlenná vinohradská parta Velose Troll vydala letos v létě u labelu Stone to Death své třetí album, jmenuje se Freedom Colony, a vy z něj právě teď v dnešní rádiové studio session uslyšíte tři songy Velose Troll.

0: Velocetrol živě ze studia Rádia Wave. Slyšeli jste tři ukázky z letošní třetí řadovky téhle sedmičlenné skvadry, která se jmenuje Freedom Colony. Konkrétně to byly skladby FC, OFH Bros a závěrečný nekompromisní nářez Bělehrad. Vítejte na Rádiu Wave, ahoj.
1: Čau.
2: Čau, díky.
0: Ahoj. To byla solidní porce hluku takhle při poledni. Velmi se mi líbilo.
2: I na nás.
0: Řekněte mi na začátku, nová deska je prý špinavější a temnější, tak odkud se ta špína a temnota vzala, Františku?
1: No.
0: Jestli je to teda pravda?
1: No, já si myslím, že je hodně různorodá ta deska a nedá se říct úplně, že je špinavá a nějaká drsná, ale... je tam hodně poloh. Je tam asi nějak nejšpinavější song třeba, co máme, ale zároveň je tam taky nejčistší song, takže je to...
0: No to je pravda, ono je tam hodně poloh, protože je tam i hodně songů. 16 tracků na té desce, což v dnešní době není úplně obvyklý. Nebáli jste se té porce?
1: No, ono se to pořád tak nějak nabalovalo, tak jsme si řekli, že to spíš bude takovej mixtape víc než nějaký koncept, jako to bylo na předchozích deskách.
0: Počátky tohohle alba vznikaly na soustředění v Jízerkách. Jak vypadá takový soustředění v sedmi lidech, jestli jste tam teda byli všichni? Z toho samozřejmě, co můžeme pustit do veřejnoprávního média.
3: Lekce grilování.
2: Hodně grilování. Vstávačky, budíky byly tak od 7 do 6 odpoledne. Někdo stával později a většinou jsme začali...
4: Někdy kolem oběda.
0: Jak jste tam byli dlouho?
2: 3-4 dny, 4 dny asi.
4: A mně to přišlo jako týden teda.
2: A vždycky, jak stal poslední, tak jsme pogrilovali, najedli se a zalezli jsme se tam do
4: takového altánku
2: a tam jsme byli dlouho. Většinou.
0: A tam už jste teda přišli s nějakými základy, kostrami skladeb, který jste potom cizelovali, nebo nápady vznikaly i přímo tam?
1: I tam, no. Měli jsme nějaký dema, nějaký kostry, který jsme tam rozvíjeli, ale vlastně nějaký songy vznikly přímo tam, nebo nějaký nástřely.
0: A je to tak, že Františku víceméně od tebe všechno vzniká a následně se to rozšiřuje, nebo
1: jak
0: už to neplatí?
1: Jako dřív to tak bylo hodně, ale u téhle desky už jsou třeba nějaký nápady, třeba od maily tady, nebo který jsme potom rozvíjeli dál jako společně.
0: Mm-hmm. Takže je to tak, že zmiňuješ nějakou otevřenost, kolektivní záležitost, tak to začíná platit čím dál víc, co se týče Velocetrol.
1: Do téhle doby to platilo, nevím, jak to bude dál a jak budeme mít čas na to a všichni, kdo se na tom bude podílet, do budoucna nevím, jako samozřejmě může kdokoliv, ale záleží na čase.
0: Co byste řekli, že ten zvuk nebo vůbec podobu nové desky ovlivnilo nejvíc? Je tam nějaká jedna spojitost, nebo jak už jsi zmiňoval, je to spíš jako roztříštěný v tom dobrým slova smyslu?
1: Jako je to hodně roztříštěný, ale zároveň myslím, že to spojuje třeba to, že 70% té desky jsme nahráli vlastně u nás ve zkušebně. Nabírali jsme tam bicí s basou, to nám pomáhal dělat Dominik Garský, ho zdravíme, Domču, a takže to myslím, že spojuje nějak ty songy, i když jsou třeba rozdílný. No.
0: Když jsi zmínil Dominika, jak moc ovlivnil ten zvuk on?
1: Tak jako my s Dominikem spolupracujeme už vlastně od začátku, od naší první desky a známe se velmi dobře, takže on jako jenom mu něco nastíním, co, jak bych třeba chtěl, aby se ta deska ubírala, kam, jakým směrem, jak by měla znít, a on to vlastně už tam jako nějakým svým touchem prostě to se snaží tam dostat, ten zvuk, no.
0: Máte za sebou už i křest docela, pro mě osobně nečekaně, na začátku léta v červenci, jestli se nepletu.
1: No, bylo to na lodi tajemství na začátku července a nějak jsme s tím nechtěli čekat, tak jsme to udělali, už prostě zabralo nám to hodně času, tak jsme to chtěli mít za sebou a vlastně se to povedlo, bylo to i to místo, ta venue byla na to skvělá a přišlo dost lidí a myslím, že si to všichni užili, i když to bylo takhle v létě.
0: Na tom albu máte i pár hostovaček, objevila se některá z nich právě i třeba na tom křtu.
1: Vlastně nebo... všechny, kromě jo. Eastworks.
0: Uh-huh. Takže i Slotovid Love se
1: Taky
0: soudem.
1: Byla Aneška to dokonce křtila, tu desku nám ji pokřtila. Takže...
0: Mám ten pocit, že na té skladbě zní i pedal steel kytara, jestli se nepletu.
1: Je to tak?
0: To je, čí práce? Kdo
1: to nesmím prozradit. To
0: je... je to Tájo, jo?
1: Je to, no.
4: Ještě
1: je
4: potom každý.
0: Dobře, takže křest máte za sebou, na ten zvát nemůžem, můžeme pozvat na nějaký nejbližší koncert, který vás teďka čeká, komu ty tři songy nestačily, mně nestačily, takže kde vás můžu vidět nejdřív?
2: Určitě nás můžete vidět na festivalu v Jihlavě, to bude koncem října.
0: Na festivalu dokumentárních filmů, předpokládám.
2: Potom s největší pravděpodobností máme v únoru Meat Factory, a pracujeme ještě na nějakým vlastním gigu do konce roku, pravděpodobně listopad.
0: Mm-hmm. Dobře.
2: V Praze, ano.
0: Tak jo, Velocetrol, slyšeli jste tři songy z jejich letošní nový desky a kde je můžete slyšet dál, tak to jste se právě teď dozvěděli. Díky moc, že jste nám zahráli a ať se daří.
1: My děkujeme.
2: My taky děkujeme.
4: Za pozvání.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Rádio Wave Studio Session se sedmičlennými Willoset Roll je za námi a pokud vás živá muzika tak nějak navnadila na víc zážitků z koncertů, tak tady pro vás mám dva tipy pro Prahu na čtvrtek 27. srpna. Samozřejmě dneska doufám, že pokud můžete, tak vyrazíte na třetí a poslední letošní Riviéru, ale k tomu se ještě dostaneme. Teď dva čtvrteční tipy. V Meat Factory se představí v rámci předposledního večera z prázdninové série letních koncertů na dvorku čtveřice projektů, které různým způsobem přistupují k současné experimentální elektronice. Od postambientu přes klubovou dekonstrukci až po intimní zvukové koláže. Jmenovitě se představí Lila Tesla, která bude hrát hlavně ze svého debutového alba Fatal. Potom se můžete těšit na projekt Deathcatch, který kombinuje abstraktní zvukové krajiny field recording i noise. Představí se taky polský hudebník Staš Čekalsky a do čtveřice to bude projekt Zacha Hovensteina z Upstate New York, který nabídne hledající krásu ve zdánlivě obyčejných situacích ve svém projektu Music Lover Anonymous. Tahle čtyři jména ve čtvrtek na dvorku v Meat Factory od 8 hodin večer. A nebo ten samý den můžete už od dvou odpoledne vyrazit do Bike Jesus na Kámoš Festival, v rámci kterého se představí Zafrnine, Josefka, Bullet, Piškotéka, taky Real Old Stars, divadla Sklep, Merisí, Honzin Marsin a nebo Punks 23.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Dnes od 17:30 večer na Rádiu Wave.

Zapomněl jsem a před námi teď novinka od Phoebe Bridgers z její nové desky, která zatím sdílí nebo získává hodně dobrá hodnocení. Po 6 letech od poslední desky vydává album, které by vás mohlo bavit, pokud máte rádi Sufjana Stevense nebo třeba Eliota Smise. No a my si z téhle novinky, která se jmenuje Lost Weekend, hrajeme song pojmenovaný Bobby, Phoebe Bridgers.

0: on Lucky Pick for this month's super prize giveaway of $18.5 million.
1: Český rozhlas, Radio Wave. Děláme vlny.

0: Florbal a Mar Junior a jejich druhá liga, 10 minut před úterní 13. Ještě jeden český song stihneme a to mi nevadí a jejich přibližovadla a kromě nich taky Margaret Glaspy a nebo Flock of Dimes.
1: Město lidem, lidé městu. Jedno město, tisíce úsměvů, jedinečná atmosféra. Kapely, DJové, divadlo, dětský program a gastrozážitky. Ulice plné života a oslava léta. A to vše bez vstupného. Město lidem, lidé městu. 28. a 29.

nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Kdo máte Björk takzvaně naposlouchanou, třeba jako já, tak moc dobře víte, že zvuk téhle skladby pasuje někam do období mezi desky Homogenic a Vespertine. Zůstala v šuplíku dlouhé roky, no a pár let zpátky se Björk rozhodla, že požádá Rosalíu o spolupráci a znovu vytáhne tenhle song na světlo boží a výsledkem je věc, kterou jste teď slyšeli pod názvem Oral. Ještě předtím hned po 13. to byly Haim se skladbou I Know Alone a za chvilinku vás čekají novinkový Dive. The Fountain z jejich nejnovější už páté dlouhohrající desky, která vyjde na konci října a jmenovat se bude Zirp, ať už to znamená cokoliv. No a do 14. v playlistu třeba taky Jamila Woods, Lua de Santana, Midnight Swimmers nebo The Help. Budu pro vás mít taky pozvánku na dnešní poslední letošní Riviéru, která začíná už v 6, samozřejmě opět v zahradách zámku Troja. A taky přidám ještě jeden tip na tenhle pátek do prostoru v Davidské klubovně, kde vás čeká podcastovna, mimo jiné s Chudáčky a Slivákem živě. Detaily v téhle hodince, teď slibovaní Dive a ukázka z té nové desky The Fountain.

0: Asi už víte, pokud posloucháte pravidelně Quest, že si pro vás Šárka, Jarda a Lukáš připravili takový letní mini speciál věnovaný českým hrám pod názvem té série Side Quest. První tři díly už jsou venku. První díl o Mafii, druhý díl o Eurotruck Simulatoru 2 a třetí díl o hře, kterou jsem konečně taky hrál já a strávil na ní velký počet hodin, a to je Machinarium. Za mě osobně skvělý příspěvek studia Amanita Design, vynikající soundtrack a vlastně i muzika, která v té hře je slyšet od Tomáše Dvořáka aka Floexe, která té hře taky strašně moc přidala na slávě i v zahraničí. No a právě Machinarium se věnoval třetí side quest, který jste mohli v premiéře slyšet samozřejmě uplynulý pátek. Pokud jste to ještě nestihli, já se přiznám, že to mám teprve připravené takzvaně ve frontě, ale rozhodně si ten díl poslechnu, tak ho najdete na našem webu i v podcastových aplikacích. No a teď o tom Machinariu taky ve vysílání krátká ukázka.
1: Quest. Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra.
2: S Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.
3: Čím to vlastně bylo tak jiné oproti tehdejší tvorbě? Protože oni vycházeli klasické adventury, vycházeli klasické point and click adventury, byť se jim předvídala jako brzká smrt, a zároveň jako společně s tím vycházeli takové ty adventury, které se snažily o něco trochu víc, částečně byly třeba i tvořené u nás, třeba Memento Mori nebo Zatracenci, byla taková jako vlastně věc, která se snažila být někde na rozmezí té úplně nejklasičtější point and click adventury a toho těch akčních jako pasáží nebo akčních prvků, které v rámci byly. Ale tohle byla skutečně jako klikni na něco, něco se stane, vezmeš si předmět, přejdeš dál a další obrazovka.
4: No, já si myslím, že primárně asi pro ten umělecký rozměr, no, jak jsem říkala, že ty herní mechanismy tam vlastně nejsou nijak objevný, ale v těch adventurách, co ty zmínil, tak tam rozhodně nehraješ za robota, který se snaží zachránit civilizaci, teda město a svoji přítelkyni robotickou a tak. No.
5: Hele, já dodám, že jsme v roce 2009 a v té době nejenom adventury, ale hry pořád ještě, aby měly nějaký svébytný a fakt jako povedený výtvarný styl nebylo vůbec samozřejmé. Naopak jsme se posunuli z těch časů, jasně, můžeme tady sypat výjimky, jako třeba Bioshock, jo, nebo nějakou další přímo adventuru bychom asi taky našli, ale když si vezmeš, na co Machinarium navazuje, a to jsou třeba, před časem jsme o nich v Questu mluvili, Goblin série a tak podobně, to znamená velmi specificky malované věci z 90. let, tak my jsme se od nich v té době herní scéna se posunula v podstatě dost jako 3D záležitostem, proniklo to už i do těch adventur docela intenzivně, sice se nám tady pomalu rodila nějaká alternativní pixel artová scéna, která se vracela skrze třeba Adventure Game Studio, jakoby nástroj k tomu, jak vypadaly ty adventury z přelomu 80. 90. let, ale jinak ty moderní adventury, co chtěly být, jakože posouváme žánr někam dál, tak za mě, a myslím si, že nejsem jediný, kdo to takhle vnímá, tak 90% z nich vypadalo ve skutečnosti dost hrozně.
1: Quest. Hrajeme se s vámi. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu.

0: pes.
1: No, krásný oslý můstek mě teď napadnul s tímhle songem, který končil s oslovím You Make Me Nervous. Jste nervózní, když se seznamujete, a jste nervózní, jak se třeba svých nových přátel zeptat, jestli mají holku nebo kluka, ať už jsou oni sami holka nebo kluk. Tak přesně o tom je nejnovější nádech, který můžete poslouchat ve vysílání dneska od 7 večer. V rozhovoru s psychoterapeutem Adamem Šimkem dojde právě na to, na ty řekněme tradiční z minulosti způsoby dotazování se typu už jsi našel holku nebo bude z tebe dobrá manželka a takový ten předpoklad, že všichni jsme a měli bychom být heterosexuální, jenže realita je samozřejmě úplně jiná a odkud tenhle tlak pořád pochází i v roce 2026, jak poznat, že to někdo má jinak a proč třeba i svou vlastní identitu prozkoumávat, jak flirtovat, když teprve objevujete queer vztahy a jestli je potřeba se vůbec takzvaně vyautovávat, o tom všem nový nádech, který můžete poslouchat ve vysílání dneska v 7.
2: Vyvětrej si hlavu. Poslouchej nádech na rádiu Wave. Lucie Zajda a její hosté. Dnes od 7 večer.

Musí být důvod proč. Jamila Woods, Giovanni. A jestli chcete důvod, proč vyrazit tenhle pátek do Davidské klubovny v Praze, tak vám dám, myslím, tři docela pádné. Chudáčci, Slejvák a Sound System. Přesně tyhle tři podcasty si budete moct užít naživo v Šapito na zahradě klubovny už od 3 hodin odpoledne. Chudáčky a Slejvák věřím, že dobře znáte, to jsou naše wavy podcasty. No a ten třetí Sound System, ten zase můžete znát pod pokud sledujete médium jménem Alarm. Je to podcast věnovaný už logicky podle názvu muzice. Hudební publicisté Michaela Peštová, Nora Třísková a Karel Veselý ho pro vás připravují v měsíční periodicitě. No a v tom živém provedení tenhle pátek v Davidské klubovně se můžete těšit mimo jiné na probrání očekávání nové desky americké zpěvačky Phoebe Bridgers, ze které si už mimochodem hrajeme jednu z novinek. Dneska už jste ji taky slyšeli a dojde třeba i na pravidelné rubriky jako domácí navařeniny nebo novinky o kočkách. Sound System, ten celou tu podcastovnu bude uzavírat v 7, od 5 Slejvák a hned ve 3 to nekompromisně odstartujou Chudáčci. Tenhle pátek podcastovna v Davidské klubovně. On Air s Jardou Petříkem.

portugalština a samozřejmě silný latinskoamerický feeling tohohle songu Piri Piri. Úterní onér na Radio Wave, Lua de Santana doznívá a do 14. ještě domácí Midnight Swimmers a taky Vaxa Hačí.

0: Rapaz, cala a boca.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Každou středu od 18 hodin na rádiu Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Už dneska v podvečer máte možnost zažít poslední letošní Riviéru, neboli naši každoroční spolupráci s galerií hlavního města Prahy v zahradách zámku Troja v Praze. Dneska od 17:30 konkrétně z hudebního pohledu to budou živě Dirty Depressa a Arty a taky Candy Pumps, od kterých si aktuálně hrajeme novinku i v playlistu. Samozřejmě dojde i na další performativní odhalení sochy, tentokrát to bude dílo Cloud Tomáše Roubala a o to odhalení se, co se týče choreografie, postará tanečník a taky performer Viktor Černický. No a nebude chybět ani tradiční debata. Tereza Havlínková tentokrát bude zpovídat fotografku a filmařku Anešku Horovou, taky hudební publicistku Noru Třískovou a do třetice Davida Laufra, odborníka na digitální média, o tom, kdo tahá za nitky současné kulturní relevance, neboli kde se vaří mainstream, na čem přežívá alternativa a jak takzvaně ochočit ty neochočitelné algoritmy. Tohle všechno dneska v solidním kombu se vstupem zdarma, jak jste zvyklí, v Trojském zámku od 17:30. Detaily o třetí Riviéře samozřejmě najdete i na našem webu a na facebookové události. Ela Minus a Nick Leon a jejich spolupráce v podobě EPčka Que les paso a mis amigos teď před náma skvělém songu Espiral.

0: Kdo říká, že nikdy neměl pepř v uších, tak lže, minimálně potom, co doposlouchal tenhle song Rickou Nasty, Pepper. Na Radio Wave teď budeme pokračovat ukázkou z nejnovějšího dílu Fasád, ve kterém se Alena Harceníková věnovala tématu chat po našich rodičích a prarodičích a tomu, jestli jsou úplně obyčejné, jak to častokrát vypadá, a nebo je to naopak nějaký ten skrytý architektonický či jiný klenot. Právě tomu se totiž věnují taky Jan Bureš a Adam Štěch, kteří společně pátrají po architektonicky zajímavých chatách po celé naší republice. A to třeba projížděním inzerátů Realitek, listováním meziválečnými časopisy a samozřejmě i samotným vyrážením do terénu. No a v nejnovějších Fasádách vysvětlují, proč chata není jenom socialistický útěk do přírody, ale častokrát i daleko víc. Nejnovější díl Fasád právě na tohle téma najdete k poslechu na našem webu a v podcastových aplikacích. Ve vysílání pro vás teď mám ukázku.
1: Vy jste spolu i podnikali pár výletů za těmi chatami, tak možná kdybyste mi nějak popsali ten proces toho, od toho, kdy teda tu chatu objevíte někde v nějakém archivu, až po to, že v ní stojíte a fotíte si její interiér.
2: Je to různě, je to strašně moc cest, samozřejmě hodně používáme mapy, hledáme na internetu, prostě projíždíme mapy, protože se dá najít třeba podle nějakých půdorysů. Problém je, že máme hodně chat jakoby z původní literatury, právě hlavně z těch časopisů ze 30. let, ze 40. let, ale tam často nejsou uváděny vůbec žádné lokality, ani ne jakoby vesnice nebo název vesnice, často to je třeba chata na Vysočině. No a teď teda hledejte teda chatu na Vysočině. Takže často u těch chat právě byl nutný v podstatě terénní průzkum tím, že jdete do nějaké lokality a tam vlastně hledáte náhodně a najednou vás něco zaujme. A jdete se zeptat, protože tam někdo je na zahrádce a někdo vám řekne, jo, to tady mý předci postavili a jo, znám architekta, no možná něco najdu. Takže takhle i často to bylo opravdu, že musíte jaksi empiricky čistě prostě jít do té přírody a nějakou chatu najít. Často taky se nám podařilo nějaký chaty objevit na realitních stránkách.
1: No,
2: prostě dáte si chata, prodej chaty a vyjede vám třeba 1000 různých nabídek.
1: Tam vždycky najdu jenom chatu na Řopíku. Tohle jsem v životě nezadne našla.
2: A jako taky se tam objevily zajímavé chaty, takže já pak kontaktuju pana nějakého realitního makléře, že nás to zajímá a to a většinou jsou ochotní, takže pak třeba jedem to nafotit.
3: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Pořad o veřejném prostoru a architektuře, který jde až na cihlu. S Alenou Harceníkovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Jak vypadá práce v zákulisí zdánlivě nablízkaného festivalového světa? Jak se dneska vlastně vůbec daří českým a slovenským festivalům? I o tom je nejnovější Impact, který můžete ve vysílání poslouchat dneska od 8 hodin večer, a to s hudební produkční Andreou Blahovou, kterou zařadil IQ magazín letos do výběru New Bosses, kam pravidelně vybírá talentované mladé osobnosti mezinárodního koncertního a festivalového průmyslu. Detaily z rozhovoru samozřejmě na našem webu i v aplikacích, ale dneska ve vysílání od 8 hodin večer.
1: Impact. Událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové. Dnes od 8 večer na rádiu

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: I o blížícím se posledním prázdninovém víkendu se samozřejmě ještě koná spousta festivalů. Já bych vás teď hodně rád pozval na jeden, řekněme, velmi specifický a myslím si, že vím, o čem mluvím, protože jsem se účastnil loňského prvního ročníku. Koná se ve tvrzi Šumná u Klášterce nad Ohří. Jedná se o festival s názvem Bašta, ale je to spíš, řekněme, takový čtyřdenní tábor pro dospělé, DIY záležitost s muzikou, řekněme, napříč žánry, kde prim hrají kytary, experimentální elektronika, alternativa. Samozřejmě budou ohně, budou špekáčky, bude spaní pod stanem a také třeba organizovaný dvoudenní pochod z Kadaně přímo na tvrz Šumburg, abyste došli do té festivalové lokace už třeba seznámeni s některými dalšími, ať už účinkujícími a nebo návštěvníky. No a co se týče programu, tak se těšit můžete od čtvrtka až do neděle na jména jako Šimanský a Niesner, Apnea Ensemble, Petr Linhart, Zafrnein, němečtí Drossel, Ruaje, Vroblevský Janoušek kvartet, Doomed and Lovely z Německa, na Podještěckého Okultistu, Further Down a Mensi Sono, na Terapista a nebo třeba na Heimatkor. Tvrz Šumná u Klášterce nad Ohří od čtvrtka až do neděle, festival Bašta s podtitulem Druhé stvrzení.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: děsivá sauna, no a nikoliv ze sauny, ale i když z Řecka, takže možná tam sauna byla taky, se vrátil včera Kas Vladyka. Čau, Kasi.
1: Krásné odpoledne, vlastně docela jo, no, bylo v Aténách asi 37 stupňů, když jsem odlétal, takže to úplně není příjemné. Vlastně přes den jsem s kamarádkou i párkrát tak jenom koukal na filmy a potom večer jsme šli na večeři, no.
0: Takže prosvištíme si řečtinu, dobré ráno. Kaliméra.
1: Kaliméra.
0: A dobrou noc.
1: Já jsem používal hlavně Yamas.
0: Dobře, vy kdo nevíte, tak Yamas je samozřejmě na zdraví, když si ťukáte nějakým dobrým pitím.
1: Ale opálil jsem se rozhodně, tak doufám, že to tak dnes bude znít.
0: Opálenej seš fest, to je pravda, trošku závidím. Užijte si dnešní odpoledne s Karlem a já se na vás těším zase zítra. Čau.
2: Nový český film Čika Čika. Pavla Tomicová a Jan Cina v příběhu, který vás dojme i pobaví.
3: Já tady žít nebudu.
2: O vztazích, které nejsou jednoduché.
4: Není nic, co bychom pro děti nezvládli.
2: A o tom, že někdy stačí udělat první krok. Čika Čika v kinech od 20. srpna. Mediálním partnerem je Radio Wave.
5: Špína.
6: Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
7: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
8: Špína.
9: Špína.
10: Pořad, který se vám zarije za nechty.
9: Špína.
10: Každý čtvrtek od 8 večer na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
3: Tak my jsme vám přinesli ty lopaty tady.

Radio Wave. Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.

To byly Sugar Babes, Two Shell a remake jedné klasické hitovky Round Round. Na Radio Wave máme 7 minut po 15. hodině v úterý 25. srpna a od mikrofonu už k vám mluví Kas Vladyka. Doufám, že se máte krásně. Máme tady úplně poslední srpnové úterý, tak si ho společně užijme. Jsem tady pro vás dneska do 17:30, no a ještě teď, než nám odbije 4. hodina, tak se můžete těšit například na ukázku z nového podcastu Psycho. Dáme si taky jeden krásný kulturní tip na velmi nabitou kulturní akci dneska večer v Praze, kterou pořádá Radio Wave. No a z playlistu už jsou před námi Curtains Please, Coco Chloe anebo Snail Mail.

0: To byla americká hudebnice Lindsay Erin Jordan alias Snail Mail a my si teď pustíme ukázku z nového dílu podcastu Psycho. V novém díle se skrze příběh Simony Moniové díváme na to, jak vzniká vztahová past, proč se oběť může vracet k pachateli opakovaně a co může udělat její okolí. Celý díl najdete na webu Rádia Wave a v podcastových aplikacích a tady už je krátká ukázka.
1: Simona Moniová byla česká spisovatelka, říkalo se jí Vývek v sukni. Psala takový romány pro ženy, říkali tomu letní hity.
2: Okay.
1: A vlastně dneska je 6., kdy to natáčíme, a ona byla zavražděna 3. srpna.
2: Okay.
1: Před 15 lety.
2: Okay.
1: Takže i tohle je takový symbolický. A vlastně přednedávnem vyšel seriál o ní, kde hraje její roli nebo její postavu herečka Tereza Ramba, dříve Voříšková.
2: Ale hlavně jako především, proč je to pro nás dneska tématem našeho dalšího dílu pořadu je, že vlastně jak tehdy, když se v novinách před těmi 15 lety objevily články o tom, že byla zavražděna, tak vlastně i dnes, po tom, co teda byl odvysílán ten seriál, který se věnoval vlastně jejímu životu, tak se zvedly počty hovorů na specializovaných linkách. Hele, jako z mojí zkušenosti, jo, a řekni mi, jakou máš svoji, předpokládám, že ty jsi tak jako mluvila s x lidma, který nějakou jako podobnou zkušeností procházeli, tak ty hovory s těma lidma mají pro mě jako vlastně jeden scénář, jo, že ten člověk je schopen ti říct ten okamžik, kdy se s tebou baví, co všechno jako špatného se mu děje, vlastně výčet toho, co teda jako se mu přihodilo. A pak když teda by mělo dojít na tu jako druhou část toho hovoru a co teď s tím, tak vlastně je najednou jako všechno problém. Jo. A tohle je vlastně jako schéma, který si myslím, že jsem zažil jenom já, jako předpokládám,
1: že ty
2: taky. Mám to
1: úplně stejně. A nebo je to ten člověk ve fázi, většinou teda žena, nezažila jsem ještě teda muže.
2: Já jsem se
1: právě. A to je možná i to výhoda, že jsi chlap, víš, že jako ti to řekne možná spíš, než tý ženský. Ale že jako jsou v tu chvíli fakt naštvaný a jdou to teda udělat. Ale pak, když se to začne fakt s tím něco dít, tak on se začne omlouvat. Jo, a začne se to jako.
2: A tohle je jedna z věcí, třeba když jsem si jako četl ty články, které jsou pro tohle téma vlastně jako nejdůležitější, tak to je hrozně jako stará věc, jo, že ono to je vlastně jako svým způsobem je to velmi frustrující. Jo, ať už pro tebe, když si jako s tím člověkem takhle povídáš a víš, že vlastně co bude následovat, že teda jako nějaký jako konstruktivní řešení je vlastně těžký s tím člověkem domluvit. A nebo třeba nějaký složky, které s tím souvisejí. Jo. A jo, ať už je to třeba policie, která má často kdy zkušenost s tím, že ty podání jsou zatý na zpátek.
1: Třeba přesně slyšíš. No oni k nám už ani nejedou kolikrát, protože už ví, že zase stejně to špatně dopadne. Samozřejmě mi to přijde špatně.
2: Jasně.
1: Jako jo, psychologovi.
2: Jasně.
1: Ale jako zase na druhou stranu, jako když jsem si to zažila a teď prostě vidíš, jako že v úvozovkách si ten člověk zase nabíhá na vidle, tak pro člověka, který je v tom netrénovaný, je to hrozně těžký.
3: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou každý čtvrtek od 7 večer na Rádiu Wave.
4: Český rozhlas. Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Máme 15 hodin a 26 minut v úterý 25. srpna a pokud se dneska nacházíte v Praze, tak silně doporučuji dneska vyrazit na Trojský zámek, kde vás od 18 hodin čeká velmi nabitá kulturní akce z produkce Rádia Wave, a to Riviera, Nehledat a najít. Třetí edice téhle společné letní série Galerie hlavního města Prahy a Rádia Wave, pořádané v malebných zahradách zámku Troje, opět nabídne koncerty, debatu i výtvarné umění. Všechno v 18 hodin započne performativní odhalení sochy Tomáše Roubala a Viktora Černického. Následovat bude debata Terezy Havlínkové o hranici mezi alternativou a mainstreamem. No a celý večer završí živá hudba, tedy dva koncerty Dirty the Pressa a Arty a taky Candy Pumps, což je skvělý nový hudební projekt a za mě taky hitovka tohoto léta, jejich song Check Girl, který můžete zažít naživo dneska večer v Trojském zámku. Celý harmonogram můžete najít samozřejmě na Instagramu Rádia Wave. Příjemnou zábavu.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč.
0: Šatníky.
3: Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás.
0: Šatníky. Dnes od 6 večer na Rádiu Wave.

byla skvělá Noga RS na Radio Wave v 15 hodin a 34 minut. No a my na ní rovnou navážeme další skvělou novinkou. A to od Denzela Curryho a Kenneta Bluma. Tohle duo chystá pokračování 6 let staré společné nahrávky Unlocked. Na desce nahrané, nazvané jednoduše římskou číslicí 2, se rapper s producentem vrací k oldschoolovému nahrávání a produkci, no a lákají na ní pilotním singlem Difference, na kterém hostuje taky zpěvačka Jeba. Tohle už jsou Denzel Curry, Kenneth Bloom, Jeba a jejich Difference.

0: 15:45 v úterý 25. srpna. Na vlnách Rádia Wave doznívá Tame Impala, no a ještě než nám odbije čtvrtá, tak si dáme Mac DeMarco, Antonio XM a DJ Gap, Bright Eyes a nebo jednu starší hitovku od Kid Cudiho. No a hned po 16. hodině na vás čekají Harry Styles a nebo něco z domácí scény s Buggy Baby a Exegesis. U mikrofonu je pro vás Kas Vladyka.
1: Fifili. Filmový festival Litoměřice. Letošní téma?
2: Na konci světa.
1: Od 28. do 30. srpna. 3 dny plné výjimečných filmů. Koncerty Berlin Manson a Amelie Siba, podcasty, debaty i nečekané zážitky. Objevte filmy, které na velkém plátně běžně neuvidíte.
2: Litoměřice jsou blíž, než si myslíte.
1: Program a vstupenky na fifili.cz. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Co je na konci světa?
3: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. Série o tom, co jsme podělali.
4: Chudáčci. Poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na Radio Wave.
5: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Rádio Wave. Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

8 minut po 16. hodině na Radio Wave doznívají Buggy Baby a Exegesis Summer on my mind. Já připomínám, že tohle skvělé domácí hudební duo můžete vidět naživo taky dneska na Trojském zámku od 18 hodin, a to samozřejmě na akci Radio Wave Riviera, kde Buggy Baby a Exegesis vystoupí se svým novým hudebním projektem, a to Candy Pumps, které mají na svědomí za mě úplně největší hit tohoto léta, a to song Check Girl. To je Trojský zámek dneska v 18 hodin, každopádně nás čeká krásný nabitý playlist samozřejmě i tady na Radio Wave po 16. hodině. Právě teď už to bude další novinka, a to královny špinavého popu, newyorská kapela Pretty Sick, která se vrací s druhým dlouhohrajícím albem Anarchy. Z něj tady máme ukázku Hyper Independence, no a hned potom kapela New York anebo I Love You Honey Bunny.

0: To byly I Love You Honey Bunny a my si teď pustíme ukázku z nového dílu podcastu Studovna. Jak může vypadat studium pedagogiky a co dělají učitelky o prázdninách? S učitelkou Alenou Ruberovou byla řeč o jejím studiu střední i vysoké školy, vhled do učitelské profese, ale taky tipy na přípravu na září. Celý díl najdete na webu Rádia Wave a v podcastových aplikacích a tady už je krátká ukázka.
1: Nevím, jak to mají ostatní učitelé, ale mě určitě jako začínající učitelce ty přípravy trvají. Jo, já nad tím jako se snažím jako hodně přemýšlet, tak abych vlastně mohla vyhovět všem těm dětem, takže se snažím právě dělat ty úkoly diferencovaně, aby si přišlo na své i ten Pepíček, prostě, který je jako na tom líp, ale i ta Anička, prostě, které to třeba jako tolik nejde. No a je to jako hrozně obtížné to jako všechno tak jako zkombinovat a vím, že potom, až půjdu v to září učit, tak to zabere strašně moc času, takže pro teďka přes prázdniny jsem se snažila vyrobit si různý materiály, nakoupit si různý pomůcky, hodně jsem si do toho ze svého zainvestovala. Podle mě už jsem v tom třeba tak za 40 tisíc jako minimálně a to jsem vlastně ještě nedostala výplatu. Takže hodně jsem si do toho fakt zainvestovala, ale říkám si, že se mi to vrátí potom a že buď to uvidím na těch dětech, jo, že jim to pomůže, ale hlavně to jsou věci, které jako mi zůstanou a zase budu moc používat prostě pořád. No.
2: To cením, že to říkáš takhle otevřeně, protože kolikrát se může zdát, že učitelé mají 2 měsíce prázdnin a realita je takováhle. Tak to určitě ještě blíž probereme v následujícím díle studovny. Tak pojďme na tipy na tvoje oblíbené knížky, filmy nebo jakýkoliv zdroje, který bys doporučila těm, kteří se zajímají o pedagogiku nebo třeba zvažují, že půjdou studovat učitelství?
1: Já bych určitě z autorů doporučila například Wagnerovou Lisou, Mareše Čápa nebo pana Průchu. Tohle jsou hodně jako literatury, ze kterých jsme čerpali i na vysoké škole a opravdu musím říct, že jsem z nich poskládala vlastně skoro celý státnice, protože ty knížky jsou jako hezky psaný, jsou přehledný a jako najdete tam jako fakt úplně všechno, až od té vývojové psychologie po čtení, psaní a já nevím co všechno. Takže tohle si myslím, že pro člověka, který ho to zajímá, tak je to super. I hlavně třeba pro rodiče, jo, se na to třeba mrknout. A doporučila bych také film, jmenuje se to Temple Grandin a je to vlastně o ženě, která má autismus a je tam vlastně vidět ten vývoj, jak na to přišla ta její rodina, když byla dítě a jak ona vlastně vnímá ten svět. A myslím si, že na tom si strašně hezky jako člověk uvědomí, že jak jsou ty děti jiný a jak každý to dítě to může vnímat prostě odlišně. Takže to bych tak doporučila.
2: Tak pojďme ještě na závěrečný tip tohohle dílu. Co bys poradila sama sobě, než jsi šla na vysokou?
1: Asi bych sama sobě řekla, ať se mnohem míň zajímám o to, co chtějí ostatní a víc si jako prosazuju to svoje, co bych chtěla hlavně já, protože ve výsledku to bude moje práce, kterou já budu dělat po zbytek svého života a rozhodně prostě bych chtěla dělat něco a přála bych to i všem, abyste všichni prostě dělali něco, co vás baví, co vás naplňuje a ne, že prostě budete otrávená prodavačka, která tam musí prostě pípat jako za kasou a fakt jí to nebaví a jde to na ní vidět, jo, tak prostě fakt víc poslouchat sebe a jít si za tím, co chcete vy a prostě najít si to svoje štěstí, protože myslím si, že když člověk celý život jako bude dělat to, co ho baví, tak to je prostě to nejlepší, co se mu v životě může stát.
3: Studovna. Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz/studovna, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: přesně v půl páté na vlnách Rádia Wave doznívá slovenská popstar Adéla s peckou Ain't in LA. To je takový song pro všechny cool holky, které nejsou z LA. No a očividně takových dost, protože tahle virální hitovka má na streamingu už přes 50 milionů poslechů. Takže ze slovenské Adély Jergové se tedy nepopiratelně stává popová diva světových rozměrů. Její debutové album Prima vyjde už příští pátek, tedy 4. září. Bude na něm tenhle song, který jsme právě slyšeli, dále například ta hitovka KGB, anebo zatím nevydaný song s názvem Nicole Kidman, takže já se moc těším. Příští rok Adélu čeká taky velká světová tour, včetně Evropy, na které ale záhadně chybí koncerty v Česku nebo na Slovensku. Tak doufám, že tenhle malý prohřešek Adéla ještě napraví, aby se tady na ní nikdo nezlobil. Každopádně gratulky, moc se těšíme.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Měli jste byl fajn.
3: V 16 se všechno láme.
2: Je to jiný než holku.
3: První vztahy. První rozhodnutí.
4: Říkal jsi, že má holku?
5: Jo.
3: A snaha zapadnout.
4: Jo.
2: To je Matyáš.
4: Třeba potřebuje čas, aby jí to řekl.
3: Nový seriál České televize o rolích, které hrajeme.
5: Je Radek doma?
6: Toho ti nic není.
3: Filtr. Od 2. září na ČT1 a v i vysílání.

0: To byl Bob Bleedy s trackem Resource v 16 hodin a 41 minut a já mám pro vás další skvělou novinku, tentokrát od královny smutného indie folku. Je to tak, Phoebe Bridgers je zpátky s novou deskou Lost Weekend, která od hudebních serverů sklízí samé pochvaly. 6 let po skvělém albu Punisher jsme se od ní navíc dočkali prvního doopravdy šťastného love songu. Single Bobby podle samotné zpěvačky vypráví o lásce na první hookup. A co více dneska přát, tohle už je nová Phoebe Bridgers.
1: Novinka na Radio Wave.
2: A jsem nadšená.

0: one lucky pick for this month's super prize giveaway.
1: Český rozhlas. Radio Wave. Děláme vlny.

0: Na Radio Wave doznívá Anabel s trackem Snowflake. Za 10 minut bude 17 hodin a ještě předtím náš úterní playlist nabídne Phoenix, Amarej nebo kapelu Island Mint. No a hned po páté na vás čeká diva Edison Ray anebo Magan. U mikrofonu je pro vás až do 17:30 Kas Vladika.
1: Jasnění není na jednom pódiu, je ve městě, v lidech, v atmosféře. Od 3. do 6. září začne Jeseník pulzovat v jiném rytmu. V programu najdeš Hihi Haha Holky, Eternity Again nebo Laocoon. Čekají tě koncerty, literatura, divadlo, nový cirkus i site-specific umění. Zažij festival současného umění v srdci Jesenických hor. Více na jasnění.cz. Zajasni se. Mediálním partnerem festivalu je Radio Wave.
2: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šemestou každý čtvrtek od 7 večer na Radio Wave.
3: Radio Wave. Děláme vlny.
4: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Do I have to tell you again to close that fucking door?

0: 7 minut po páté na vlnách Rádia Wave posloucháte úterní odpoledne s Kasem Vladykou, které se pomalu, ale jistě chýlí ke konci. Už v 17:30 na vás totiž čeká z Brusnové Podhoubí, které se tentokrát zaměří na uhelný biznis na severu Čech. Ještě předtím ale pro vás budu mít poslední dnešní kulturní tipy, a to na kina a na filmy, tentokrát v Ústí nad Labem, dneska i zítra. Ještě předtím krásný playlist, a to nový Avalanches, hned potom Lip Critic a nebo Kale.
1: Novinka.
2: Novinka na Rádiu Wave.
1: A jsem nadšená.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Bylo čtvrt na šest, úterý 25. srpna a já mám pro vás poslední dnešní kulturní tipy, a to konkrétně na dnešní i zítřejší program ústeckého kina Hraničář. Dneska můžete v kině Hraničář vidět snímek Persona z roku 1966 od švédského režiséra Ingmara Bergmana. Tenhle film citlivě zkoumá ženskou psyché a dotýká se přitom závažné otázky pravdy v umění a s tím taky související identity umělce. To je Persona dneska ve 20 hodin v ústeckém kině Hraničář. No a na stejném místě můžete zítra odpoledne v 15 hodin vidět nový domácí film Ondřeje Hudečka Poberta. To je film o lupiči, který se po propuštění z vězení vrací do rodného města. V ústeckém Hraničáři zítra v 15 hodin.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

Co se děje s uhlím, penězi a krajinou v Mostecké pánvi? A jak daleko sahá vliv biznismena Pavla Tykače na politiku, média i vědu? Poslechněte si v podhoubí rozhovor Prokopa Pidharta a Máji Kořenové s novinářkou deníku N Zdislavou Pokornou, která severu Čech a biznisu Pavla Tykače věnuje rozsáhlou reportážní sérii Tykačův svět. Tady už je nové podhoubí a od mikrofonu se s vámi loučí Kasladika.

0: dnešní tiskovou konferenci opět nebyla vpuštěna novinářka Zdislava Pokorná z deníku N.
1: Ne, ne, už si nikdo s tím nic nedělá.
2: Milankovičovi cykly.
3: Absolutní ráj!
1: Nechce žít na této planetě.
4: Podhoubí je zcela zásadní věc.
2: To si všichni nastudujte.
5: To je špica matroš na omak.
6: No, hrozní jsme, no, já vím. Další dotaz?

0: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. Environmentální pořad s Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem na rádiu Wave.
1: Ahoj, vítáme vás u natáčení živé epizody pořadu Podhoubí z festivalu Povaleč. Děkujeme, že podporujete Český rozhlas a že platíte poplatky, protože bez vás bychom tady nebyli.
2: V rámci Podhoubí se snažíme dostat pod povrch a dnešní téma a hostka jsou proto docela příhodné, protože otázky rozdělení moci, vlivu, peněz a ochrany životního prostředí mohou být propojené vlastně stejně jako takové mycelium Podhoubí.
1: Naší hostkou je Zdislava Pokorná, novinářka deníku N, která poslední dva roky jezdí na sever Čech a mapuje svět jednoho z nejbohatších a nejvlivnějších lidí v zemi Pavla Tykače.
2: Jak vypadá kraj, díky kterému zbohatl? Kam všude skutečně sahá jeho vliv? A co bude dál pro region, pro lidi v něm a pro samotného Tykače?
1: Zdišo, vítej v Podhoubí, děkujeme, že jsi přijela.
3: Ahoj, dík moc za pozvání.
2: Od kdy jsi věděla, že pracuješ na sérii o Pavlu Tykačovi?
3: No, to jsem dlouho nevěděla, ale došlo mi to pár týdnů potom, kdy jsem popisovala hodně bitcoinovou kauzu, kterou jsem popsala v loni v květnu. A byla jsem z toho dost unavená a byla jsem i dost unavená z té Prahy a z těch všech tiskovek a lidí a politiků. A chtěla jsem se vrátit zpátky k takovému mýmu původnímu projektu, který se jmenuje Mapa vlivu. A ten se zabývá prostě primárně rozkrýváním korupce v regionech. A řekla jsem si, že se vrátím na sever Čech, kam já už jsem jako dlouhodobě jezdila a psala jsem tam nějaké věci, ale jela jsem právě do Horního Jiřetína, který je kousek od lomu ČSA, kde právě Pavel Tykač dlouhodobě, respektive jeho skupina, těží hnědé uhlí. A tam jsem se bavila s různými lidmi, ale i s lidmi z energetiky, kdy mi oni řekli, hele, tahle éra toho uhlí končí. A tak mě napadlo se zabývat právě tou Mosteckou pánví, kde teda netěží jenom Pavel Tykač, ale třeba i skupina ČES. A říkala jsem si, že bych se chtěla kouknout na konec téhle éry, která pro ten region je naprosto podstatná. No, ale Pavel Tykač tam prostě začal vykukovat čím dál tím víc. Takže už v srpnu, kdy jsem tam do té doby jezdila třeba 4 dny v týdnu, tak mi došlo, že to musí být o něm.
2: O těchto místech, kam se zvracela, si v podcastu řekla, nevím, jestli to je prach nebo má pršet, ale není tu nic vidět a je taková celá šedá obloha. Mám zvláštní pocit, co se mi vrací pokaždé, když sem přijedu. Ne, že bych byla v depresi, ale prostě je mi tady trochu smutno. Ticho, prázdno, taková zvláštní ponurost, která zůstává ve vzduchu i v lidech. Tak proč je ti tam smutno a jak je tam lidem, kteří tam žijí?
3: Tak tady jenom předtím, než k tomu něco řeknu, tak je potřeba říct, že to je můj subjektivní pohled a že řada lidí to takhle prostě nevnímá a že naopak třeba lidé v Horním Jiřetíně jsou na to zvyklí, že to tam vlastně vypadá tak, jak to vypadá, žijou v tom regionu dlouhodobě, ale tím, že já jsem tam moc nejezdila konkrétně do téhle oblasti, tak to na mě takhle působilo. Nicméně to neznamená, že to tam takový je, ty lidi jsou tam super. A na mě to tak působilo z toho důvodu, že si prostě myslím, že ta Mostecká pánev jako nikoho nerozmazlovala a to nejenom za posledních x dekád, ale prostě dlouhodobě už od těch 50. let. Takže si myslím, že se to tam do toho regionu prostě muselo propsat, i co se týká nějaké jako tvrdosti, toho, že se tam nikdo s něčím moc nemaže. A ten prach jsem vnímala z toho důvodu, že tam vlastně probíhá už částečně úklid toho prvního lomu ČSA. A no, a nebyla jsem zvyklá na to, že jsem celý den kolem toho lomu a přijdu a takhle si odmazávám potom prach prostě z těla. Takže, a prostě to tak na mě působilo, že tam je nějaký smutek, že se tam o ty lidi nikdo moc nezajímá.
1: A když jsi se potkávala s těmi místními, tak jaký jsi cítila, že mají vztah k té krajině a obecně k tomu kraji? Byla to, cítila jsi jako třeba takovou beznaděj nebo nezájem, nebo naopak třeba hrdost a stále vlastně jako chuť ty věci v tom kraji zlepšovat?
3: Tak si myslím, že to je vesnice od vesnice, nebo i od toho města. Třeba v Horním Měřitíně mi přijde, že ti lidi jsou hodně hrdí a mají i starostu Vladimíra Bušta, což je člen Zelených, který se jako hodně a dlouhodobě zasazoval o to, aby vůbec ubránili Horní Jiřetín, aby nebyl zbouraný kvůli těžbě uhlí, protože kvůli těžbě na tý Mostecký pán vypadlo prostě x vesnic, které se museli zbourat a ty lidi se potom museli stěhovat, což je další jako efekt té oblasti, kdy vy třeba jezdíte do Chánova nebo do Mostu, kde byly vybudované konkrétní paneláky pro ty lidi, kteří se museli stěhovat z těch vesnic. A našla jsem tam právě v Chánově, kde už to vypadá úplně jinak, je to tam strašně vybydlený, ve většině případů tam bydlí Romové a já jsem se snažila najít ty jednotlivý paneláky, které se jmenovaly podle těch zbouraných vesnic. A bylo to hrozně zvláštní, protože tam jezdíte na kole, jsou tam prostě vytřískaný okna ve většině těch paneláků a hledáte vlastně názvy a štítky těch vesnic, které prostě padly. Já jsem tam tehdy hledala, tak teď si nevzpomenu, název té vesnice. Ale to je jedno. No, takže to byl podle mě další efekt, kdy si prostě procházíte archivní snímky, kde v těch panelácích jsou prostě takové staré paní z těch statků, který měli, že jo, ten svůj dům v té vesnici, ale prostě byl zbouraný a přestěhovali ji s těma slepicema do toho paneláku šílenýho. Takže to si myslím, že řadu jako těch rodinných jako příběhů v tomhle ohledu hrozně jako zasáhlo, že to vytrhlo z těch domovů, takže to se tam určitě propsalo. Takže v případě Horního Jiřetína cítím takovou hrdost u řady lidí, ale třeba v Mostě nebo i v těch jiných městech já mám pocit, že z mý zkušenosti, tak jak jsem se bavila s těma lidma já, tak o tom vlastně ani neví, co se tam děje, nebo co se tam plánuje, nebo kdo je Pavel Tykač. To jsem si dala dost práce s tím, že jsem obcházela místní hodně v Mostě a ptala jsem se, hele, a víte, kdo je Pavel Tykač a co se tady vlastně plánuje za vašima barákama, tak prostě to nevěděli, no. A proto mi přišlo, že je důležitý udělat ten podcast jako lidovou formou pro ně, aby to bylo pochopitelné a zároveň, aby to bylo zadarmo, protože ne všichni tam mají peníze, aby si to mohli zaplatit. Takže to byl můj cíl úplně od začátku.
1: Pojďme teď k lomu ČSA, který se má teda částečně nechat v přírodě, aby si to místo převzala. Jak vlastně tenhle ten přístup vítají místní?
3: Tak já si myslím, že řada lidí neví, jaký je rozdíl mezi sukcesí a klasickou rekultivací a to si myslím, že je spíš na vás tím, že se zabýváte těmi environmentálními tématy. Já to jako vůbec nechci hodnotit, co je lepší, co je horší. Já se tam snažím zabývat jenom jako otázkou těch peněz, aby se vrátili do toho regionu. Nicméně Pavel Tykač v Ústeckém kraji těží hnědé uhlí ve dvou lomech. Jeden je teda lom ČSA, o kterém primárně ten podcast dost byl, ale ještě tam má druhý lom a to jsou Vršany. A to je právě nový spor, který se teď dost otvírá. A v tom lomu ČSA on těžil uhlí konkrétně jeho skupiny po roce 2006, kdy on se dostal k Mostecké uhelné.

0: kolik milionů víc. A to i z toho důvodu, že ty pozemky nejsou jeho. Oni jsou ve většině případů státu. A tam se právě rozhořel spor o ty peníze, protože stát měl za to, že se nějak jako s ním dohodli, že když mu teda otevřou dveře tímhle způsobem, takže ty ušetřený peníze dá do toho regionu. No, jenomže jak se potom ukázalo, tak stát si to nějak nepojistil a teď Tykač dělá to, co dělá, že prostě nechce vrátit ty peníze v té částce té miliardy.
1: A byla jsi v tom lomu ČSA na té straně, kde teda probíhá ta přirozená sukcese? Jak bys to jako popsala vlastně, jak to tam teď vypadá? Protože ta klasická rekultivace, že jo, to je takový to, že to prostě buldozerem srovná, naveze se tam zemina, vysáze se tam většinou monokulturní dřeviny, borovice, duby, ale jsou to takový jako vlastně unifikovaný porosty. Jak na tebe dejchla teda ta sukcese?
0: No já když jsem tam byla před rokem a půl, tak vy vlastně máte tu oblast, kde už jsou různý jako cyklostezky, ty vysázené stromky, takže to může působit, že to je hezký a to je ale část toho území, kde se těžilo uhlí a už tam proběhla ta klasická rekultivace. A když právě jdete níž a dolů, kde ještě stojí to rypadlo, tak tam je prostě rozrejpaná krajina, nerovná se ta zem, nic se tam nesází. A třeba před rokem a půl, když jsem tam byla jako úplně poprvé, tak to vypadalo fakt děsivě. Zvlášť, když jste se koukali nad zámkem Jezeří na tu oblast. Ale musím říct, že když jsem tam byla třeba před dvěma týdny se kouknout, protože já to jako kontroluju si tak pro sebe, že tam fakt ráda jezdím, tak už to vypadalo mnohem jako líp, že prostě evident.

0: Ptám se, protože mě zajímá, jak to je vlastně s vlastnictvím. Zůstávají tam ještě pozemky přímo toho Pavla Tykače?
1: Tak tím, že on teda těžil to hnědé uhlí a ještě stále těží v tom jednom lomu, tak většina těch pozemků je státu, který je vlastní skrze státní podnik Diamo, a Tykač tam má některé ty pozemky, ale to je právě jako další věc, která se tam teď bude muset řešit, protože on v těch lomech chce udělat takové další projekty, které se jmenuje Green Mine 1 a Green Mine 2. A vlastně to má být jako biznis postavený na obnovitelných zdrojích, chce tam dělat bateriové parky, chce tam dělat solární elektrárny nebo plovoucí. A když tam chodíte i po těch městech, tak všude na vás jako, já nechci, stříká asi, jo, nebo jak se, teď mě vypadlo to slovo, no prostě furt to vyskakuje. A na vás prostě ten projekt Green Mine, a teď tam vidíte, že tam má být jako nějaký hrozně velký jezero a tak dál. No ve skutečnosti to tak vůbec nebude, ale Pavel Tykač už na to má dotaci z Evropy, 500 milionů. Přitom se musí domluvit s tím státem, jestli on mu umožní tam dělat ty projekty, na který on si chce čerpat ty evropské dotace. Jo? Takže to je další věc, která se tam teď jako řeší, ale těch otazníků a věcí je tam strašně moc, ale tím, jak mi přijde, že není nikdo, kdo by to jako systematicky fakt mapoval krok za krokem a kontroloval ty kroky ze strany Tykačovy skupiny nebo i ze strany státu, tak mi došlo, jak hrozně moc věcí tam jako prošlo.
0: Já tohle asi tomu úplně nerozumím, takže on dostal dotace přes 500 milionů na pozemcích, který ale nejsou jeho, a vlastně se ještě neví, jestli se tam bude stavět. A zároveň na stránkách tady toho projektu píšou, že se ta realizace má ukončit příští rok, na konci příštího roku.
1: No, tak to se nestane. Ale to je taková přefouklá bublina, stejně jako v celé řadě jako dalších případů, to, jak oni prezentovali konec té těžby toho uhlí. Nicméně, jo, oni čerpají ty peníze na část toho projektu Green Mine 1, ale reálně jako ten jejich plán, který oni veřejně prezentovali, tak ten nelze jako naplnit podle řady lidí i ze státu, z ministerstva životního prostředí. A když jsem se ptala toho státního podniku Diamo, jestli teda o tom ví, co se tam plánuje, i třeba v případu toho dalšího dolu, tak říkali, že vůbec, že se o tom s nima jako nikdo nebavil. A mezi tím lidi od Tykače už obchází jako starosty těch obcí a chodí s tím lejstrem Green Mine 2 a říkají, hele, tohle tady bude super, podpořte nás. Ale reálně nemají vůbec pošéfovaný to, jestli to tam vůbec bude moc stát.
0: A jak se na to tváří ty místní, který takhle obchází?
1: No, tak některý starostové s tím úplně nesouzní, ale řada starostů zase jo, a to je právě kouzlo toho regionu a kraje. Tím, že ta skupina Pavla Tykače tam prostě působí 2 dekády a jeho biznisoví partneři tam podnikají taky, třeba Jan Dýncl, který tam má statek, tak už tam zapustili tak silné kořeny a mají tam tak extrémní vazby na ty regionální politiky a na celou řadu i lidí v těch úřadech, který třeba se Jan Dýncl zve k sobě na statek na vínko, tak mám pocit, že jako řada věcí se tam i z tohohle pohledu neřeší, protože i to, těm politikům to přijde vlastně normální, že se s nima vlastně jako kamarádí a je tam jenom málo politiků, který já jsem třeba potkala, který by to vnímali jako kriticky a nechtěli jim to dát zadarmo.
2: Co se týče ještě ty sukcese, jak v lomu ČSA, ale teď asi nově i se o tom mluví v těch Vršanech, nabízí tenhle přístup vlastně nějaký pracovní místa přímo v těch místech, kde teda ta sukcese bude probíhat, protože to je asi velký téma, že to tady necháte jako té přírodě, ale co my, že jo, co naše práce.
1: Tak já si myslím, že tím, že útlum toho uhlí už dlouhodobě probíhá, tak ty pracovní místa, respektive to propouštění největší, bylo už před pár lety. A teď je to jenom jako takový dojezd, ale ukazuje se to právě i na číslech té nezaměstnanosti v tom ústeckém regionu, což není jako jediný varovný ukazatel, ale těch ukazatelů je tam víc, i co se týká zdraví a tak dál, což je otázkou, jako jestli to je způsobený konkrétně těžbou uhlí, ale obecně na té Mostecké pánvi je ještě chemička Unipetrol, která tam dělá extrémní bordel. Já vždycky, když jedu kolem, tak radši moc nedejchám. A ještě tam je Celio skládka, na kterou se teda řada lidí taky stěžuje, protože ta furt hoří, že jo? A hoří tam prostě ten odpad. A když jsem tam právě dost byla, tak jenom za tu dobu, co jsem tam byla, tak tam hořelo třeba každý třetí den. A fakt to byl úplně brutální dým. Takže to uhlí aktuálně není jako jediný podle mě největší problém, co se týká jako nějakých dopadů na zdraví nebo jako na tu přírodu a na to okolí, co se tam děje. Těch problémů je tam víc. A že mě zastala. Jo, ta sukcese. Takže já na tohle asi úplně neumím odpovědět, no, ale myslím si, že spíš to moc pracovních míst nenabídne.
2: Já jsem jako zaslechl, že to není jenom o tom, že se to nechá prostě vlastně v uvozovkách ladem, ale že se tam chystá vlastně jako částečně pastva, v některých místech se asi něco potom bude vyřezávat, budou tam jako naučné stezky se dělat a tak dále, takže mě zajímalo, jestli vlastně nějaký novinky ohledně tohodle nemáš.
1: Jo, jasně. Tak v tom lomu ČSA vznikne oblast, která už je vyhlášená národní přírodní památkou. To bude mít na starosti Agentura ochrany přírody a krajiny, která tam právě bude dělat tyhle projekty. Bude tam mít podle mě i nějaké muzeum. Takže to bude určitě zajímavý. Ale to je jenom jedna část toho obřího lomu. Ten zbytek by měl projít jako nějakou proměnou a otázkou fakt je, jestli tam tykač udělá částečně nějak ten projekt Green Mine, což jenom chci zmínit to, že mně přijde vlastně úplně geniální, jak řada těch biznismenů, což je logický, oni prostě reagují na ten trh a chtějí z toho vyjít vždycky co nejlíp, což v pohodě, ale on i další lidé třeba dlouhodobě bojovali proti ekologickým aktivistům, dělali různé kampaně, kde je očerňovali a vlastně se jim vysmívali za to, že podporují obnovitelný jako biznis postavený na obnovitelných zdrojích a teď právě jeho skupina tady chce rozjíždět projekty, které budou stát na obnovitelných zdrojích, tak mi to přijde takový hezký.
2: Ještě k těm penězům, ta ušetřená zhruba miliarda, jo. Ty starostové obcí, kterých se to týká, mají už vlastně jako vymyšlený, co by s těma penězma mohli udělat. Mají vlastně nějaký plán, nebo je to spíš teď zatím v té rovině, že se řeší, jestli to vůbec dostanou a kolik?
1: Tak původně ty starostové ten plán měli, protože se řeklo, hele, dáme vám tady miliardu a bude to skrze dotace, skrz Státní fond životního prostředí, takže si vymyslete nějaký projekty, my vypíšeme výzvu, vy se přihlásíte, ale jako dají jim ty peníze a bylo by to třeba na hřiště nebo na školu, prostě na věci, která ta obec potřebuje pro ty občany, tak na to by se využily ty peníze. A bylo to už takhle domluvený, nicméně teď i po tom podcastu to vypadá, že to všechno spadne a je to celý jako velká neznámá.
0: Když se vrátíme ještě k tomu zdraví, tak v kraji jsou pořád v provozu 4 uhelné elektrárny plus ty chemičky Unipetrol a Lovochemie, potom se taky zmiňovala skládku Celio. Zároveň Akademie věd v roce 2020 publikovala studii, podle které lidé v panevních okresech žijí o 2 až 3 roky kratší dobu než jinde v Česku, a to i 30 let po omezení těžby. Bavila ses o tom nějak s experty, kteří by ti nějak říkali, jaké konkrétní třeba zdravotní problémy mohou lidi žijící tam postihovat?
1: Tak podle těch posledních dat v Ústeckém kraji je největší výskyt jako respiračních onemocnění, největší výskyt rakoviny, průdušek, plic, ale nelze to jako konkrétně spojit s tím, že se tam jako těží to uhlí. Myslím si, že to je spíš daný tím, že ten region je prostě extrémně průmyslový a ta konkrétně ta Mosecká pánev, to tam toho má nasázenýho dost. A to, co mě ale zajímalo, je, jak se měřily ty data. Protože když se koukáte na data ohledně respiračních onemocnění a tak dál, tak to vypadá, že třeba před 10 lety tam byly vlastně jako v pohodě, že se tam nic nedělo. Že to vlastně ukazovalo podobné data jako třeba v jiných regionech a nebyl tam takovej výkyv, jaký já bych třeba čekala, vzhledem k tomu, že se tam v tu dobu fakt naplno těžilo uhlí. A myslím si, že to je daný právě zase dalšíma vazbama, které ty těžaři mají na výzkumné ústavy, které tam právě měří a schromažďují tato data. A když jsem se o tom třeba bavila právě s tím Vladimírem Burstem, tak on říkal, že těm datům prostě nevěřil. A vy, když se kouknete na stránky toho výzkumáku, který má schromažovat tyto data, tak je sponzorovaný tykačovou skupinou. Takže jako já jsem se k nějakým relevantním datům nedostala.
0: Na to ani nevím, co mám říct. Jako, a co konkrétně šlo? O jaký konkrétní jako výzkumný centra?
1: No, šlo o výzkumný ústav hnědého uhlí.
0: A mluvila jsi o tom s místními? Celkově o tady těch jako zdravotních problémů nemají nějaký strach? Nebo jak vlastně tam s tím bojujou?
1: No tak na začátku jsem si myslela, že to bude i jedna linka třeba toho podcastu, protože jsem si přesně myslela, že to je taky součást toho problému, co se tam děje. Nicméně ono to fakt tím, že nemáte v ruce žádný data a nemůžete se k ním dostat, tak to nelze s tím nějakým způsobem jako spojovat. Jo? Takže jasně, když bych si cíleně vyselektovala lidi, kteří v rodině měli rakovinu, od prababičky až prostě po syna, který mu je 20 let, tak bych to mohla takhle vyselektovat a říct, hele, je to tam fakt problém. Ale tím, že jsem neměla ty data, protože jsem je prostě nemohla sehnat, tak jsem si řekla, že to takhle nemůžu udělat, protože bych vlastně manipulovala jako i ty posluchače. Ale je pravda, že když se teda teď bavíme opět jako o mý osobní zkušenosti a když jsem se na to ptala lidí, jsem třeba i občas zvonila na zvonky, protože oni moc nevylejzali, že jo, takže to pro mě bylo občas problematický tam ty lidi sehnat, tak jsem prostě zvonila a těch starých babiček dost často jsem se právě ptala, jestli to mají zdokumentovaný, kolik lidí v jejich rodině mělo rakovinu plic. A každý druhý, s kým jsem mluvila, a mluvila jsem třeba s 50 lidma, tak to v rodině prostě měli. Ale opět, jako to je fakt moje jako osobní zkušenost, nechci vůbec tím dávat najevo, že to je nějaký můj jako výzkum, není, jo, jenom to radši chci říct.
3: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Oh boy.

0: i fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
1: Modeláři. Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem již dnes od 9 večer
0: na rádiu Wave.
2: Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod na rádiu Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave.
4: Můj rozhlas.
3: V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: se taky o světě na sociálních sítích i skrz přednášky v oblasti greenwashingu nebo problematiky oděvního průmyslu. Je to zkrátka mimořádný člověk a já navíc miluju i jeho styl oblékání a i o tom to dneska bude. No a já teďka symbolicky zaklepu na dveře. Dneska jsme totiž u nás v bytě. Daniel je totiž kromě toho všeho i můj přítel, tak já tě moc zdravím, ne, že bychom se neviděli před minutou a vítám tě v podcastu Šatníky.
1: Čau, vítej u nás.
0: Wow, to je krásný byt, přesně podle mého gusta, nečekaně, protože tady bydlíme spolu. Je to mezinotový byt uprostřed Brna, jsou tady obrovsky vysoký stropy, je tady starý nábytek, vidím tady komodu od Jiroutky, starý 60-kový sekretář od Jiráka, chromované krásné židle i chromované křesílko, je tady starý gramofon a fakt jsme si to tady hezky zařídili. Co mi ještě řekneš, Danieli, o tomhle bytě?
1: Tak my už tady teďka bydlíme spolu asi jeden rok, že? To je to přes rok. Vlastně to, co jsi řekla, je docela přesný. Přijde mi na tomhle bytu nejzajímavější asi to, že je to právě ten mezonetový byt, to znamená, že tady máme jakoby ložnici. V tom druhém patře, kam chodíme po žebříku, což mě hnedka za začátku přišlo jako vlastně nejzajímavější a na tomhle bytě. Zároveň ty vysoké stropy vytváří dost takový prostorný pocit z toho, i když vlastně na metry čtvereční je to extrémně malý. Co se týče vybavování toho bytu, tak se snažíme hodně to tady zařizovat. Za prvý on the budget, za druhý čerpat věci převážně z druhé ruky a za třetí hledáme většinou nějaký kvalitní kousky, co nám jako vydrží dlouho, který si pak eventuálně třeba sebou odvezeme někam dál. Takže nás většinou baví přírodní materiály, dřevěný nábytek a hodně teďka ty 60-kový, 70-kový věci, co tady máme, jako je právě, jak se zmiňoval, toho Jiroutku například, což byl takový můj vysněný kousek.
0: To mi přijde, že teďka popsal i to, jak přistupuješ k hledání kousku do tvojí skříně. A ještě předtím, než se vrhneme na tvou skříň, tak mě řekni, jak se ti tady žije s tvou přítelkyní. Se mnou.
1: Tak je to skvělý, protože jsme spolu chtěli bydlet už hrozně moc dlouho a teďka tady nějak spolu už rok zkoumáme, jak se naše vlastně styly nějak prolínají, co nás baví dělat společně a co naopak zase musíme dělat každý zvlášť a odděleně. Co bych třeba ti mohl takhle vytknout, tak je, že jsi překvapivě hrozný bordelář, co se týče oblečení a neuklízíš si svoje krásné oblečení ušitý do skříně a valí se tady různě po zemi, což jsem fakt nečekal.
0: Je to pravda, nemohu na to nic říct, protože je to pravda. Ale jinak jsem pořádný člověk. Jenom to oblečení já strašně nerada strkám zpátky do té skříně. A ještě je problém, že máme tady ten žebřík 3-metrovej, takže když chci nějaký oblečení změnit, tak se mi nechce po tom žebříku nahoru lézt, takže to prostě tam jenom hodím, že jo? No a když jsme teda u toho žebříku, tak po něm můžeme rovnou vylíst, vyšplhat a jdeme se podívat na tvůj šatník. A jsme tady nahoře.
1: Vítej nahoře.
0: Tady nahoře je postel, zábradlí, minikomoda a dvě skříně. Takže která je tvoje? Řekni mi něco o těchto skříních.
1: Tak jo, máme tady dvě skříně, obě dvě jsou dřevěný, jsou si dost podobný. Moje skříně ta vpravo ta menší samozřejmě a je to skříň z druhé ruky, tahle teda konkrétně z IKEA, ale je třeba 15 let stará. Co je na těch skříních ještě docela zajímavý, že jsme je samozřejmě museli dostat přes ten žebřík, který už jsme tady několikrát zmiňovali. To znamená, že ta skříň je vlastně docela obrovská a nešla nám rozložit a tahali jsme u své pomocí nahoru po tom žebříku, takže jsme ho aj trochu poškrábali, což vlastně teďka nevadí, je to vlastně docela v pohodě, ale bylo to fakt docela šílený a možná i nebezpečný.
0: Tak já otvírám tvou skříň, která je na půl poličky, na půl šuplíky a je na první pohled plná zemitých tónů, přírodních materiálů, vlněných svetrů, hrozně moc Manchesteru, to je tvoje oblíbený a mě takhle na úvod zajímá, jak tě začalo oblečení bavit, protože i takhle na první pohled je vidět, že řešíš hodně, co do té skříně vpustíš, jaký materiály, jaký kousky, aby se to hodilo k co nejvíce věcem. Je to takový vintage, grandpa styl. Takže jak to vzniklo? My se totiž známe hodně dlouho už od základní školy a ty jsi měl tehdy rád Marvel, byl jsi youtuber, měl jsi rád fyziku, dělal jsi vědecká videa a předtím ještě takový vtipný skeče. Nevím vůbec, kdo by řekl, že z tebe bude designer oblečení. Tak nám o tomhle tvým příběhu něco něco řekni, prosím.
1: Jasně, to je dobrý dotaz. Je pravda, že od malička jsem se věnoval hrozně moc různým typům věcí. Nikdy jsem netíhnul přímo k oblečení, že bych jako byl ten člověk, který říká, že z něj bude ten designer oblečení, od narození si kreslil nějaký věci a tak dál. Já jsem chtěl být režisér, pak jsem přesně začal natáčet na YouTube a dělal jsem různý sketche. Později jsem natáčel obsah spíš zaměřený jako právě na nějaký vědecký obsah a třeba i ty komiksové věci. Pak zase jsem se přesunul k nějakým jiným věcem. Takže já si myslím, že ta návaznost tam není sice jakoby v tom tématu, ale je tam asi v nějaký oddanosti té věci nebo tomu danému tématu, co mě v tu chvilku zajímalo, že vždycky vlastně jsem byl člověk, který se pro něco nadchl a hrozně to chtěl začít dělat a fakt se tomu začal věnovat naplno. A to právě bylo ve všem, co jsem dělal, a teďka se to nějak víc manifestuje v tom oblečení, který mě začalo zajímat víc a který teda už nějak teďka 6 let rozvíjím skrz tu oděvní značku a taky zároveň trochu řeším i skrz ten svůj šatník. I když bych vlastně řekl, že čím díl se věnuju oblečení jako v uvozovkách profesionálně na té úrovni toho vývoje a prodeje oblečení, tak tím míň mě vlastně zajímá to, co nosím, a tím míň vlastně se tím chci zabývat a tím míň vlastně i nových kousků mě přibývá, takže mám pocit, že ta skříň je hodně poskládaná z věcí, co jsou tak nějak 2, 3, 4 roky starý, kdy jsem to jako řešil trochu víc intenzivně. Nějak víc intenzivně jsem hledal na Vinted a různě jsme i přežívali ty kousky a v té době mě vlastně přibylo nejvíc věcí. A teďka vlastně poslední roky mě ty věci spíš ubývají, že jako dávám pryč nebo už jsou fakt úplně starý a vlastně přibývají úplně minimálně, protože zároveň za prvý nemám na to tolik kapacitu a často řešit a nikdy to ani nechci řešit. Po celým dní, co člověk jako to oblečení řeší v jiném kontextu. Pak když už to člověk řeší, tak vlastně má hrozně různých požadavků, že jako hrozně těžký něco vybrat a je to overwhelming a je to zároveň časově náročný. No.
0: To potvrzuji, deník je opravdu náročný na výběr oblečení. Prostě takový věci, co ty dokážeš najít na tom, že ti to nevyhovuje z toho důvodu. Třeba jednou jsme našli úplně nádherný kraťasy v sekáči a ty si je nekoupil jenom proto, že kapsovina byla z nějaké nepříjemné látky, co tě škrabala.
1: To se nedá odpustit.
0: Tak jo, jdeme se podívat do tvojí skříně. A co já tady vidím třeba na první pohled úplně, to je krásný, to jsou krásně ušitý kraťásky, to jo.
1: Takže takhle bude vlastně celý tenhle podcast. Veru bude vytahovat různý věci, co mě ušila nebo dala a bude očekávat, že je tady budu různě vychvalovat a tak. Takže na to se můžete těšit, bude to fakt zábavný. Tahle první věc jsou takový lososový, ty říkáš, kraťasy, který byly dřív dlouhý kalhoty, ale protože nebyly dost dlouhý, byly to takový 3/4 trochu, tak jsme je nakonec zkrátili na kraťasy a jsou fajn. Je to vlastně takový dost lehoučkej, příjemný materiál a mám je, dostal jsem je k narozkám, ne k Vánocům.
0: Je to tady vyšitý.
1: 21. Tyjo, to je crazy, takže to mám třeba 5 let to nosím.
0: To je asi jedna z prvních pořádných věcí, co jsem ti ušila. A vím, že na těchhle kalhotech jsem poprvé šila výpustkový kapsy. A vypadají dobře, ale jsem dobrá. Ušila jsem ti horší věci mnohem později. Tak teďka vyber ty něco ze tvojí skříně oblíbeného.
1: Tak jo, já vyberu takovou trochu nudnější věc, ale bude to třeba zástupný předmět za všechny tady ty další věci podobné, co tady mám, a to je svetr. Svetru tady mám víc vlněných a je to totiž věc, kterou fakt úplně zbožňuju. Přijde mi, že vlna je perfektní materiál a tenhle svetr, po kterým jsem šáhl, je taky věc, kterou mám v tom šatníku 4 roky aspoň podle mě a je to věc, kterou nosím vždycky celou zimu. Je to můj nejoblíbenější kousek. Je to velký béžovej svetr, který je hodně, hodně těžký, takže vlastně je v něm fakt teplo a zároveň, když ho člověk na sobě má, tak to fakt cítí tu tíhu a je to vlastně takový hrozně kouzy a příjemný.
0: A je žebrovaný a má kulatý klasický límeček a nosíš ho fakt často, nejenom do města, a i prostě, když jdem na výlet do hor, všude ho nosíš.
1: Je to fakt univerzální věc a jak říkáš, no teďka jsem ho měl vlastně i v Alpách, když jsme měli, když trochu vlastně foukalo, byla zima, tak mně přijde, že tohle je prostě naprosto perfektní věc, která ani neprofoukne. Zároveň se v tom člověk nějak jako extrémně nespotí, že jo, a prostě, já nevím, ta vlna je fakt skvělá. V tomhle svetru a v kabátu vlněným jsem byl i na Lysí hoře, takže teďka různě třeba experimentuji tady s tím, že právě mě baví brát tady tyhle přírodní materiály do toho outdooru, protože to, co v té skříni jako rozhodně nemám, tak jsou různý jako polyesterový trika, bundy a různý prostě takovýhle high-tech vybavení. Mě přijde hodně zajímavý právě si třeba vzít ten vlněný svetr do těch hor a vlastně zjistit, že je to úplně v pohodě, naprosto perfektně, že ty lidi to vlastně nosili po staletí takhle a vždycky s tím byli v pohodě. A že možná právě naopak je to vlastně o něco pohodlnější, protože já jsem vždycky v těch lyžařských bundách s tím docela bojoval, byla mě zima, potil jsem se v tom, prostě mi to nikdy moc nevyhovovalo.
0: Super letní téma.
1: Jako jasně, ale zároveň si myslím, že tenhle podcast bude relevantní i další měsíce, takže...
0: Díky.
2: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic.
0: Můžeme teda posluchačům trošku přiblížit, jak vypadá ten svůj styl, jak bys ho třeba popsal třemi slovy nebo více slovy, jaký prvky estetický rád vyhledáváš, nebo záleží ti na tom vůbec?
1: Tak já mám pocit, že hodně často to lidi v komentářích jako popisují, jako že vypadám jako děda, nebo že to je nějaký dětkovský styl nebo něco takového, což je jako myšleno jako negativně, ale vlastně mi to přijde docela trefný v tom, že OK, pokud se oblíkám jako starý člověk, který už moc neřeší trendy a prostě nosí to, co se mu líbí a to, co je mu pohodlný, tak asi jo, asi se tak oblíkám. Asi i ty materiály to nějakým způsobem definují, že mě prostě zajímají ty přírodní materiály a prostě nenajdem tady žádný šustákový Adidas bundy a tak dál. Jako většina věcí je pořád bavlna, hodně věcí je i teďka len nebo ta vlna, což už jako asi v hodně lidech může nějak trochu evokovat tady ten jako old school styl. Zároveň ty barvy, což za mě jsou hlavně nějaký jako přírodní zemi ty tóny, taková nějaká kaki, béžová, hnědá, možná žlutá, zelená a takovýhle věci, tak si myslím, že to může působit vlastně něčem trochu retro, ale zároveň to asi v tuhle chvíli není nějaký můj záměr. Myslím si, že bych se nějakým způsobem neškatulkoval, aniže bych řekl, že se snažím oblíkat jako sedmdesátkově, nebo že se inspiruju něčím takovým. Nemtvořím si žádný pinterestový nástěnky a tak dál. Spíše to teďka takový intuitivní. Přijde mi důležitý, aby ty věci k sobě všechny seděly, což si myslím, že se mi teďka daří, protože těch věcí zároveň není moc, takže to není jako složitý a vlastně se to všechno kombinuje docela jednoduše. A další věc je teda ta funkčnost, kterou si nějak trochu zmiňoval, že mě jde o to, aby ty věci byly nositelné, aby byly kvalitní a v něčem i trochu čerpám z nějakých jakoby klasických třeba střihů, jakože mám třeba kalhoty se skladama a půkama a nosím k tomu pásek a mám třeba rád i košile docela a tak. A zároveň do nějaký míry ten styl ovlivňuje to, že hodně čerpám věci právě z nákupu z druhé ruky, ze sekáčů a tak dál, kde už je taky nějakým způsobem ten výběr trochu omezený.
2: Šatníky. Osobní styl a příběhy módy z českých skříní a ulic na rádiu Wave.
0: Ty jsi tady zmínil, že hodně řešíš, aby ty věci k sobě ladily a já to můžu ohromně potvrdit, protože ty cokoliv si vezmeš na sebe, tak prostě vždycky vypadáš dobře. Já to úplně nesnáším, my prostě jdeme třeba do obchodu jenom něco koupit a ty si na sebe dáš první dvě věci, co vytáhneš ze skříně, přidáš svou uniformu, kterou nosíš vždycky, což jsou hezký hodinky, hezký batoh, hezký pásek, hezký boty a vždycky prostě vypadáš úplně jako z Pinterestu a já vedle tebe vypadám jako kedlubna někdy. Takže to na tebe nesnáším a zároveň to obdivuju, jak fakt ta tvoje skříň hrozně funguje a všechno se k sobě hodí náramně a vždycky ten tvůj outfit dává smysl a vypadá dobře. Takže jdeš na to dobře.
1: Děkuju, já si myslím, že to je asi nějaký úplný jako základ té věci a mně to jako přijde vlastně nějaký intuitivní a jako samozřejmost a čekal bych, že to tak lidi asi dělají, takže si myslím, že do toho nemusíme už dál nějak víc zabředávat, jenom mě prostě přijde asi jako zásadní, když se člověk drží nějaký tý barevný palety, to jakoby co mě asi hodně pomáhá, drží se těch materiálů a zároveň prostě hledá i nějakou jednoduchost v těch věcech, protože mám pocit, že často ty kousky, které mě třeba osilní, nebo člověka obecně osilní v obchodě, když vidí něco speciálního, něco zajímavého, říká si, tohle bude ten piece, kterým to vždycky rozbiju, tak potom zjistí, že ho vlastně nosí strašně málo, nebo že se těžko styluje k ostatním věcem a je to už jako zbytečná nějaká komplikace, což jak jsem zmiňoval, prostě já už moc jako nechci řešit, už prostě se tím oblečením zabývám jako by dost na jiný úrovni a třeba i na té koncepční úrovni, že vlastně ta vizualita finální a to, jak prostě poskládám tu věc, je něco, nad čím prostě nechci trávit čas, nechci 10 minut vymýšlet outfit, chci prostě si na sebe vzít něco, v čem se budu cítit dobře, co bude prostě mi dobře padnout a co bude zároveň spolu nějak fungovat a neřešit to dál. A to je vlastně základní princip, na kterým teďka stavím tu skříň.
0: To zní jako, že tu skříň máš hodně vyselektovanou, že jsi velký minimalista, ale určitě máš jako my všichni ve skříni něco, co nenosíš tak často. Lituješ nějakýho nákupu?
1: Ano, máš pravdu, mám tady jednu košili s krátkým rukávem, takovou růžovou s žlutýma nebo hořčicovýma kytičkama, kterou skutečně nosím fakt úplně minimálně a za ty 3-4 roky, co tady mám, jsem ji možná mohl mít 10krát na sobě nebo něco takového, jako fakt málo. Takže tam mě vlastně nejvíc nějak mrzí. Byl to takový nákup před dovolenou, než jsme podle mě jeli do Itálie a říkal jsem si, chci mít nějakou jako zábavnou košili, kterou budu moct nosit na pláž a tak. A vlastně od té doby ju fakt skoro vůbec nenosím, protože i ty barvy mě nějak moc nesedí, i ten potisk mě vlastně zas tolik nebaví a takově se nějak asi nehodí k tomu, co teďka bych chtěl i tím oblečením nějak vyzařovat. No.
0: Já mám tu košili ale hodně ráda.
1: A my vám tady pořád je.
0: Proto tady pořád je. My vám je určitě vyfotíme, posluchači. Tak vás poprosím, abyste napsali Deníkovi, že mu moc sluší, že je krásná a že se mu hodí k hodně věcem. Já mám fakt ráda. No. Ještě něco ti napadá? Čeho lituješ, že máš ve skříni, co ti tolik nebaví?
1: Ještě tady mám jednu takovou polovlněnou věc a to je hnědej rolák, který je podle mě z velkého procenta z akrylu a to je jako ta základní vlastně chyba na tom, že jsem si nedostatečně zjistil, z čeho je vyrobený a prostě teďka, když ho nosím, tak je mi to hrozně nepříjemný a člověk se v tom potí a smrdí to a prostě je to hrozný. A tuhle sezónu jsem z druhé ruky sehnal nový vlněný hnědej rolák, který je vlastně hodně podobný, ale konečně je ze 100% vlny a je hrozně příjemný a vlastně se dá nosit i jako takový tričko nebo jako takovou spodní vrstvu, když se člověk skutečně potřebuje zahřát a je to úplně obrovský rozdíl oproti tomu akrylu.
2: Šatníky, příběhy módy z českých skříní a ulic.
0: Já jsem slyšela, že máš šikovnou přítelkyni, která ti šije krásné kousky. Jsem to já. Myslím si ale, že kousku, co ti takhle někdo ušije, se těžko zbavuje. Je tady nějaký takovýhle kousek, který jsem ti udělala a nemáš ho moc rád, ale nemůžeš se ho zbavit, protože jsem na něm strávila hodiny času.
1: Jedna věc mě napadá. Je tady tahle ta hnědá košile, kterou jsem dostal od tebe k narozkám a byla to součástí takového setu, prostě nádherný hnědý overall v takovým jako workwearovým vibe prostě s kontrastním prošitím. Ten overall je rozdělitelný, to znamená, jsou to kalhoty a je to ten vrchní díl takovej košilovej, prostě s límečkem. A ten se vlastně hrozně těžko nosí samotný a zároveň ten overall jako set hrozně málo kdy prostě vynosím, protože je to taková dost specifická věc. Takže možná ta košile je taková věc, kterou jsem fakt za tu dobu unosil úplně minimálně, což mě zároveň mrzí, protože jakoby je krásně ušitej a tak, ale a z nějakého důvodu to prostě nejde a nesedí mi to tolik, no.
0: V pořádku, chápu to. Já jsem se tehdy snažila vymyslet nějaký zajímavý kousek, co zároveň bude nositelný. A právě mě napadlo ušít košily a kalhoty ze stejné látky a že se to bude moc dát nosit jako komplet společně. Vypadá to jako takový zajímavý montérky možná, ale mně se to moc líbí dohromady. Problém ale i je to, že ty kalhoty nosíš mnohem častěji se perou, takže už mají jiný odstín hnědé než ta košilová bunda. A věděla jsem, že bereš tohle. Pohodě, nic se neděje. A co naopak jsem ti ušila a nosíš úplně nejradši?
1: Tak opět to bude košile, protože si myslím, že to je jako složitá věc na ušití a zároveň je to nějaký top, který mám hodně rád a toho vlastně muži za stolik jako nemají, jako máš tričko a máš košily a to je tak trochu jako všechno. Takže tady ta zelená proužkovaná košile, která má takový krásný krémový paspulky, je asi jeden z mých nejoblíbenějších a teďka i vlastně jako hodně nošených kousků, musím říct. Takže za ten jsem fakt hodně rád.
0: Paspulky jsou šitý v sedle a v manžetách, takovej hravej, ale decentní detail, tak to mám ráda. A střídá se proužek olivový a krémový.
1: A ještě další věc, která mě napadá, kterou taky mám strašně dlouho, taky to bude teďka 5 let, tak jsou tyhle ty žlutý kraťasy se skladama.
0: Mají klínový kapsy, nakládaný kapsy vzadu a nohavice jsou zakončený takovýma manžetama a jsou jinak normálně na zip a na knoflík. Je to taková hezky písková, žlutá, decentní.
1: Právě si myslím, že ta barva je naprosto perfektní a proto je taky nosím tak hrozně často, protože se mi hodí úplně ke všemu. Zároveň ta žlutá je taková dost neutrální, že na ní mám skoro vždycky náladu. Není to jako, že ta lososová nebo tak, kde si občas říkám, že si ne, možná ne. Nosím to prostě každý léto a už je to na nich, začíná to na nich být trošku vidět, což mě trochu mrzí. Jediná věc, kterou jsme tady museli upravovat, byly kapsy, které byly úplně šíleně hluboký, jakože takže vám tam zmizela půlka ruky, což bylo vždycky nepříjemné, když tam člověk něco dal a pak to lovil někde na veřejnosti, tak vypadal, že se možná sklátí nebo něco. Takže jsme je trochu zkrátili, takže teďka už jsou úplně perfekt.
0: Já jsem se totiž říkala, že čím větší kapsy, tím lepší. Ale není tomu tak.
1: Má to svoje hranice.
0: Ty jsi tady vášně vypovídal o tvém oblíbeném materiálu, o vlně. Máš ještě nějaký oblíbený materiál?
1: Tak je mi jasný, kam směřuješ. V tuhle chvíli mě asi obecně nějak hodně zajímají jako lokální materiály, což je právě ta vlna, ale je to taky len, konopí, možná kůže. Ale vlastně ten materiál, který teďka nejvíc nějak se propisuje do toho, co se snažím nakupovat a řešit, tak je len. Mám tady jedny lněný kalhoty, který můžu vytáhnout. Tyhle konkrétně jsou teda od naší značky od Human Oddity, který jsme vydávali minulý rok, který jsem pronosil celý minulý léto, jsou hrozně příjemný. Na to, že jsou vlastně dlouhý, tak se fakt dají nosit i v dost teplým počasí. Len je naprosto skvělý materiál do těchto teďka šílených tropických veder.
0: A já je popíšu, jsou z přírodního nebarveného lnu, jsou teda béžovo takový šedý, mají zase sklady, klínový kapsy, vzadu mají výpustkový kapsy a co se mi moc líbí, tak jsou takovýhle stahovátka, které jsou v hubocích a můžete si jimi stáhnout pas podle toho, jak jste najezený nebo jak to zrovna cítíte.
1: Ano, jak říkáš, tohle ty poutka na knoflík, který teďka přidáváme na kalhoty už asi 2 roky, tak jsou vlastně hrozně dobrá feature, kterou si člověk může ten pas zkrátit o nějaký 2-4 cm, když potřebuje. A dřív taky bylo docela potřeba to oblečení upravovat, což je taky něco, na co hodně myslíme, jsou to právě to, že třeba přidáváme větší přídavky na švy a na záložky, takže je možnost si ty kalhoty prodloužit nebo případně zvětšit v pase, protože už se tady nějak počítá i s tím, že ten produkt vydrží dlouho a že ho třeba pak někdo zdědí nebo odkoupí, bude prostě zkrátka žít svým dalším životem. Takže je prostě dobrý i v tom designovém procesu myslet na to, že ten produkt bude žít i nějaký život mimo prostě toho jednoho zákazníka, který si třeba vyzkouší a sedí mu to v ten daný moment dobře, ale že jo, i vlastně lidem se mění míry během života. Takže je dobrý počítat s těmahle věcma při návrhu oblečení.
0: To moc cením, že takhle přistupujete výrobě oblečení. A co ještě je typický pro Human Oddity?
1: Myslím si, že pro nás je teďka hodně typická nějaká práce s přírodníma materiály, to je asi jako úplně už asi základní, doufám, v dnešní době a používáme buď destokový materiály nebo certifikovanou GOTS bavlnu, což je zodpovědně získávaná bavlna nebo prostě zodpovědnější alternativa k té konvenční bavlně. Zároveň jsou to teďka ty lokální materiály, které nás jako hodně zajímají, takže experimentujeme právě třeba s tím lnem. A v tom samotném designu se snažíme ty věci vlastně navrhovat tak, aby byly nějakým způsobem nadčasový, i když samozřejmě to je vždycky otázka, co vydrží, co nevydrží, ale snažíme se o to prostě vyhýbat se nějaký trendovosti a zároveň ani asi nejsme schopni prostě držet krok s tím trendovým cyklem, který je prostě neskutečně rychlej. Nám trvá jeden produkt nový vyprodukovat prostě přes půl roku třeba, takže ani nejsme schopni na ty trendy nějakým způsobem jako rychle reagovat. Takže to je nějaký náš záměr dělat ty věci nadčasový, dělat ty věci, aby vlastně i mezi sebou seděly, dali se kombinovat. Asi se tam propisuje i ta paleta, která je mně nějak blízká, to znamená nějaký ty zemitý tóny, zelená, hnědá, béžová a tyhle věci, takže se třeba vyhýbáme hodně jako černé a tady těmhle věcem, protože zároveň černá je dost problematická, i co se týče třeba barvení látek, protože to je to nejsložitější vlastně vůbec na obarvení, co v dnešní době. Kromě těch materiálů, tak samozřejmě řešíme i to, kde se to oblečení vyrábí a v jakých podmínkách, takže od začátku spolupracujeme se Zlínským krajčovstvím, už teďka vlastně přes 5-6 let, což je úplně skvělý a s nimi je ta spolupráce fakt úplně super, jsou vlastně ochotní hodně se nám přizpůsobit a udělat třeba věci i v menších počtech, což nám hodně pomáhá a nemusíme toho vyrobit stovky kusů, který se potom těžko prodávají a tak dál. Jsme schopni dělat i nějaký úpravy třeba na míru. Když děláme předobjednávky, tak jsme teďka třeba prodlužovali lidem kalhoty, když potřebovali. Takže takovéhle věci, které prostě v té velkovýrobě jsou úplně jako nemožný. A taky jsou ochotní třeba pracovat se zbytkama, takže vyrábíme plátěné tašky, kde využíváme třeba zbytky Manchesteru nebo džínoviny. Zároveň vlastně víme, že je to vyráběno v dobrých podmínkách a že oni si řeknou, kolik za tu věc chcou dostat zaplaceno. Není tam žádný prostě podivný smlouvání nebo hledání nejnižší ceny a tak dál.
0: Super, díky za představení. My jsme ale odešli od toho lnu a ty k tomu máš hodně co říct, tak nám řekni ještě něco o lnu.
1: Jasně, máš pravdu, len bylo teďka velký téma tady u nás doma a věnuju se tomu asi už teďka nějak přes rok, mě nějak zajímalo právě to téma té lokálnosti, tak jsem začal nějak zkoumat, jaký ty materiály se na našem území pěstovaly. Dostal jsem se ke lnu, který mě nějak přirozeně nějak prostě nejvíc přitahoval a se spolužákama jsme se dohodli, že zkusíme vypěstovat vlastní len a sami si ho nějakým způsobem zpracovat. Což byl od začátku nějaký můj záměr pro tu bakalářku, to znamená projít nějakým výzkumným procesem, materiálovým výzkumem, osahat si celou tu věc a potom z toho vydedukovat nějaký závěry a navrhnout případně nějaký produkt, což v tomhle případě byly lněný kalhoty. Ten hlavní důvod vlastně, proč mě přišlo dobrý se tímhle zabývat a vůbec projít tím jako pěstováním a tím jako dlouhým procesem toho zpracování, i když vlastně už v dnešní době to moc nedává smysl a ten materiál se vyrábí průmyslově a tak dál, tak bylo to, že vlastně přijde důležitý, že designéři v dnešní době jsou hodně jako odpojení vlastně od toho materiálu, je to nějaký prostě symptom dnešní doby a je to podle mě i ten důvod, proč vlastně v obchodech narážíme na tak hrozně nekvalitní věci a proč dochází tak velký jako degradaci, jak v té kvalitě, tak samozřejmě i v té jako taky v nějakých jako environmentálních tématech, to prostě jakým způsobem se nakládá s krajinou, jak se nakládá prostě s půdou, jakým způsobem se ty věci vyrábí, v jakých podmínkách a tak dál. To všechno podle mě souvisí s tím, že my jako designéři tady prostě na západě jsme často dost oddělení od toho procesu. Tady v těch ateliérech se ty věci prostě nakreslí na papír, naskečujou, možná vznikne nějaký vzorek a potom se to všechno nechává šít někde, kde si daleko v zemích globálního jihu, kde prostě nejsou takový standardy a jako prostě u nás. Takže pro mě bylo jako důležitý si projít tím procesem jakožto designér, jakožto člověk, který ty věci vyrábí, designuje a prostě vytváří a produkuje nějaký artefakty do tohohle toho světa, tak mi přišlo dobrý s tím procesem projít a celkově získat k tomu materiálu nějakou pokoru, což zároveň člověku najednou vlastně úplně otevře oči v tom, jaký obrovský množství věcí vyrábíme a v jaký vlastně úplně nesmyslný kvalitě, protože ten proces té výroby je tak hrozně složitý a tak hrozně dlouhý a vezme to tolik moc různých surovin, ať už vody, ať už prostě elektřiny, že jo, lidský práce, tohle všeho, to všechno je pohlcený, aby vznikl nějaký kousek na jednu sezónu, který je prostě špatně ušitý, který prostě vyjde z mody. To prostě celý jako nedává smysl. Vlastně i v tomhle to pro mě byly nějak jako důležitý zjištění, že ta věc jako je složitá, že to trvá a že je potřeba podle mě přistupovat s respektem i pak k tomu výslednému produktu. Navrhovat tu věc tak, aby vydržela, to, což jsou ty designové rozhodnutí. A zároveň to ovlivnilo i nějak moje chování jako člověka, jako spotřebitele v tom, jak přistupuju ke svým věcem, že prostě chci, aby mě skutečně tomu šatníku vydrželi roky, že skutečně chci prostě opravovat, že se o ně chci starat, protože vidím, že za každým tím kouskem je prostě tahle obrovská, dlouhá, složitá cesta. A vlastně i tohle pro mě bylo důležitý nějak téma v té bakalářce, tuhle celou věc nějak komunikovat, nějak to sdílet, takže jsme se snažili i ten proces toho pěstování dokumentovat. Video z toho najdete třeba u nás na Instagramu, takže potom vlastně sdílet ty naše zjištění, sdílet ten postup, což vlastně i jsme zjistili, že hodně s lidma rezonuje, že vlastně lidi chcou ten proces vidět, že v něm chcou být i trochu vlastně, že do nich chcou být zasvěcení, protože v dnešní té rychlé době, kdy už člověk přijde do obchodu, vidí tam to triko, tak už si to absolutně nedokáže spojit s tím, že někde roste nějaká rostlina bavlny. I tady ta možnost to nějak zdokumentovat a z první ruky vlastně předat tu zkušenost. Mně přišlo jako hrozně cenný.
0: Super, díky moc, ale řekni nám ještě něco praktického, co bylo konkrétně na tom nejtěžší, jestli to bylo to pěstování tkaní, spřádání, co bylo nejhorší a co jsi naopak řekl, tyjo, to nebylo tak hrozný.
1: Jasně, vlastně ten proces pěstování byl ta nejjednodušší část, to znamená vysadit ty semínka a počkat 100 dní. My jsme měli jako velký štěstí, že nám to nesežral prostě žádný brouk a že jsme fakt neměli žádný problémy a vlastně jsme to pole nechali tak trochu jakoby ladem, i když bylo potřeba ho na začátku teda vyplít, což byla ta náročná část, ale pak vysetí a čekání, to bylo jako to jednoduchý. Pak ale samozřejmě přichází ta část s tím zpracováním, kde jsme vlastně všechno dělali poprvé, takže jsme trochu nevěděli, jestli to děláme dobře, jestli to děláme dost dlouho a všechny ty čísla jsou dost takový jako od oka, jako teďka to necháváte vyhnít, což znamená, že se tenhle vlastně namáčí do vody. My jsme to namáčeli v sudu, dřív se to nechávalo na polích, aby to prostě zmoklo, aby to vyhnilo a jenom se to pak otočilo třeba a tak. Tenhle ten proces je potřeba, aby se to vlákno oddělilo od toho pazdeří, aby pak vlastně člověk mohl z té rostliny vyextrahovat to vlákno, z kterého je potom ta látka. Všechny tyhle rady jsou hodně takový jako cca, prostě zhruba týden, zhruba 14 dní, něco mezi tím a teďka spíše to o tom, že to člověk musí jako zkoušet. A vlastně musí trochu vědět, jak by to mělo vypadat, což jsme nevěděli. Takže tady to bylo dost takový hádání. A vlastně pak, když jsme se už dostali k procesu toho zpracování na to vlákno, to znamená, že jsme začali lámat pomocí takového jako DIY přístroje, který jsme si vyrobili, tak jsme zjistili, že možná jsme to neudělali úplně ideálně, že možná jsme to neměli úplně dobře vyhnitý, protože nám to vlastně šlo hrozně těžko. Takže ten proces toho lámání, kdy vlastně člověk, jak je to v tom krtečkovi, ten proces, co dělá ten čáp, to rozlámete vlastně ten stonek a pak pomocí česání se z toho jakoby extrahuje to pazdeří a zůstává vám to jakoby vlákno. A potom vlastně čím víc to češete, tím jemnější vám vlastně zůstává to vlákno. Ale vlastně tenhle samotný proces nám trval extrémně dlouho, dělali jsme to ve dvou lidech a prostě strávili jsme nad tím prostě desítky hodin a zdaleka jsme nespracovali všechnu naši úrodu, takže furt máme nějaký len, co jsme nespracovali. No a potom ta další část, když už člověk měl to krásný vlákno, který už se tak trochu podobá jako vlastně tomu vlněnému vláknu nebo bavlněnému, to samotný přadení a tkaní na takovým jednoduchým tkacím rámečku, který jsem dělal, tak to bylo dost jednoduchý a vlastně i zábavný.
0: Měli jsme tady kolovrat v bytě a Deník několik dní šlepel a přehodl.
1: A je to extrémně meditativní činnost, takže úplně chápu, že se vždycky sešla celá vesnice v jedné místnosti, všichni si tam donesli ty svoje kolovrátky a prostě si u toho povídali a zpívali.
0: Jdeme ještě prozkoumat tu skříň. Je tady hodně basic kousků, ale co vyčnívá, jsou tyhle pruhované kalhoty. Určitě budou vlněný a jsou teda ale velmi decentně pruhovaný. Střídá se kremový proužek, čokoládový proužek a takový šedivě hnědý proužek. Jsou opět. Ne, nejsou se sklady tentokrát, ale mají puky. Jsou s vysokým pasem, to je tvoje klasika a co ještě mi řekneš k tomuhle krásnému, úplně těžkému tyjo, kousku?
1: Tohle jsou asi moje nejoblíbenější kalhoty na zimu, právě protože, jak říkáš, jsou vlněný a jsou fakt extrémně pohodlný, jakože to je vlastně taková vlna, která nijak nekouše a oni teda mají i nějakou jakousi počívku v tom předním díle, takže to vlastně ani člověk moc necítí. Tohle jsou třeba konkrétně taky kalhoty, v kterých jsem byl na té Lysí hoře, jak už jsem zmiňoval, což byl super, super výlet takový testovací, kdy prostě nahoře bylo spoustu sněhu a já jsem šel v těchto vlněných kalhotech, v tom vlněném svetru, který už jsem zmiňoval, a ještě ve svým vlněným kabátu, měl jsem na sobě prostě několik vrstev jenom vlněných věcí a samozřejmě musím říct, že jsem se nevyhnul nějakým posměškům od lidí, co šli kolem v těch svých růžových neonových prostě bundičkách, že prostě vypadám jako podivně. Přitom jsem mohl říct to samý o nich. Tak každopádně mě v tomhle oblečení bylo fakt dobře, jakože to byl poprvé, co se mi stalo, že jsem šel takhle v zimě někde. Byla extrémní zima a zároveň jsem jako šlapal na nějaký kopec, takže se člověk i v nějaký moment třeba zapotí, je tam, že se střídá právě to, že je ti teplo, je ti zima. A fakt mě vlastně v tom bylo dobře. Takže to byl taky nějaký okamžik, který mě hodně utvrdil v tom, že tyhle materiály jako dávají smysl. A od té doby vlastně to nějak víc, s tím nějak víc experimentuju.
0: No a ještě nemůžeme nezmínit tvou lásku k Manchesteru.
1: Jako moje nejoblíbenější jsou tady ty béžový. Asi hlavně kvůli tomu, že je to prostě hrozně univerzální barva, akorát se mi teďka moc neunosil, protože se mi brutálním způsobem roztrhla jedna kapsa a furt oddaluju její opravení, což je prostě, je to takový můj rest, který teďka tady na mě vždycky vykoukne. Takže to musím opravit a to taky nějak zase prolíná se to skoro všema kouskama, co mám, že se snažím ty věci opravovat. Skoro všechno je nějakým způsobem opravený, ať už jsem tady třeba na těchto manchestrákách je prodlužoval, ty jsi mě možná i trochu zužovala. Třeba tady mám ještě jeden vlněný svetr, který je už taky zašívaný asi na 3-4 místech a už to dělám furt dokola, protože už fakt na tom není úplně nejlíp, ale mám ho hrozně rád, protože mě hrozně sedí ta barva a je prostě jako střihově úplně nádherný. A vlastně mi přijde, že to je hrozně v něčem i hezký to oblečení, když je obnošený, že málo kdy vlastně teďka člověk vidí na ulici lidi, že by na sobě vlastně měli obnošený věci, že jako jasně máme třeba ty džíny roztrhaný a to už tak člověk často koupí z obchodu, že jo, že si koupí ty sebraný džíny prostě světlý a tak dál, který prošly nějakým šíleným chemickým procesem, namísto toho, aby se to lidi obnosili sami, což je bizár sama o sobě. Ale že člověk málo kdy prostě potká někoho s vyšesovanýma kalhotama nebo prostě s trochu poskvrněnou košilí nebo něco takového, že prostě lidi už to moc jakoby nosit nechcou. K tomuhle mě třeba napadá takový italský pojem sprezzatura, možná to vyslovuju blbě, každopádně je to vlastně trochu nějaký možná životní koncept, kdy člověk prostě k tomu oblečení přistupuje trochu víc nějak uvolněně a hravě. To znamená, že nosí ty věci třeba prostě špatně zaplý trochu, nebo prostě je to nějaká hra vlastně i s tím klasickým mužským typem oblíkání, že vlastně ono v tom tradičním mužském šatníku jsou dost jako striktní pravidla, jak má být co zaplý, na jakou událost si má vzít člověk, jakou košili a tady tyhle věci, jaký hodinky se hodí, prostě jakou kůži může člověk s čím kombinovat a tak dále. Vlastně tyhle ty pravidla, který potom je vlastně hrozně zábavný nějak jako porušovat, o čemž je vlastně tady tenhle ten koncept té sprezzatury, kdy vlastně přesně člověk si vezme věci, které možná k sobě úplně neladí podle těch tradičních jako norem, anebo jsou prostě třeba trochu nekonvenční, nebo přesně jsou někde roztrhlý nebo záplatovaný a tak dál. A vlastně tady tenhle nějaký autentický přístup k tomu oblíkání je mi jako v něčem hrozně blízký a přijde mi, že to trochu chybí, že jako se vlastně všichni snaží vypadat perfektně a mít vlastně na sobě to nový oblečení, že jo, to jako nejenom trendový, ale zároveň, aby skutečně vypadalo jako z obchodu a to mně vlastně přijde jako škoda a přesně v tom se podle mě ztrácí nějak i ten osobní styl, že vlastně lidi nekultivujou ten svůj šatník dlouhodobě ale že prostě jedou přesně tady na tom cyklu toho oblečení, který se furt proměňuje a jako zase lidi se toho rychle zbavují, že jo, přes různý třeba second hand platformy internetový a tak dál, ale ten trend sám o sobě je docela problematický, že málo kdo vlastně ty věci fakt donosí úplně jako do konce.
0: Jsem ráda, že to zmiňuješ a potvrzuju, že to i žiješ a my se teďka tady po žebříčku přesuneme dolů na tvoje doplňky a ty nám dáš určitě nějaké tipy i na udržitelné zodpovědné značky. Už jsme dole tady v chodbě a ty podle mě nemůžeš tady nezmínit svoje ikonické botky, co nosíš neustále a svůj batoh, co nosíš neustále, tak řekni mi něco o těchto botech.
1: Tak stejně jako ve zbytku šatníku, tak vlastně mám extrémně málo věcí a mám extrémně málo bot. V tuhle chvíli tady mám asi 3 páry bot, které jsou v nějakým jako nositelným stavu. Jsou to tady ty jedny tenisky, ty jsou od značky Alohas, která je myslím ze Španělska. Mám je 2 nebo 3 roky, což vlastně překvapivě na tenisky fakt hrozně dlouhá doba. A co vlastně mě na té značce zaujalo v té době, tak bylo, že dělali vlastně věci na předobjednávku, že bylo potřeba si tu věc objednat 2 nebo 3 měsíce předtím, než vám ji poslali, což mě přišlo sympatický, že právě jakoby nevyrábí víc věcí, než kolik jsou schopni prodat, což je taky nějaký model, s kterým experimentem u Human Oddity, ty předobjednávky, to mi přijde jako skvělý. Ale vlastně v dnešní době už se trochu dívám na ty tenisky jakoby kriticky. Je to vlastně takový ten tradiční model German Army Trainers, který už se prostě vyrábí přes 50 let, teďka zase z toho nějaký trend. Ale vlastně celkově mám pocit teďka, že trochu přehodnocuju svůj vztah k teniskám, protože mám pocit, že celá ta věc jako koncept nedává moc smysl, že to není úplně možný vyrobit nějakým jako smysluplným způsobem. S tím, že ty tenisky jsou z podstaty věci dost komplikovaný na výrobu, že jsou z hodně různých komponentů, hodně malých částí a jsou vlastně skoro vždycky lepený, to znamená, že není možný opravovat. Tady u těchto tenisek narážím na to, že vlastně ta vrchní část je furt funkční, furt vlastně drží docela dobře, ale už mám prošlapanou tu podrážku, takže mi tam teče ze spodu, ale vlastně není možný tu podrážku jednoduše vyměnit, jako to bylo dřív možný u bot. Takže ta komplikovanost těch tenisek a zároveň to, že nikdo nemyslí na to, že by si někdo chtěl opravit tenisku nebo že by tam chtěl někdo něco vyměnit, vlastně toho dělá pro mě něco jako nefunkčního, co vlastně mě docela irituje. Takže pravděpodobně další tenisky už bych si možná ani nekoupil. To, co mě teďka nějak víc zajímá, tak jsou spíš kožené boty a boty, které mají nějakou jako třeba šitou podrážku, to znamená, že je možný si to pak někde nechat podrazit, je možný si to nechat vyměnit. Zároveň tak už jako vydrží extrémně dlouho, stárne jako dost hezky a je taky možný prostě nějakýma jako způsobama vždycky trochu refreshnout. A pak tady mám ještě starý veja boty, které už jsou teda v takovém stavu spíš jako na zahradu hození. Jenom jsem tady chtěl zmínit, že veja je hrozně fajn. Francouzská značka, kde jako souzním s tím konceptem, souzním s tím, jak to dělají. Pokud někdo hledá nějakou udržitelnější alternativu tenisek, tak tohle je podle mě jako dobrý.
0: Další tvůj ikonický doplněk, který nosíš neustále, je tvůj hnědý bavlněný batoh od udržitelné značky Melasver.
1: Je to úplně obyčejný hnědý batoh, který mám už 2-3 roky, už je to na něm taky dost vidět. Dřív býval fakt hnědý, teďka už je tak jako do béžova. Taky se to na něm podepsalo třeba na těch popruzích, který mě musela Verunka zapravit. Každopádně je to batoh ušitej z organický bavlny, zároveň je podle mě dost jako dobře navržený, má prostě správný počet kapes, má tady dobrou kapsu na notebook, má tady takovou přední kapsičku, do které se dá dát hezky peněženka, takže i vlastně to rozvržení mě jako vyhovuje, vejde se mi tam vlastně úplně všechno, je to takový dobrý rozměr, je to jako skvělá věc, kterou nosím skoro každodenně.
0: Tak snad oceníte typy na zodpovědné značky a ty máš na sobě vlastně ještě jednu značku českou, je to značka Prime a jsou to hodinky. Ty nosíš taky neustále.
1: Tohle jsou hodinky, které mám na sobě už asi rok v kuse, dostal jsem je totiž na minulý narosky. A jsou to hodinky, které mají úplně jednoduchý béžový ciferník s stříbrnýma číslíčkama a tmavě hnědej pásek, takže je to prostě zase nadčasová věc. Tohle jsou hodinky snad 60. let, něco takového.
0: Nepamatuju si to, ale když jsem je koupila, tak nejeli a šla jsem do hodinářství se zeptat, jestli mi vymění baterku. A paní mi řekla, že mi nemůže vyměnit baterku, protože ty hodinky jsou natahovací, takže jsou asi celkem starý.
1: A to je vlastně nějaký aspekt, který na to mám rád, že vždycky ráno mám takový rituál, že si to tady natáhnu a samozřejmě nikdy na to člověk zapomene, nebo si jeden den nevezme a pak si musí znovu seřídit. Ale to všechno nějak jako by patří do toho zážitku těch hodinek a přijde mi to skvělý, jak je to vlastně analogový, jak je vlastně člověk nějak i v kontaktu s tou mechaničností té věci, že to neběží samo od sebe na nějakou baterku, ale že cítíš prostě, když to natahuješ, že tam jsou nějaký kolečka, že musíš vlastně natáhnout ten setrvačník, aby to pak běželo.
0: Tak skvělý, míříme do finále. Vůbec nevím, co z tohohle podcastu vystřihnu, takže na poslední šatníkové otázky už doufám odpovíš stručně. A jedna z nich je, kdyby hořelo v tvém šatníku, co by zachránil?
1: Asi bych vzal svoje lněný, vlněný kalhoty a ten vlněný svetr, který jsem zmiňoval, a asi zbytek. Teda ještě nějaký věci od tebe samozřejmě bych pobral. Košili proužkovanou, kterou jsem zmiňoval, kalhoty a kraťasy, co směšila, to je samozřejmost. Ale jinak bych asi se zbytkem byl smířený, že je to v pohodě, protože jak jsem říkal, hodně těch věcí už je v tom šatníku dlouho a s některýma se třeba už tolik ani nestotožňuju, takže by to možná byl takový jako fajn hard reset.
0: A kdyby ses mohl podívat do šatníku jakékoliv osobnosti, koho by tě zajímal?
1: Když jsem nad tím přemýšlel, tak mě z nějakého důvodu napadl Gandhi, protože jsem viděl jednu fotku, u který byl popisek All Gandhi's Possessions, jako všechny nějaký, všechno vlastnictví Gandhiho, a bylo tam 4 věci, bylo tam roba,

0: určitě koukněte potom na Instagram šatníku nebo na web Radia Wave na všechny fotky a možná uděláme na Reelsko i nějakou partnerskou výzvu obdobnou, jako byla v minulém díle, kde Veronika měla za hosty Kristýnu a Olivera a navzájem si vybírali kousky, které jim k tomu druhému nejvíc sedí. Takže jestli se tuhle minulou návštěvnickou epizodu s Veronikou Rupert neslyšeli, tak velmi doporučuju. A tohle už je konec epizody s mým nejoblíbenějším člověkem. Ještě jednou díky, že jsi byl hostem.
1: Moc děkuju, ahoj.
0: A vám posluchači děkuju, že posloucháte. Určitě mi dejte vědět, co na epizodu říkáte a mějte krásný den.
2: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic na rádiu Wave.

0: Quest.
1: Hrajeme s vámi.
0: Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte.
2: Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.
3: Léto s rádiem Wave. Potkej svoje oblíbené autorky a autory na festivalech a akcích. Zámek v Pražské Troji, letní podcast

0: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Radio Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.

0: Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave.
1: Ahoj, já jsem Lucie Zajda a tohle je Nádech na rádiu Wave. Jak člověk rozklíčuje, jestli je queer? Jak sebepoznání komplikuje takzvaná povinná heterosexualita? A co s coming outem? Odpovědi budu hledat s terapeutem Adamem Šimkem, kterého tady vítám a moc zdravím. Ahoj.
2: Ahoj Lucie, i posluchači, posluchačky a posluchačstvo.
1: Pojďme si na začátek říct, co to vlastně ten pojem povinná heterosexualita znamená. Co si pod tím představit? On je to takový složitý termín, ale pojďme si ho rozebrat trochu.
2: Já jsem přemýšlel, když jsem

0: a předpokládá, že jedinci budou heterosexuální, protože je to většinová sexuální a vztahová orientace. A tím potom vlastně vzniká určitý tlak na to, aby všichni byli heterosexuální. A jak ten tlak vzniká? Jo? Ten tlak vzniká třeba tím, že v minulosti se o neheterosexuální orientaci veřejně nemluvilo. Jo? Bylo zatím jako velký ticho. Jo? Pokud někdo byl neheterosexuální, což bezesporu lidi byli vždycky v průběhu celých dějin, tak tu svoji orientaci nějak jako skrývali nebo vůbec neodžívali. Jo? Stejně tak jako dnes v některých státech napříč světa dílem budou lidi, kteří vlastně si nedovolí tu svoji sexuální a vztahovou orientaci prožívat, protože jsou za to třeba postihy trestem smrti. Tak naštěstí v takových zemích jako nežijeme, nicméně to očekávání, ta heteronormativita je prosáklá vlastně úplně celou naší společností. A my si potom nemusíme uvědomit, že to máme jinak. Respektive třeba když si to začneme uvědomovat někdy v období puberty, kdy začneme najednou přemýšlet nad tím, jako kdo se nám líbí, jo, kdo nás nějak přitahuje, tak už do té doby jsme vlastně slyšeli strašně moc takových jako instrukcí, podprahových sdělení, na kterých sice není nic špatně na samostatných těch sděleních. A já pak budu říkat nějaký konkrétní sdělení. Takže na těch samostatných větách není nic špatně, ale když je vezmeme, když se na to podíváme jako na celý ten obrázek, tak nás to vede a dává nám to scénář pro ten náš budoucí život, jak by měl vypadat, kým bychom měli být, koho bychom měli milovat. Takže jako dlouhou dobu vůbec nepřemýšlíme nad tím, že by to bylo jinak.
1: Takže to teda označuje nějaký společenský systém, který skrze to, jak funguje a co vlastně předkládá jako normu, tak pak motivuje nějakým způsobem lidi se chovat. Nebo třeba objevovat nebo neobjevovat to svoje jakoby pravý já. Mm-hmm. Je to tak?
0: Jo, jo. Ono se vlastně těžko dá objevovat, když třeba ani nevíš, že máš na výběr. Když nevíš, že máš co objevovat, což bychom se bavili zpátky třeba do 80. let, nebo samozřejmě i předtím, jo? A tady k tomu období se váže ten pojem povinná heterosexualita, tam jako poprvé zazněl, jo? Tak od té doby už jako asi mladí lidi ví, že existují lesby, gejové a trans lidi. Jo, ale i přesto vlastně to není úplně samozřejmý. Jo? Jsou určitě rodiny, kde ty rodiče nemají okolo sebe nikoho. Jo? Pohybujou se ty děti v prostředí, které je čistě heterosexuální a možná tak jako někde zahlídnou, nevím, reportáž z Prague Prideu, nebo možná mají štěstí a ve škole mají nějakou dobrou výchovu a vzdělávání a edukaci ohledně LGBT taky, proti čemuž můžeme zaznamenat taky nevoli, nebo někteří rodiče odhlašují tam odsud své děti. Takže není vlastně samozřejmý přemýšlet o queer identitě v heteronormativní společnosti. Jo?
1: A ty jsi mluvil o nějakých těch jako tvrzeních nebo o tom, co říkáme třeba dětem a jak vlastně formujeme to, co si pro sebe představují, nebo jak si dokážou představit ten svůj život. Tak můžeš uvést konkrétní příklady?
0: Jo, jo. Jsou to takové hlášky třeba, že chlapečkovi řeknou, a už jsi našel holku, jo? Že tam vždycky automaticky vkládáme to, že to, koho si má najít, ta osoba je osoba opačného pohlaví. Jo? Nebo ty budeš lamač ženských srdcí, jo? Nebo holčičkám, ty budeš jako dobrá manželka, jo? Najdeš si určitě jako hodnýho muže. Takže vlastně takovej denodenní masáž, ať už z těch otázek, vyjádření od té blízké rodiny nebo širší rodiny, tak ale i to, co můžeme vidět jako v reklamách nebo v pohádkách, to všechno je heteronormativní. Tam v 99% jsou jenom heterosexuální vztahy.
1: Mě můj dramaturg řekl, když jsme se bavili tady o tom tématu, zajímavý point, že vlastně i mimozemské bytosti jsou ve sci-fi filmech hetero. Že vlastně tu heterosexualitu dosazujeme i do úplně jako nelogických nebo neopodstatněných situací.
0: A kdybychom naopak mohli popustit nějakou jako uzdu fantazie a jako přinést nějakou variabilitu. Jo? Ale ta variabilita se prostě přináší těžko, když je společností jako preferovaná, očekávaná, podporovaná a i právně jako privilegovaná heterosexualita. A když je na neheterosexuální orientaci leckdy pohlíženo jako na něco, co je tím pádem méně cenné, nebo pro někoho třeba odporné.
1: A když je člověk třeba i penalizovaný za to, že vlastně má jinou identitu, než je ta většinová.
0: Jo.
1: Což může být i třeba šikana ve škole, že jo?
0: No určitě. Jo, tam vlastně ty, a s tím se já setkávám u svých klientů a klientek, že ten dětský kolektiv je často tak jako nesmlouvavě krutej a dává v úvozovkách sežrat jakoukoliv odlišnost. To znamená, že do té odlišnosti určitě potom zapadá nebo spadá i odlišná sexuální a vztahová orientace. Nebo identita, která není cis, to znamená není v souladu s pohlavím přiřazeným při narození. Takže tady ty děti dospívající od toho svého okolí, pokud ne z domova, tak každopádně jako v té škole často dostanou tu zprávu, že se jim vysmívají, že fakt jsou terčem nějakých jako posměchů nebo i fyzických útoků. Takže ví jasně, i když možná ještě neznají ty právní okolnosti, jak to tady máme s právama pro neheterosexuální páry, že se nejsou rovnoprávní tak jako heterosexuální, tak každopádně ví, že to, jak vypadají nebo jak se projevují, protože často je to třeba o gestech nebo o nějaký jako jemnější vizáži nebo naopak hrubší vizáži, jo? Jako prostě o nějaký odlišnosti. Takže nějak jako posměchuhodný, nežádoucí, méně cenný, jo? Jako, že to není jako wow, zatleskáme tě nebo podporujeme tě, že seš svůj, nějak jako jiný než většina nebo jiná než většina, ale jako pro řadu posměváčků to bude jako terčem, jako dobrým zdrojem toho, jako kde si do toho člověka nějak jako kopnout. Jo? A do toho bych zahrnul, ještě jestli můžu.
1: Můžeš.
0: Jo? Tak je to jako hodně formovaný i filmama. Jo, protože dlouhou dobu byli vlastně speciálně gejové, anebo trans lidi, konkrétně trans ženy, ve filmech braný jako takový jako zpestření, komická vsuvka, jako nepodstatná dějová linka nebo figura, která tam slouží spíš jako k pobavení nebo nějakému jako zbuzení nějaký jako negativní reakce.
1: Nebo i kontroverze.
0: Nebo kontroverze, jo, jakože to stvárňování, to, co konzumujeme vlastně v té televizi a ve filmech v kině, nás taky jako nějak učí o tom, jak to ve světě chodí a nějak nás to ovlivňuje. Jo? Takže to je jako nezanedbatelná část toho, jak se vytváří heteronormativita. Je to taková ideologie vlastně.
1: Já se chci dostat k tomu, jak pak teda tím pádem v takovýhle společnosti poznat, že člověk je kvír, ale ještě bych se chtěla zeptat, jestli je vlastně normální tu svoji identitu nebo orientaci a vztahovost a sexualitu nějakým způsobem jako hledat nebo spochybňovat nebo o ní přemýšlet a jako být kreativní v tom, co vlastně zkouším.
0: Jo, já myslím, že to je nezbytnou jako součástí nacházení svojí identity je hledat. Nějak být zvědavej, zvědavá na to, co ke mně jako promlouvá, co mě láká a tak. A jak jsem říkal, pokud žijeme jako v cis a heteronormativní společnosti a víme, že to je norma a náležení k neheterosexuální menšině nebo k trans lidem automaticky znamená nějakou diskriminaci, penalizaci, stigma, tak váháme, jestli to tak jako opravdu je, protože řada queer lidí si třeba raději přeje, aby to tak nebylo. Jo, jako nepletu se, jako třeba se pletu, jo. A podrobujou tu svoji orientaci nebo identitu, jako x letům třeba zkoumání. a neslyší vlastně, nebo nechtějí slyšet tu svoji pravdu, že ano, jsem gay nebo jsem trans, takže vlastně procházejí mnohem podrobnějším jako hledáním sebe, než jakým, kdy jako musí projít cis-hetero člověk. Jo, tam nějak automaticky to přijmou, není tam žádný jakoby rozpor, žádný něco, co by je zastavovalo, takže vlastně queer lidi se nutně musí jakoby vymanit z toho, že pro ně ta škatulka, ta škatulka hetero a cis třeba, prostě nesedí. Jo? A to jde jenom tak, že jsem k sobě nějak jako upřímnej, že začnu jako vnímat, kdo mě třeba přitahuje. Jo? Vnímám nějaký svoje fyzický nebo emoční reakce, že si začnu všímat, vedle koho je mi dobře, kdy se cítím uvolněně, jo, při jako jakým projevu se cítím nějak se sebou v souladu. Protože opakem toho nesouladu je takový jako stažení, takový jako, taková jako nepohoda, něco, že mám pocit, že něco jako hraju, že to není vlastně úplně moje a stojí mě to energie jakoby navíc.
1: Mm-hmm. Ty jsi rovnou odpověděl na tu otázku další, okay, kterou jsem chtěla položit. Jo, jo. Já jsem si taky říkala, že na sítích jsou reelska, že pokud někdo uvažuje vůbec nad tím, že je queer, tak rovnou je, ale tak jednoduchý to asi není, jak jsi říkala, tak je tam určitá cesta zkoumání a poznávání a hledání odpovědí na otázky.
0: No určitě je to nějaká cesta, která je i popsaná. Myslím, že to byla Vivian Kess, která vlastně popsala stádia vlastně přijetí neheterosexuální orientace, jakože tam je nějaká nejistota a potom taky jakoby vyjednávání a spíš jako, no třeba to tak jako nebude, jako bylo by lepší, kdyby to tak nebylo. Až postupně se ten člověk v ideálním případě dopracová k nějakému sebepřijetí. A ne všichni se k tomu sebepřijetí dopracují. Někdo vlastně žije v sebe zapření a nerealizuje ani tuhle tu podstatnou jako součást toho života, jako je sexuální a vztahová orientace.
1: Mm-hmm. Ty jsi říkal, že pokud nad tím uvažujeme, jestli jsme queer, takže je dobrý třeba zkoumat nebo pozorovat, vedle koho nám je dobře, kdo nás přitahuje. Mm-hmm. Máš nějaký další tipy, jak to rozklíčovat, jak to poznat?
0: Jo.
1: Třeba nějaké otázky, které si můžu položit? Mm-hmm. Nebo...
0: Jo, jo. Možná mi přijde taková dobrá otázka, třeba vedle koho bych chtěla zestárnout, jo, nebo kdybych před sebou měla už jenom 5 let, jak já bych vlastně chtěla ten život prožít, jo, co bych všechno chtěla ještě stihnout, zkusit, zažít, anebo může být taky otázka, kdyby vůbec nezáleželo na tom, co si ostatní myslí, kdyby na všechno vlastně, kdyby všechno přijali, ať už buď to jako neutrálně, anebo jako wow, OK, tak díky, že tě poznávám, tak tohle seš ty, jako k tomuhle si dospěl, dospěla, tak jo, OK. Tak jak by ten jejich život vypadal, co by si dovolili vlastně do toho života přinést a žít. Protože řada queer lidí se prostě tý svojí queer identity bojí, ve smyslu bojí se jí prožívat. Jo, že tím někoho zraní, že zklamou rodiče, že to může být nebezpečný, jo, že na ně někdo bude útočit. Jo, a obzvlášť pak lidi, kteří mají třeba tu zkušenost už z té školy s nějakou šikanou, tak ty to mají jako ještě o kus těžší, protože ty tam za tou obavou, že to bude negativně přijato, mají jakoby reálnou, sice dětskou, ale možná o to výraznější jako zkušenost.
1: A máš nějaký tipy tady na to, pokud máme tu zkušenost negativní, jak si vlastně vytvořit to bezpečné prostředí, jo, jo, pro zkoumání sám sebe nebo sama sebe?
0: Mm-hmm. Jo, tak může se stát, že třeba nevěříte vůbec nikomu, nebo že si myslíte, že okolo sebe nemáte jako nikoho, komu byste to mohli říct, kým byste to mohli probrat. V dnešní době, kdy existuje internet a různý i skupiny jako tematický, tak se dá jako někam zapojit, připojit, nějak to téma vlastně jako prozkoumávat za sebe tak jako třeba skrytě. O tom nemusí vůbec nikdo vědět. Nebo existují podcasty, jako třeba tady Nádech, jo? A řada jiných, kde tematicky se můžou nějak s tím tématem dostat do kontaktu a zjistit, jako aha, tak slyšet ty příběhy jako dalších lidí a říkat si, aha, tak jo, tak tohle mi dává smysl, tak tady v tom se třeba úplně tak nevidím, protože queer zkušenost je hrozně rozmanitá. Jo, takže vlastně si můžeme hledat, co je přesně to naše. No a pak samozřejmě doporučení, jako mít aspoň jednoho člověka, se kterým jako o tom můžu mluvit. A v tom je skvělý třeba jít na nějakou podpůrnou skupinu, který se taky najdou, nebo jsou online podpůrné skupiny. A případně je možný taky k terapeutovi nebo terapeutce, která a který, jako pokud dělá dobře tu svoji práci, tak tam poskytne jako otevřený prostor a bezpečný prostor pro to jako zkoumat, jak já to teda mám bez tlaku na to, že by tím výsledkem měla být ať už jakákoliv orientace nebo identita.
2: Nádech. Na rádiu Wave.
1: Já si taky říkám, jestli existují nějaké jako zkušenosti typické nebo myšlenky, které vlastně lidi popisují zpětně o té situaci, kdy jim vlastně došlo, že jsou queer.
0: Jo, jo. No, může to být třeba tak, že si uvědomí, že ta jejich náklonnost k nějaký kamarádce, kamarádovi v dětství nebo dospívání už předznamenávala tu jejich orientaci. Že to, protože někdy si ty lidi zaměňujou to vztahování se, to, že mě někdo fakt přitahuje za nějaký obdiv, náklonost, silný přátelství, že se tam právě třeba nemůžou nebo nechtějí vidět, že by nebyli hetero.
1: No a jak se to rozklíčuje, tyhle dvě věci?
0: Jo.
1: Jaký tam je rozdíl?
0: Já myslím, že tu odpověď nám vlastně dává hodně, hodně i tělo, jakože cítíme fakt fyzicky tu přitažlivost, anebo zkušenost se vztahama, kdy zjistíme, že nám to s nějakým tím konkrétním jako pohlavím vlastně úplně neladí, jakože emocionálně se nedokážeme na ty lidi jako navázat, že tam necítíme tu jako tu emoční jako lásku, jako sounáležitost partnerskou.
1: Mm-hmm. Ještě by mě zajímalo, kde lidi vlastně můžou hledat nějaké jako ujištění nebo potvrzení. Ty už jsi zmiňoval třeba ty filmy, tak si říkám, že třeba ta kultura nebo nějaký akce nebo festivaly můžou být fajn vlastně příležitost, kde nějak taky prozkoumat tu svoji identitu.
0: No určitě, jako cokoliv, kde může člověk slyšet i příběhy dalších lidí, ke kterým se pak může vztahovat. Ať už tak, že to s ním nějak jako ladí, anebo že to s ním neladí. Jo? A asi důležitý je jako neříct si, že když slyším jednu zkušenost jako jednoho člověka, která jako je úplně wow, to takhle vůbec nemám, nebo wow, takhle to mám, tak jako je, sice je to nějaký vodítko, ale nechávat si jakoby ten prostor v té své hlavě jako otevřený, jako pojďme to zkoumat, jo. Já myslím, že ten tlak na to, abychom jasně věděli, že jsme hetero nebo queer, je prostě velký, jo, že jako, že my si můžeme dovolit i víc jako prozkoumávat, co nás táhne, jo, a myslím, že tím směrem jde i ta mladá generace, kdy něco, co... Já jsem ročník 81, jo. Takže v mém dětství a dospívání lesby neexistovaly. Gejové jako neexistovaly. Já jsem zjistil, že lesby a gejové existují, až když mi bylo 14. Jo. A teprve jako ještě o pár let později mi došlo, že existují bisexuální lidi. A teď, jako o kolik? O 25 let později, nebo... O 30 let později, jako se tady spolu sedíme a víme, jako, že jsou i pansexuální lidi, jo, a že ta přitažlivost, jak tělesná, tak emocionální, může být jakoby v různých kombinacích a že vlastně tu lásku a nakonec i ten sex, protože on, sex je důležitý, jo, nebo ne pro všechny, mm-hmm. ale jako je to nějaká mm-hmm. hybná síla, jako je to nějaká energie. Takže tady ty kvality v tom životě si může fakt jako najít každej a to s tím, jako samozřejmě kdo mu k tomu dá konsent a že to může být hodně jako rozmanitý.
1: Mm-hmm. To trochu souvisí s mojí další otázkou. Mě by zajímalo, jestli je jakoby cílem dojít do cíle. Jestli je nějaká finální identita, ke který máme dojít a pak už budeme mít hotovo vyřešeno. A nebo ne, jestli není cílem mít právě tu jednu škatulku, který se budeme prostě mermomocí držet.
0: No to je pak otázka, co je ten cíl, protože heteronormativní společnost by ti řekla, no samozřejmě, že ta heterosexuální orientace, jo, nebo cisnormativní společnost by řekla, samozřejmě, že pouze muž a žena, biologická žena a biologický muž je ta jako
1: správná
0: škatulka, jo? Za mě jako tím cílem je být se sebou v souladu. A to znamená mít i nějakou otevřenost k tomu, že moje sebepojetí se může nějak taky vyvíjet, nějak sobě rozumím. Jako rozumím sobě jinak, když je mi 20 a jinak, když je mi 40. A taky s tím je spojený nějaká jako zkušenost, to, jak to zažívám, ty vztahy nebo svoje tělo, svoji identitu. Takže finální identita, spíš jako finální nějaká spokojenost. Mm-hmm. A ještě co považuji za důležitý zmínit, že to neznamená, že by se heterosexuální orientace nebo transidentita jako utvořila sama, jako v důsledku výchovy, nebo že by to byla sociální nákaza, jak jako rádi někteří jako říkají. To ono to tam jako bezesporu je, nad tím jako je vědecká shoda, že prostě takhle se nějak rodíme, nevíme přesně, jak je to utvářený, ale není to získaný jako vlivem společnosti. Vlivem společnosti je, že se k tomu třeba nedokážeme jako vztáhnout, dostat, protože třeba nemáme k tomu ty slova, nebo tam máme tu velkou stopku v podobě té šikany, že jsme byli nepřijatí a hrozně se bojíme, že se nám zopakuje zase tady ta špatná zkušenost, jo? Že se chráníme, nechceme, nebo máme internalizovanou homonegativitu, jo? Jako prostě to, co všude v tom prostoru jsme špatně slyšeli o lesbách a gejích, tak sáhneme na sebe. Jo?
1: Mm-hmm.
0: Takže
1: důležitá je spokojenost.
0: Jo, důležitá finální je spokojenost. Finální spokojenost, ale to neznamená, že bychom tu neheterosexuální vztahovou a sexuální orientaci nebo transidentitu získali v průběhu života, že bychom se to někde naučili, ale objevujeme ji.
1: Mm-hmm. Já jsem se nedávno bavila s pár lidmi, kteří tu svoji queer identitu nebo queer vztahy vlastně objevují relativně nově a často jsem tam slyšela nejistotu, jak vlastně randit nebo jak oslovovat v téhle nové fázi. Protože například žena ví, jak flirtovat s muži, je na to zvyklá, ale najednou si není jistá, jak flirtovat se ženou. Tak dá se na tohle něco poradit? Máš nějaké doporučení, tipy, cokoliv?
0: Jo, já bych asi řekl, že flirt je univerzální, jo? Že vlastně, jako co to je? Je zatím nějaký zájem, nějaká náklonnost, něco jako, že chci toho člověka poznat, mm-hmm. nějak mě přitahuje a to je vlastně úplně jedno, jakýho je pohlaví a genderu. Prostě mě zajímá, něčím mě zaujal, přitahuje mě a možná vlastně jít do nějakého rizika, dát to trochu jako najevo, jo, do rizika toho, že ok, tak možná ten člověk jako to nebude mít stejně. A nebo jo, protože myslím, že to, na co narážíš, jako na co jsou vlastně zvyklí jako hetero lidi, je, že to jakoby nějak má probíhat, že ženu osloví muž. Jo,
1: to je taky pravda, že tam jsou jako nějaký scénáře, který se často stále dodržujou.
0: Jo, ale v tom může být ta queer identita vlastně taková osvobozující, že návod najděte si jako sami pro sebe, jako co s váma bude nějak souznít a no hlavně se toho jako nebát, jako dovolit si žít, dovolit si jako do toho jít, dovolit si prožívat. No.
1: To je moc hezký. Ještě by mě zajímalo, jak pak s coming outem? Za prvý by mě zajímalo, jakou roli vlastně ten coming out může hrát v životě člověka. jestli je důležitý. Já chápu, že se nedá generalizovat, ale vlastně co může třeba přinést lidem, nebo naopak, jestli je něco, na co se připravit, pokud to budu dělat nově.
0: Jo, jo. Co je důležitý ke coming outu říct, je, že to není jednorázový akt.
1: To je moje další otázka, výborně.
0: Aha, okay. Jo, není to jednorázový akt. To znamená, ve vašem životě vás coming out bude provázet v jakýkoliv nový společnosti nebo s novým partnerem, partnerkou a její nebo jeho rodinou. Jo? A to je jedna věc, jo? Takže není to jednorázový akt, je to opakovaný proces, v podstatě, který čím častěji ho asi pak člověk opakuje, tím větší k tomu má nějakou jako toleranci, už ví, jako, jak to řekne, co řekne a tak. Druhá podstatná věc je, není povinnej. Vy nemusíte se nikomu nutně outovat, pokud na to pro vás není vhodná doba, vhodné místo a vhodný člověk. Jo? My nikomu svoji jako queer identitu a její odhalení nedlužíme. Jo? Mm-hmm. A určitě nepoužívejte, jako přiznávám se k tomu, že nejsem hetero nebo nejsem cis. Nikdo by vás do coming outu úplně neměl nutit, i když znám páry, kde vlastně, když jeden z toho stejnopohlavního páru už je s tím sebepřijetím a coming outem dál, tak pro toho člověka může být obtížný zůstat v nějakém jako skrytu a utajení, když ten druhý partner nebo partnerka ještě takhle daleko nejsou. Jo? A znám i páry, který se kvůli tomu, kteří to neustále a prostě se rozešli. Jo? Což je mimochodem to, jak působí ta internalizovaná homonegativita. Jo? Jakože raději přijdu o vztah, než abych s tím vztahem šel veřejně jako do prostoru.
1: Jo? A taky z té roli společnosti vlastně. Raději budeme mít lidi, kteří prostě budou přicházet o vztahy, než abychom vytvořili bezpečný prostředí, kde každý může být sám sebou.
0: A šťastný, šťastná.
1: A jaký přínos to vyautování může mít pro člověka?
0: Tak pokud už jste na to připravený,
1: víte? No to je další důležitý a zajímavý moment. Jak to poznám, že jsem na to připravená nebo připravený?
0: Jo, jo. Nějak to ve vás dozraje, že jste si se svojí jako identitou, orientací jako tak jistí nebo natolik jistí, že jste ochotný a schopný nějak vystoupit a říct to nějakému svýmu okolí. Jo? Někdy k tomu je potřeba si připravit úplný scénáře, jo? Jako komu to řeknu jako prvnímu. Najít někoho, kdo je váš jako fakt podporovatel v rámci té rodiny, nebo kde to přijetí může být jako nejsnažší a kdo vám pak pomůže to říct dál. Někdy v některých jako rodinách, kde se předpokládá, že to přijetí bude hodně malý, tak je to třeba i o tom, že si ty lidi prostě mají našetřený peníze, ví, kam se odstěhujou, mají připravený nějaký jako alternativy pro to svoje žití. Jo? Takže pro někoho coming out může být opravdu extrémně stresující záležitost. Tím nechci říct, že i v rodinách, který to nakonec přijmou dobře, to pro někoho nemůže být extrémně stresová záležitost. Je to vždycky náročné, je to těžké. Jdeme s něčím, kde vlastně se bojíme, jaká ta reakce bude. Jo? A i když se ty lidi nebojí, že je vyhodí z domova, tak řeší zas, že tím zklamou rodiče. Jo? Nebo že rodiče budou smutní, ale já nechci, aby byli smutní kvůli mně. Jo? Takže vlastně ta připravenost je i v tom, vím, kdo jsem, vím, jak to mám a taky vím, že se za to nemusím omlouvat. Jo, to neznamená, že nemám soucit k tomu rodiči nebo komu to jdu říkat a k tomu, že to může nějak jako prožívat, ale že na sobě jako nenechám tak velkou jako nějakou vinu a stud, který by mě paralyzoval, že to nemůžu říct.
1: Takže když poznáme, že jsme připravení a řekneme to, tak jaký to může mít pro nás přínos?
0: Jo, úlevu. Úlevu, už nemusíš nic skrývat. Už je to prostě venku a řada lidí pak referuje o tom, že ty vztahy s těma rodičema se zlepší. Jo, když to ty rodiče nějak schroustají přímo, ono jim to jako trvá třeba nějakou dobu, ale potom je tam prostor pro nějakou větší jako upřímnost a spojení, propojení. Mm-hmm. Takže ty vztahy se můžou kvalitativně ještě zlepšit. Ne vždycky, ale často.
1: Mm-hmm. Co by si vzkázal nakonec lidem, kteří se takhle třeba objevují nebo přemýšlejí o tom, že se začnou objevovat?
0: Užijte si to. No, nebojte se být sami sebou, jako ono to může působit jako děsivě, že budete divný jiný, ale společnost potřebuje, abychom byli rozmanití. Jako potřebujeme začít se objevovat a nějak se nebát projevovat.
1: Říká Adam Šimek. Moc děkuju, že jsi tady byl.
0: Díky za pozvání. Mějte se všichni krásně.
1: A loučím se i já, Lucie Zajda. Tohle byl Nádech a budu se těšit zase u dalšího dílu.
2: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových.

0: Buchty.
1: Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
2: Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host, který může být i žena.
0: Buchty. Vlašák pro uši a guilty pleasure, na které budete pyšní. Buchty.
1: Se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou každou středu od 19 hodin na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Já si nemyslím, že by bylo málo akcí v Prahe, na Slovensku, v Česku. Myslím si, že jich je kopa. Ale mladí ľudia sú o dosť selektívnejší. Sa dostávame k nejakej dileme toho, či je teda lepšie kompromajznúť tie hodnoty, alebo naopak nie a stáť si pevne za nimi. Väčšina ľudí, ktorých ja poznám, ktorí pracujú na tejto scéne, tak to robia z veľkej časti zo srdiečka. Ale netajá sa tým, že to nie je nejaký ideálny svet.
1: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové na rádiu Wave.
5: Ahoj, já jsem Adéla Šponerová a vy posloucháte pořad Impact. Dneska se budeme bavit o hudebních festivalech. Zajímat mě bude, co všechno je za jejich organizací, proč jsou čím dál dražší a taky já jejich pořádám.

0: který nezná hranice a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.
1: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. V kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Dělám. Modeláři. Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
2: Modeláři.
1: Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem
3: na rádiu Wave.

0: Hezký dobrý večer. Posloucháte Radio Wave, posloucháte Modeláře a dneska jsme to celé začali s kapelou Godflesh, ale ještě než se k ní dostaneme, tak já jsem chtěl přivítat Banána, teda samozřejmě, čau Banáne.
1: Ahoj Viktore.
0: A chtěl jsem tě přivítat informací, že minulý týden, když jsi tady nemohl být, tak jsme měli 300. díl. Což jsem ale zjistil až dneska, když jsem se chystal na tenhle díl. Takže neslavil jsem bez tebe, že jsem to taky nevěděl. Takže...
1: Jo, tak my jsme, děkuji, že mi to říkáš, a my jsme to nikdy moc neslavili.
0: Právě. My jsme to oslavili.
1: My jsme to zmiňovali, ale neslavili zvyklí. Většinou. No. Tak super. Ale
0: tak si blahopřejeme prostě.
1: 300 je docela dobrý, podle
0: je
1: mě
0: to,
1: už.
0: Je to dobrý. No. Dobrého věku samozřejmě se dočkali taky Godflesh, které jsme si teď hráli. Godflesh, kapela Bena Greena, basáka, a samozřejmě Justina Broderika, který teď aktuálně prodělal zdravotní problémy, kterému vlastně znemožnili už znovu kdy vystupovat nebo nahrávat z Godflesh, respektive znemožnili z jeho vlastního rozhodnutí, protože prošel nějakýma operacema břicha, které vlastně ve chvíli, kdyby se pustil do těch brutálních vokálů tím stylem, jak to Godflesh vyžadují, tak by si potenciálně ublížil, takže vlastně se rozhodl tuhle kapelu tímhle uložit k ledu, ale naštěstí ještě předtím stihl spolu s Benem Greenem nahrát nový materiál, který potom v nějaký postproduční fázi ještě dokončil, a my jsme si hráli skladbu, která se jmenuje Living Ending a která je ukázkou z desky DK, která je desátou deskou Godflesh, takže tak jako hezky kulatě budou končit, a která vyjde teda na Relapse na konci září 25.
1: To bylo úplně, jak to nastoupilo ze začátku, tak to bylo vlastně nezaměnitelný, veď Viktore, je to tak?
0: Godflesh tady s tímhle jako, tom jako jednoduchém, okamžitě rozpoznatelném zvuku jsou naprosto nezaměnitelný. No. To je kapela, kterou myslím jako málo, kterou uznávají jako tvrdáci napříč žánry. Je to kapela, která si může dovolit hrát prostě na brutalu i na obscínu, a na tom ten obscín jakoby podtrhuju s tím, že prostě tahle tempa jako nejsou typická pro Čurbyho bojiště, ale ty Godflesh se tam dokážou získat to srdce a tu úctu. No, jako.
1: Pardon, že jsem teď do toho trošku skočil na konci, ale stejně tak si vlastně může dovolit hrát na Wakenu nebo na Roadburnu, nebo bychom prostě možná mohli Hellfest zmínit, ještě vlastně všude by ta kapela nějakým způsobem jakoby fungovala. To je vlastně zajímavý, no, to mi nikdy úplně nenapadlo, ale jako za prvý to je asi tím statusem, který je prostě kultovní.
0: Takže... Jako jsou to průkopnice, jako no. bez nadsázky, a byť dneska hrajou jakoby to, co bylo průkopnické před těmi, řekněme, 30 lety, tak to pořád dokáží variovat do docela zajímavých odstínů, a jako vlastně je to ten typ té kapely, kterou její skladatel, její autor, v tomhle případě teda Justin Broderick, rámuje jako tu kapelu, která mu umožňuje vlastně vypouštět ze sebe ten hnus a tu bolest, hlavně emocionální. Je to kapela, které tím pádem nějaká zloba je vyloženě vrozená, a vyznívá to hrozně, hrozně autenticky, když to člověk poslouchá, ať už z desek nebo naživo, což ne, že by to byl paradox, jako to dává smysl, ale prostě Justin Broderick je jeden z nejmilejších lidí takzvaně na scéně, ale potom, když ho člověk mohl vidět, jak se obouvá tady do téhle temnoty, tak nechci, že to byl jako jiný člověk, ale prostě to nasazení bylo vlastně až jako možná překvapivé trošku, když ho člověk trošku znal jakoby z toho běžného kontaktu, prostě vlídného chlapíka, u kterého jsem měl hrozně dlouho pocit, že vůbec jako nestárné. Teď už malinko to na něm je poznat ty roky, ale pořád vlastně.
1: No a teď by mě zajímalo, jaký máš vztah k jazzu? Jakoby nemyslím...
0: Jo.
1: možná Chesu, nevím vlastně...
0: Já už jsem zase zapomněl, jak se to čte, to je ostuda.
1: To znamená ne k hudebnímu žánru jazz, ale
0: ke kapele,
1: kterou vlastně Justin Broderick...
0: Jesu, která vlastně mimochodem jenom taková jako oslý můstek, aktuálně vyšla deska Phoebe Bridgers, která je hodně vzývaná, prostě je to vlastně ta jakoby poklidná indie alternativa, která dokázala oslovit fakt jako masy. Mm-hmm. A Justin Broderick tam hostuje na té desce právě, myslím, pokud se nepletu, skrze to, že kdysi dělal nějaký cover právě pod tou hlavičkou Yesu. Mm-hmm. A můj vztah je velmi pozitivní k téhle kapele. Je to, je to kapela, která mě v době, kdy jsem hodně propadal, vlastně poprvé propadal těm releaseům Southern Lord a tady téhle jako zatěžkané alternativě, tak mi, tak je to kapela, která mi ukázala, projekt, který mi ukázal, že vlastně i klidnější hudba může být pro tvrdáky a pro metalisty.
1: No, já mám hodně rád. Mám je asi, no to se to těžko říká, jakoby, ale jsou mi asi bližší vlastně tou estetikou než God Flesh. A pamatuju si vlastně to období právě, bylo zajímavé vlastně právě to období jakoby toho píku postroku, o kterém jsme se tady už jakoby několikrát bavili, bavili jsme se tady i s Loránem, s Pelikánoněm, kolem těch let 2005, 2006 nebo 2007, tak oni vlastně Yesu měli taky takovej pík, mně přišlo, dost často tady hrávali právě s těmahle těma kapelama a přišlo mi, že se to tak jako vlastně zajímavě propojilo tyhle ty scény a některé ty desky mě osobně vlastně přišly až jako meditační, jo, což jako jo, to určitě říct jako nemůžu, ale tady jako, jako vlastně ke Conqueror a podobným jako věcem se vracím jako strašně strašně rád a přijde mi, že to hrozně jako obstálo zkoušku časem. Vlastně,
0: jo. Já vlastně ve výsledku taky poslouchám častěji ty klidnější Broderickovy věci, než God Flesh, byť samozřejmě na Street Cleaner, což je ta půlomová deska z konce 80. let, na který se projevilo to, že Justin Broderick a Ben Green jsou prostě ovlivnění stejně tak Black Sabbath jako Throbbing Gristle, tak na to jako nedám dopustit. Ale ty klidnější věci mám přece jenom taky rád. Nicméně, jako pokud je nějaký jeden důvod, proč God Flesh fakt uznávám, tak je to to, že dokáží do té tvrdé hudby vnést vlastně mnohem více děsu než ti nejsnaživější metaloví bubáci. A v té plíživosti je vlastně jako fakt skutečný hmatatelný horor místy. A to od začátku do konce té kariéry, která se teda teď pravděpodobně uzavře tou desátou deskou, kterou jsme si připomínali.
1: Tak jo, no, tak si pojďme pustit Dinosaur Junior.
0: Tak to je, tak, teď mě překvapil, protože já tady nemám připravenou myš a kurzor, takže tohle to tady přiznávám samozřejmě. A prosím vás, teď si pustíme kapelu, která se jmenuje Dinosaur Junior, skladba se jmenuje Several Got Away.

0: Posloucháte modeláře na rádiu Wave. Teď jsme přece jenom malinko trošku zvolnili. Rozhodně jsme teď tady nezatloukli takové brutální kladivo jako na začátku tohoto dílu, kdy jsme pustili God Flesh. Tohle byli Dinosaur Junior a byla to ukázka z jejich úplně nové desky, která se jmenuje They're Near, vychází za několik týdnů a z ní jsou venku dva singly, tohle je jeden z nich. A stejně jako jsme u God Flesh říkali, že vlastně po pár vteřinách okamžitě poznáte ten zvuk, tak tadyhle od téhleté kapele si myslím, že to platí jako dvojnásob. Jo. Už ten zvuk a ten zpěv je potom samozřejmě, to už je úplně jako razítko a je úplně jasně jako rozpoznatelná věc, která jasně řekne, že hraju Dinosaur Junior a zpívá Jay Messis a hraje na kytaru a já jsem zjistil, že čím jsem starší, tím víc to miluju.
1: Já jsem nikdy nebyl ultra fanoušek Dinosaur Junior. Možná jsou to na mě moc jako indie písničky, jako to, ale samozřejmě
0: to
1: jako
0: myslel,
1: ale vlastně jak samozřejmě jako velmi velmi respektuju a hlavně ta jak obrovská nenucenost to tom, jako když to hraje, jasně, tak to je prostě absolutně effortless, prostě tak jako nenucený hraní. Říkám si, oni vlastně když se dali znovu dohromady svýho, už je taky 20 let, že nebo tak oni se dali dohromady ve stejné sestavě a vlastně hrajou ve stejné sestavě, že jo. Což si myslím, že jako něčem svědčí, že prostě ve chvíli, kdy se kapela po letech znovu vrátí a nemá vlastně žádného důvodu nutkání prostě měnit lidi v té kapele, takže to jakoby je dobrý signál.
0: Ne, strašně to funguje, jakoby ta dynamika té kapely, myslím si, že jak lidská, tak tím pádem i hudební je přesně jak říkáš, no, jako ono to asi není úplně taková sranda zase napsat ty písničky, ale vypadá to jako, že to je sranda je napsat, nebo zní to tak. A to mě přišlo vlastně od určitý chvíle, jako na Dinosaur Junior jsem to začal jako hrozně cenit. A já si myslím, že Jay Messis je právě jeden z těch lidí, který vlastně opravdu jako mluví, jakoby, nebo hovoří, nebo něco říká tou hudbou, že to, že to dokáže mnohem líp, než jakoby v nějakých rozhovorech, nebo naživo už vůbec ne. Já s ním mám takovou jakoby vlastně docela vtipnou historku, kdy on hrával na bicí v kapele Witch, což byl takový jakoby stoner trošku, jakoby vycházelo to na TP Records. A on tam hrál na bubny a já jsem vlastně na tu kapelu jednou jel do Berlína a měl jsem domluvený guest list přes jejich zvukaře. A když jsem tam přijel samozřejmě a říkal jsem na vstupu, že mám být na guest listu, tak jsem tam samozřejmě napsaný nebyl, protože mě prostě bylo to přes tři kolena, takže takže něco se ztratilo překladu takzvaně a já jsem vlastně říkal, ale já to fakt jako jsem tam, tak mě jakoby puste dovnitř jakoby, a já to nějak tam jakoby vyřeším prostě, tak mě jako teda pustili jako dovnitř s tím, že si mě když tak najdou a já jsem teda šel dovnitř a jako první, do koho jsem vrazil doslova, byl Jay Messis, který vylez jakoby z backstage a já jsem na něj jako spustil prostě, jo, já jsem měl být tady napsaný a tohle blablabla. V životě jsme se neviděl, vůbec nevěděl, kdo jsem, že jo, jakoby. A on na mě nějaké koukal, chvilku nic neříkal a pak říkal, well, but you're in, right? A jsem říkal, yes, but then fuck it, stay in. A odešel. To bylo všechno vlastně, jo, takže
1: miluji to lapidární řešení.
0: Jo, takže jako on je vlastně absolutně jako minimalista, si myslím, jako v tom jakoby projevu, mimo jakoby ten hudební projev, ale ten jeho hudební projev je prostě neuvěřitelný a v těch textech je vlastně řečený všechno, všechno je řečený v těch textech, jo. A i ty jeho solovky jsou celkem 4, jako totálně doporučuju všechny, vychází na Sub Pop ty desky, jo. Všechny jsou nádherný, jako ještě víc jakoby intimní, ještě víc jakoby očesaný vlastně na nějakou úplnou podstatu jakoby těch písniček, jako, jo, a vůbec ta estetika, ta poetika vlastně jeho je mi jakoby strašně blízká a taky mi přijde jako zajímavý, že je mu už jako 60 nebo kolik, že jo, jako a furt sice to je takový hodně nenucený, ale zároveň to má hroznou energii v sobě, to prostě začne hrát a vlastně to jede celou dobu, že člověk fakt si jako podupává vlastně a vůbec tomu nepadá řetěz a to mi přijde jako vlastně neuvěřitelný, no.
1: Je to krásný.
0: Je to krásný.
1: Já si myslím, že my dneska pouštíme ukázky z desek, které všechny snad vyjdou na konci září, protože to je případ i toho alba, které si budeme představovat teď. Vyjde teda 25. září a je od projektu, od kapely Kiku, za kterou stojí trumpetista Janek Barman a potom ještě bubeník Cyril Redjamej, možná se to čtyři, se omlouvám za případnou špatnou výslovnost. Každopádně tohle je švýcarská kapela, která vznikla někdy taky už před více než 20 lety a která celou svoji dráhu nebo celou veškerou svoji hudbu postavila vlastně na různých kolaboracích. A na té desce, která vyjde a která se jmenuje Suzhou / It's All The Rage, tak těmi hosty jsou Black Cracker, což je vlastně jako živelný, řekněme, rapper, a potom Brixa Bargeld, samozřejmě s Einstürzende Neubauten a taky člověk, který rád a napříč žánry spolupracuje s různými jinými umělci. A ta nová deska je vyloženě avizovaná jako deska dvou stran, jako nějaký diptych, album vlastně protikladných přístupů k hudbě nebo k vyznění hudby, řekněme. Sami Kiku o ní mluví jako o desce, která nehledá bezešvost, což na jednu stranu chápu, když jsem slyšel prostě tu jednu a tu druhou stranu. Na druhou stranu, pokud něco Kiku umí, tak jako by to jádro té kapely Cyril a Janik, tak je to fakt jako naopak velmi bezešvé spojování prostě té trumpety s perkusemi, se sámply všeho druhu, do kterých teda tady vstupují ti dva vokalisté, Black Cracker a Brixa Bargeld, a daří se jim vlastně vytvářet jako... Uslyšíte sami, pustíme si dva singly, v tom prvním z nich uslyšíte právě Brixu Bargelda, v tom druhém Black Crackera, a poslouchejte sami, jako jak moc to vlastně je, nebo jako není organické a bezešvé. Za mě vlastně jo, a je to pro mě jedna jako z těch nejpříjemnějších desek posledních měsíců, respektive jako v tomhle případě nadcházejících měsíců, věc, která jako je metodická určitě, ale jako rozhodně není jako zatěžkaná nějakou akademičností nebo něčím takovým. Tak pojďme do toho. Ta první skladba se jmenuje Orlando's Victory a ta druhá Bull Whip, a vy posloucháte Modeláře na Radio Wave.

0: Tohle byly Kiku dvakrát, jednou s Brixou Bargeldem, jednou s Black Crackerem, deska, která vyjde na konci září a která je avizovaná jako nadžánrová věc, která pracuje s nějakým jako s nějakým funguje jako diptych prostě a tak. A já vlastně cením vlastně tu velkou proměnlivost a to, že tohle je opravdu kapela a muzikanti, kteří jsou takzvaně rozkročeni nad žánry, což ale opravdu neznamená, že by ve jménu nějaké fúze prostě ty žánry omily k nějaké unilosti a nezajímavosti. Tohle je fakt jako velmi, velmi čistá, autentická prostě syntéza v té živelnosti je hrozně, je tam hodně energie prostě a tak. A baví mě ten řekněme, jako, já to nevidím úplně jako kontrast, ale ano, prostě ten Brixa Bargeld, jako to je ta úsečná, věcná, precizní, úhledná věc. Black Cracker prostě mnohem jako živelnější, prostě to jako s jinou rytmikou, s jinou intenzitou, ale prostě ty spotky, které tomu Kiku dávají, to samozřejmě nějakým způsobem slučují prostě.
1: Mně to přišlo totálně kompatibilní.
0: No.
1: Jakože já jsem jakoby, když jsi říkal živelný rapper, tak jsem si vlastně představil dost něco jiného.
0: Oni některý ty...
1: Že tam bude jakoby mnohem větší jakoby kadence vlastně, ale tohle bylo až jako na jazzlí trošku.
0: Tenhle track to je pravda.
1: Jako i tím projevem, jo. A což mně přijde jakoby v kombinaci třeba s tou trubkou a s podobnýma věcma něco, co je totálně funkční a co já třeba mám hodně rád, jako v poslední době to celkem jakoby poslouchám, podobné věci, takže aniž bych to chtěl nějak srovnávat, tak Blixa rozhodně fungoval, ale já jsem se dokázal mnohem víc jakoby položit jakoby do toho druhého tracku s tím Black Crackerem, jako bylo to fakt jako super. Mnohem náladovější věc a já tu náladu vlastně tam jako to pro mě ta nálada tam je důležitá.
0: Já mám rád jako obě ty strany. Jo. Ono vlastně, až to vidíte na vinilu, tak tam přesně tam bude strana A patřit jednomu z nich, strana B druhýmu z nich. Mm-hmm. Já jsem jako, kdybych to musel říct, maličko jako více tým Blixa, ale to je prostě tím, že mi je fakt jako blízká ta jeho jako trošku artistní, ale vlastně fakt unikátní poetika, toto vokální podání, to snoubení ty angličtiny prostě s němčinou, další jazyky a td. Známe to a já jsem prostě fanoušek, takže tady jsem
1: němčiny.
0: Jako mírně... No taky. Já jsem jeden z mála lidí, a jsme to určitě řešili, který vlastně jako mají rádi němčinu v hudbě.
1: Zajímavé je, že jsme se tady sešli jako my dva, bavili jsme se tady o tom, možná že jsme měli, nebo na 100% jsme měli podle mě díl, kde jsme pouštěli jenom kapely, které zpívají německy.
0: Ano, to byl jeden z těch asi tří dílů, kdy jsem přinesl Rammstein samozřejmě.
1: To je pravda.
0: Tohle je deska švýcarské kapely Kiku, tady s těmihle hosty, vlastně s nimi už spolupracovali dříve, to bude možná skoro 10 let, ale každopádně tohle není první spolupráce s těmihle vokalisty. Je to nová spolupráce, nejnovější a je skvělá. Tak si tu desku potom na konci září dopřejte taky v celku hezky.
1: Tak a my teď šlápneme trošku na plyn. A jelikož já mám vlastně občas pocit, že tady hrajeme málo jako klasického hardcore punku, což si myslím, že není až tak úplně jako pravda reálně, ale občas tomu pocitu propadnu a pak mám samozřejmě nutkání to změnit, zvlášť když vychází tolik skvělých hardcore punkových desek. A jedna z těch nejpřekvapivějších, která vyšla 7. teďko vlastně srpna, to znamená opravdu jako nedávno, velmi čerstvá věc, tak je od kapely Crazy Clue, jmenuje se Where the Drags Dwell a stojí za ní velmi zajímavá sestava. Bobby Cole, což je týpek, který hraje ještě v anglické kapele Total Con, ale hlavně Mike Halajčuk a taky Jonah Falco, což jsou dva členové Fucked Up. Takže členové Fucked Up, aby toho neměli málo, třeba jako, že vydají 4 desky za rok nebo něco podobného, pak vydávají furt nějaký ten Zodiac kalendář, kdy vychází zase další ještě jako nahrávky a je to fakt úplně šílený. Do toho Mike Halajčuk má ještě svůj solový projekt, Jonah Falco hraje ještě v Katie Suicide, teďko Katie zase začali hrát, jedou krátký turné Fucked Up, jedou turné s Quicksand teďko na podzim, takže je to fakt jako úplně šílený a tak ještě do toho vlastně tady s Bobbym Coulem a s Vandou Young založili tuhletu kapelu, která je prostě úplně naprosto předpisový hardcore punk a vychází to hodně z osmdesátkovýho hardcoreu, kapele jako třeba Nota a tak dále, ale jsou tam slyšet i ty vlivy třeba Shit, což je skvělá kanadská kapela, která vychází na Levida Esun Mus a samozřejmě i trošku Totalitéra těch klasických krastových severských kapel, ale není to krast, je to hardcore punk a je to totální vichřice. Takže si teďko pojďme pustit jednu skladbu právě z té jejich desky a potom, aby toho nebylo málo, toho anglického hardcoreu, tak si dáme ještě Red Cage.

0: modeláři Radio Wave. Tři tracky, tři kapely, o kterých jsem před dnešním natáčením ani jednou neslyšel a neznal jsem je a teď chci vědět víc a úplně nejvíc chci vědět o té, která hrála jako třetí v pořadí. Možná nepřekvapivě to se mnou takzvaně cvičilo nejvíc.
1: No, já jsem si to myslel, že to tak bude, Viktor. Já myslím, že ty na takový ty krátký hardcore punkový vypalovačky zase až tak úplně moc nejseš.
0: Spíš naživo, než poslechově, ale samozřejmě máš pravdu, ano. Za těch 300 dílů už jsi mě poznal.
1: Jasně.
0: Jsem přečtenej.
1: Jasně. No, každopádně, první tady byly Crazy Clue, o těch jsme si vlastně už jakoby něco říkali, že tam hrajou členové Fucked Up, že tam hrajou členové Total Con a tak dále. Byla to totální jízda, ještě bych se k tomu vrátil maličko jenom v tom, že určitě jste se všimli v tom tracku, že tam jsou vlastně strašně zajímavý kytary. Jo. Tam to jede furt dobře, bubny, to prostě to prostě neuhne jakoby někam jako za těch 2,5 minuty. Je to vlastně strašný nářez, ale ty kytary v určitých chvílích hrajou skoro až bych řekl melodicky a jsou tam až takový jakoby trošičku jako psychedelický jakoby motivy a to je úplně přesně to, s čím pracují Fucked Up v rámci hardcoreu. Jako Fucked Up vlastně vznikly opravdu skutečně jako hardcoreová kapela, která zněla úplně přesně jako Kolize, Negative Approach a Poison Idea a pak se to vlastně začalo vyvíjet, že to furt je tvrdý hodně, vlastně tam furt ten tvrdý vokál, ale ty kytary jsou vlastně skoro až indie rockový a tahle ta fúze vlastně vytváří jako z Fucked Up strašně zajímavou kapelu a něco podobného jako se odehrává i tady, tím, že tam hraje právě Mike Halajčuk, že to je vlastně strašně jako hukot celý, ale do toho tam je dí, dí, dí, dí, dí, dí. Jo, a mně to na tom přijde vlastně úplně geniální a celá ta deska je strašně dobrá. Pak Red Cage, to je vlastně jeden člověk, který to všechno píše, Breeze to Debbie, už mu vyšlo vlastně na Laveda Ersumus dva singly teďko. Teďko je na spadnutí, za pár dní vyjde úplně nová deska, velký LPčko, který se jmenuje Not Asking for Much a je to vlastně úplně klasický totální hardcore punk, který vychází z těch klasických punkových kapel z Anglie, to znamená i jakože Vibrators, UK Subs, je tam vlastně ta melodika do tohoto, občas ale zní jako Bastard z Japonska, občas jak Poison Idea, vlastně ty vlivy jsou tam jakoby namíchaný a občas to může takhle, jako když to říkám, působit, takže pejsek a kočička vařili dort, ale ono to tak vůbec není. Jo. Je to vlastně v finále jakoby sem letí všechno dohromady takovým způsobem, že když se potom na tom postaví track, tak vám takzvaně ustřelí hlavu a myslím si, že přestože jsou zatím venku jenom tři singly z té desky, kde jich asi 14, tak to prostě strašlivě jakoby maká. Dokáže to i zpomalit, jako super věc. No a ty poslední to byly Diet, to je kapela, která vlastně také nedávno ukončila svoji činnost. Odehráli vyprodaný koncert v berlínském klubu SO 36, což znamená zhruba asi tak 1000 lidí. V roce 2026 tedy. A strašně zajímavý v kontextu toho, co jsme si pouštěli, je to, že tohle byl živák z roku 2016 ze stejného klubu. Jo, taky SO 36 v Berlíně a taky vlastně vyprodaný klub v té době. Pak měli vlastně takovou pauzu, Diet dost dlouho a teďko teda znova jakoby vyprodali ten klub a tím se rozloučili a těsně předtím vlastně, než byl ten finální koncert, tak vyšel ten živák na vinilu. Teďko z toho, co jsme si někoho pouštili na Iron Lung Records ve státech. No a Diet je strašně zajímavá kapela, protože tam zpívá vlastně týpek, který je původně Australan a je to na tom hrozně slyšet, takže to hodně jsou tam slyšet hodně vlivy Total Control těch vlastně jakoby australských kapel tohohle toho typu. Zároveň na bicí tam hraje Christian Ifland, zvaný Ify, který hrával v různých jako krastových kapelách německých, mimo jiné třeba Monster. Myslím si, že pamětníci si budou pamatovat, jedna deska vyšla dokonce na Day After Records a tato fúze vlastně dala vzniknout jakoby tomuhle to dneska už vlastně postpunkovýmu jakoby berlínskému kultu a to, že vlastně vyprodáte tisíc lidí jakoby v klubu, to si myslím, že to o tom hovoří zcela jasně. A ten živák má úplně skvělý zvuk, je jeden z nejlíp nahraných živáků, co jsem kdy slyšel. Je tam strašně slyšet ta atmoška.
0: No a my to dneska uzavřeme atmoškou taky, ale úplně odinut. Protože v finále těchto modelářů bude patřit italské kapele Aborim, kapele, která se teď překvapivě 25. září vrátí s novou deskou, která vyjde u labelu Avantgarde Music. A Aborim jsou pro mě kapelou mnoha vrcholů a mnoha přešlapů. Je to přesně ten typ té kapely, která během let prošla mnoha sestavami, inkarnacemi, a ta stávající probouzí určitou míru, řekněme, nostalgie. Je to ten typ nahrávky, kterou prostě tisková zpráva připomíná jako ten návrat ke kořenům a tak, jako je málo jako ohranějších frází prostě v metalu, než je toto. Nicméně v nějakém kontextu to určitě dává smysl. Přišlo mi zábavný, že ta tiskovka k té desce je vlastně tak odvázaná, až působí, že cokoliv jako udělali a Aborin v posledních 10 letech vlastně byla přiznaná hovadina, až teď to teda jsou zase znova ti skuteční Aborin a ta skutečná hudba. Nicméně skladba Meta Chaos, kterou si za chvilku pustíme, je určitě jako přesně tím typem toho opojného, hutného, nejenom black metalu. Je to ten typ prostě songu, který pracuje s těmi neprostupnými metalovými víry, něco, co dělají třeba Virus nebo Deathspell Omega, jako v těch nejlepších letech. Je to přesně ten typ toho krásně děsuplného hororu, v tomhle případě stylizovaného, jak jsme o těch Godflesh mluvili, jako o tom autentickém děsu, tak tohle je ten stylizovaný, konec konců, když si pustíte videoklip k té skladbě, tak to je přesně věc, která zapadá do nějaké té prostě jako 20-30 už let staré prostě estetiky, nové ošklivosti, jak to pěstovala prostě třeba Floria Sigismondi, režisérka, která režírovala pro Nine Inch Nails nebo Merlina Mansona a tak. A ty Aborim jsou tady jako fakt prostě v plné síle, až jsem si právě vzpomněl na ty vrcholné nahrávky, jako byl prostě 20 let stará deska Generator, rok 2006, to jsme si tady pár týdnů zpátky hráli z toho roku hudby, tak tohle by se tam taky hodilo jako velmi důstojný výběr. A zároveň pokud Aborim teď jako skloňují všechny ty legendy jako Pestilence, Sadist nebo Malevolent Creation, tak to může budit nějaký trošku jako fakt jako nostalgický retrodojem, ale ta nová skladba jako nesporně má svoji sílu a určitě to nebude zástupce těch nahrávek, které představují nějaký krok vedle nějakou slepou uličku, jako třeba, nevím, deska Dirty z roku 2013, to byla taková jako lopotná snaha o nějaký jako avantgardní elektrometal v snoubící ministry a Dodheimsgard a vlastně vůbec to nevyšlo. Tady tohle to zní naopak jako celeně, silně, atmosféricky, v pořádku. Nedivím se Davidu Tisovi, členovi a formativní osobnosti kapely FL Duat a taky Italovi, který tohle označuje za vůbec jako nejlepší italskou blackovou kapelu. Vlastně v čemž mě přešla půl navzdory, proč ne? Takže Aborim na závěr a my se těšíme zase za týden samozřejmě. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.

0: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
1: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
0: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
1: Čelisti.
2: Každý čtvrtek od 18 hodin na rádiu Wave.
0: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Plejak Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na rádiu Wave.
1: Léto s rádiem Wave. Potkej svoje oblíbené autorky a autory na festivalech a akcích. Zámek v Pražské Troji, letní podcast

0: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Radio Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

Nachladím se pomocí mrože.